0: Wave. Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

člověk, kde nás to postupem zabije. Já nechci mega listeners, chci jen 30 000, chci prostě něco, co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít roz, ne všichni můžeme

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Karolína Berenová, posloucháte Radio Wave.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli. Leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

0: in your mind with mine. The crowds in your mind with mine.
1: Pleják.
2: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

dollar. I could've went to school to be a doctor.

Taste and taste, all right. You can cut out that other sheet.

0: Casablanca.
1: Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
0: Dnes od 12 hodin
1: na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Plus. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic.

0: Na rádiu Wave právě odbyla 8. hodina raní, je neděle 5. května a právě startuje dopolední víkendový On Air s Michalem Lirý.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Focus, focus!
1: The journey has just begun. No time for...

Je 8 hodin a 6 minut a my už společně s Paris Texas a Edison Rave pluli do ranního playlistu Rádia Wave. Do 12. nás čeká hromada muziky, tuzemské i světové. Nechybí novinky z tohoto týdne a playlist si zpestříme ukázkami z podcastu Rádia Wave. Už v příští hodině si dáme Podhoubí, tedy záznam živáku, který se natáčel v Národní knihovně. Pak nás čeká Spirituální Hergot nebo Chudáčci s Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. No a nezapomeneme se ani pozvat na dnešní akce, divadla, výstavy a do kina. A právě na ty výstavy se pozveme už v téhle hodině. Ale teď už zpátky k muzice. Před námi Adéla a její nedávná novinka KGB. Příjemný poslech víkendového on-airu vám ze studia přeje Michal Lirý.

pátek jsme oslavili lásky čas. Květen tedy naplno začal a s ním se bude konat i hromada akcí, na kterých nebude chybět Radio Wave. A my si rovnou řekneme, na kterých akcích nás v květnu můžete naživo potkat. Od 14. do 17. května se koná Svět knihy, kde se objeví i pořady Buchty čtou a Houpačky. Večer ve čtvrtek 14.5. se v Pražském paláci Akropolis koná večer s vyhlášením exportního projektu Checking. 16.5. se uskuteční živý slejvák se svojí watch party televizní show Eurovize v Arše Plus a slibuje i debatu s hosty. A měsíc pak uzavírá budějovický Majáles, který potrvá od 31.5. do 5.6. a Radio Wave bude přímo na místě se svojí vlastní stage. Tak to určitě berte jako pozvánku a v květnu se vidíme určitě na některých ze zmíněných akcích. Já minulý rok navštívil Svět knihy a odnesl si spoustu zajímavých kousků. No ale zpátky do víkendového playlistu. Sejt, Olu Tola nebo taky Brankos Bridge.

0: Hana Wu a její Care nás opečovala až k 8:30 a my si teď dáme první Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A jak jsme si slíbili, tak v něm mrkneme na výstavy. Mám tu první pozvánku v pražskou Bastion ubožích muk. Výstava Oči kůže. Tahle výstava představuje výběr prací pedagogů, studentů i nedávných absolventů třech sochařských ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze. Koncepce výstavy je inspirována stejnojmenou knihou architekta Johany Palazma, která se věnuje vnímání prostoru v souvislosti s tělesností s důrazem na nezaostřené vidění a hmatovost. Takže Bastion ubožích muk Oči kůže. A druhá výstavní pozvánka míří do Klenové, zámek Klenová. Do 31.5. je tam výstava Sklíčka. Autorská výstava představí aktuální tvorbu fotografa Petera Faba, který studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, kde dlouhá léta působí také jako pedagog. Výstavní projekt se tematicky váží k Šumavě, zejména k obci Kašperské hory a městu Sušice, odkud pochází část umělcovy rodiny. Takže na zámku Klenová výstava Sklíčka.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
5: Poslouchejte dnes od 6 večer na Rádiu Wave.
6: I like long walks with my nigga to the bank.

Fulcrum doznívá v ranním vysílání Rádia Wave a před námi první novinka tohoto dopoledne. Před námi původem německá, dnes v Americe usazená popová hvězda Kim Petras se teď vrací s novým singlem Need for Speed z chystaného třetího alba Detour. Novinka působí jako přímá reakce na tlak hudebního průmyslu. Textově i vizuálně naráží na neustálou potřebu výkonu a očekávání. Doprovodný videoklip režisérky Ashley Hood, který můžete najít i na našem webu, pracuje s nadsázkou i absurditou současného popového světa.

0: Sue nás trackem Advice From Me přenesla do závěru první společné hodiny nedělního On Airu. Než nám odbije devátá, zazní ještě rapper I Love Makonnen, moje oblíbená Tamara Kramar a taky Pejsejko. Potom už anglická zpěvačka Holly Humberstone načne další program a v něm nás čeká třeba i ukázka z ekologického a environmentálního podcastu Podhoubí.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Holy Humberstone a tuzemská popnoizová hudebnice JB Clifford nám načali 9. hodinu na rádiu Wave. A pokračovat budeme s londýnským rapperem Fake Minkem, pak Lover's Kid, Joey Valence a Bray a potom už slíbená ukázka z podcastu Podhoubí. To je program na následující minuty.

0: Joey Valens ve vysílání rádia Wave 15 minut po 9. hodině. No a před námi už slíbená ukázka z nového dílu ekologického magazínu Podhoubí. Jeho hostem byl moderátor a popularizátor vědy Vladimír Kořen. V rámci živého natáčení v Národní knihovně ho zpovídala jeho dcera Magdalena Kořenová. Bavili se o potřebě mezigeneračního dialogu, ale taky o tom, co znamená politika naděje s ohledem na ekologická témata. My si teď pustíme ukázku, ale vy můžete celý díl najít na našem webu, no a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Je nějaký zázrak přírody, který tě naposledy fakt hodně překvapil?
2: Já jsem zažil jeden okamžik teďka, jako který mě přišel svým způsobem nádherný a svým způsobem smutný. Zažil jsem děti na Sokolovsku, jmenují se Parmičky Sokolov. Jsou to děti ze základky, ze střední školy, mladí rybáři, který do řeky Svatavy vysazovali malý pstroužky. Byla tam holčička, která vzala toho pstrouška do ruky a řekla, tak pluj, tady máš svobodu. A byla v tom vidět jako neskutečný zápal a neskutečná péče o ten svět. Ptal jsem se, jestli chodí na ryby, a ona mě baví to pouštění. A zároveň ty děti vidí, že přesně tahle řeka je teďka pod extrémním tlakem a nedávno jim vlastně tu řeku vytrávili a padly tam velký ryby, velký pstruzy, velký lipani a oni to nevzdávají. Oni prostě každý rok tam přijdou a řeknou si, běž rybičko, dávám ti naději.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Bonobo a Erika Badu o 9:30. A to je přesně čas na další Kulturistán, ve kterém se mrkneme, kam dnes vyrazit na divadelní představení.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: První divadelní pozvánka míří do Brna, konkrétně do Hadivadla. Už od 17:30 tam hrají 154. reprízu Vyhnání Gerty Schnirch. Příběh o vině Čechů a Němců, o tom, zda je možno odpustit a porozumět. Dramatizace úspěšného románu současné české prozaičky Kateřiny Tučkové v režii Mariana Amslera se Sárou Venclovskou. Venclovskou v hlavní roli už od 17:30 v Hadivadle. A přesouváme se do Prahy, do Venuše ve Švehlovce, od 20 hodin Válovky. Jitka a Květa Válovy, dvě malířky. Spolu rostly, spolu tvořili, spolu malovali, dvojčata, dvojjediná. To se píše v anotaci k inscenaci Válovky. Hrají Lenka Huláková a Ivana Uhlířová.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
3: Poslouchejte nejnovější díl znovu, dnes od 13:00 na Rádiu Wave.

You one two this spry my

australský hudebník Genesis Owusu, kapela Tolstoys nebo raperka Diana Adelaide Rocha de Brito aka IMDDB a její Silver Lines. To všechno už je za námi, ale naopak ta nejbližší muzika, britský hudebník Dean Blunt a jeho hiphopový projekt Baby Father, soul jazzová zpěvačka Joy Crooks nebo Julia Michels. Tak to je hudba následujících minut.

0: Se slovenskou hudebnicí Sarou Rikas jsme se posunuli zase o kousíček víc 10. hodině a přiblížili se tak i pomyslné polovině dopoledního on-airu. Než se překlopíme do té 10., tak ještě Mark William Lewis, Tokyo Drift nebo rapper Cadence Weapon. A ze studia na Vinohradské vás ještě jednou zdraví a příjemné nedělní dopoledne přeje Michal Lirý.
1: Hej, potkáme se v květnu ve Zlíně.
2: Proč rovna ve Zlíně?
1: Od 6. do 12. května tam bude Zlín Design Week. Čekají tě výstavy, workshopy, design market nebo party.
2: A co módní přehlídka?
1: Neboj, letos budou dokonce 2 fashion shows.
2: Tak to si nenechám ujít.
1: Tak co, přijedeš v květnu i ty?
2: Zlín Design Week 2026 pořádá Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Buchty.

19 hodin na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Z.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Sophie and the Giants a taky právě doznívající Bass Victim nás hodili do 11. hodiny. A než se dostaneme ke slíbeným chudáčkům Adamovi a Petrovi, kteří si v novém díle řešili svoje strachy a fobie, tak je před námi jedna z dalších novinek, které od středy parkují v naší rotaci. Slovenský rapper Phobia Kid a úvodní skladba z nového alba Evangelion Cyril a Method.
1: To chcete povedať, že aj Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Áno, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

0: Chrabří herci Petr Uhlík a Adam Ernest se zaměřili na svoje strachy a fobie. Zjistilo se, že i když Adam nemá rád výšky, tak spal za komínem. Petr chtěl vyprávět o svojí sociální fobii, ale tomu bylo zakázáno. A Adam to spravil historkou o tom, jak byly jeho vložky do fritézy na cestě kolem světa. Nový díl Chudáčku můžete ladit ve všech podcastových aplikacích, nebo ho najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas a my si teď pustíme ukázku.
1: Takže moje fobie je vlastně, jak jsi říkal teďka přesně ty, Adame.
2: Anatydaktylofobie, to je strach z toho, že tě permanentně od někud pozoruje kachna. Bang!
1: Wow! Ček, bau!
2: Petře, nemáš nějaký obyčejný fobie, třeba že tě píchá doktor?
1: Tak z toho lekce strach mám, teda upřímně, to by bylo zvláštní, kdyby ne. Hele, jako přemýšlím nad nějakýma svýma obyčejnýma fobiema, i když to je obyčejná fobie, že? Pro toho, kdo má tu fobii. Ale jako upřímně, z hadů strach nemám. Jakmile se na ně člověk šáhne a zjistí, že jsou jemní, tak najednou to přejde vlastně. No je fakt, to myslím. Pavouci, tyjo, asi jako nikdy jsem si nepohladil toho tvýho.
2: Ale já myslím, že pohladil.
1: Ty jsi ho tady poprskal. Fuj. Tak to bylo strašný. To bylo strašný. Pavouků se jako jinak nebojím, žížely mám rád.
2: My jsme teď na chatě udělali žíželí palác.
1: Žíželí
2: krabici,
1: palác?
2: No, prostě jsme jeli do krabice.
1: Žíželí takový ty, že se nekoukáš na jejich království.
2: Ne, normálně vůbec se nevidíš, jenom je to pro... Dívá se na jejich království.
1: No ne, ale protože jsou tam taky plexiskla.
2: Ale to je pro ty, ne, pro marvence.
1: A pro termity.
2: Jako je fakt, že já jsem, ona už teda bohužel nežije, ale měl jsem Lídu, Lída byla sklípka na africký, byla opravdu hodně, hodně veliká. Můžu, když tak dát rozhlasu k dispozici fotografii, jaký mám na obličej. Lídu. A jako... Nikdy jsem se nedostal do té fáze, že by mi bylo úplně jako příjemný jí vlastně vyndavat. A vždycky jsem ale říkal, že to nedělám, protože ona je hrozně ve stresu.
1: No jasně,
2: jo, že jako jí,
1: no,
2: že jako, rozumím, že jako jí to škodí. Ale představa, že by mi třeba zdrhla a já bych jí pak jako musel chytat a nebo bych případně se musel jako smířit s tím, že teďkon tady se mnou žije volně sklípkan, který sní myš.
1: No jasně. No,
2: jakože...
1: A kdyby něco je tady Lída, nevím sice kde, ale no. Mě si sedí na gauč a vypí si.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je tady Kulturistán s tipy do kin 5 minut před 11:30 a začneme v Písku v kině Portage, kde od 20 hodin hrají španělské drama Neděle. V neděli proč ne? Ostravském minikině od 19:30 Bouřlivé výšiny režisérky Emerald Fennell. V Mariánských lázních v kině Slavia od 17:30 Ďábel nosí Pradu 2, od 19:30 pak Davidské divadlo Ucpaný systém. Divadelní záznam legendární inscenace Davidského divadla. A s kinotypy zakončíme v Praze, konkrétně v kině Atlas. Od 19:30 Hlas Hind Rajab a od 21:15 večer černohumorné drama s nečekanou hereckou hvězdou Slepice.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Už nyní v i-vysílání České televize.
4: Toto je volání o pomoc těžařské lodi Červený trpaslík.
5: Je to bezpečný, pojď sem honem.
4: Zbyl pouze poslední člověk ve vesmíru.
6: Ty jsi ostuda lidstva.
4: Otravný hologram.
7: Počíme, mé tělo je kváň.
4: A kocour?
8: Mega extáze na ento.
4: Legendární britský sitcom Červený trpaslík. Všechny díly najdete již nyní v i-vysílání.

Anglicko-francouzská noiseroková kapela Mandy Indiana a pak taky britští altrockový Imperial Wax nás nekompromisně sunou k poslední novince dopoledního playlistu. Zlínský hudebník Chaba Laciga a novinka Long Bitter Faces z alba Prima Love. Potom zamíříme do Alabamy s raperkou Flow Millie, abychom nakonec skončili zase u nás s Davidem Lindovským a jeho novým projektem Daylind.

0: Dailint a track New York to LA doznívá v 11 hodin a 49 minut. A tak je jasné, že už se ocitáme u konce nedělního dopoledního playlistu. Ještě než odbije to pravé poledne, zazní duo Titanic nebo Billie Eilish. 12. hodina v neděli na Waveu znamená Casablanku s Pavlem Sladkým. Řeč bude o Bhútánu a nové trackové trase pod nejvyšší horou. V jednu hodinu se přižene Slejvák s Vilmou a Mírou a ten vystřídá ve dvě hodiny kolegyně Anna Mikolandová z odpolední částí dnešního On Airu. Já vám přeju krásnou neděli i ničím nekomplikovaný start do dalšího týdne a uslyšíme se zase v úterý. Mějte se krásně, čus.
1: Haló, kdo tam je?
2: Gask till dusk.
1: Co?
2: No přeci studentský hudební festival, Gask till dusk.
1: A kdy to bude?
2: V sobotu 9. května v Kutné Hoře.
3: Nechceš jen sedět doma? Tak přijď v sobotu 9. května do Kutné Hory. Můžeš se těšit na kapely Bad Taste, Initial Decay a Duklo.
4: Gask till dusk.
5: Mediálním partnerem je Radio Wave.
6: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
7: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
8: Špína. Špína.
9: Pořad, který se vám zarije za nechty.
6: Špína.
9: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Casablanca. S Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
3: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. A Michal Toma je můj dnešní host. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Spolu se budeme bavit o Bhútánu, protože právě na tuhle zemi je Michal Toma specialista. Jak se jmenuje největší hora Bhútánu?
4: Největší hora Bhútánu se jmenuje Gangar Punsum a má 7540 metrů a zajímavý teda na ní je, že kromě toho, že je nejvyšší horou, teda Bhútánu, tak je to nejvyšší neslezená hora na světě.
3: A nejvyšší nevylezená hora je to proto, že se na ní nesmí?
4: Nesmí se pro ní, na ní proto, no, v tom horolezectví jsou občas takové jako vtipné věci. Jo. Třeba v Pakistánu je ještě jedna hora, která je největší neslezená slezitelná. Mm-hmm. O tu se taky pokoušeli čeští horolezci zatím neúspěšně, ale tadyhle teda Bhútán jako je vlastně neslezená a zatím teda legálně neslezitelná.
3: A to je proto, že to bhútánská vláda zakázala dosáhnout vrcholu na tomhle kopci. Protože nějaké pokusy, jestli tomu dobře rozumím, kdysi proběhly, na vrchol se ale nevystoupilo a potom už to možné nebylo.
4: Bhútánská vláda na začátku 90. let zakázala úplně horolezectví v Bhútánu, vlastně líst na jakýkoliv hory, které mají víc než 6000 metrů. Netýkalo se to teda jenom této hory Gangar Punsum, ale i dalších vrcholů. A tam jako ty důvody jsou částečně náboženský. Po jednom z výstupů, který proběhl právě na začátku těch 90. let, tam v jedné vesnici došlo k sesuvům půdy a byly tam nějaké oběti a tehdy vlastně ti vesničané poslali petici ke královskému dvoru, kde protestovali proti vlastně znesvěcení těch vrcholů, který si teda mysleli, že jako jejich následkem byla tahle ta živelná katastrofa. Ale kromě těch náboženských důvodů tam byly vlastně i důvody čistě jako nějaký ekonomický a pracovní, protože to horolezectví probíhalo v době, kdy vlastně byla hlavní zemědělská sezóna, kdy prostě lidi byli potřeba, aby pracovali na polích a ty horolezecké expedice se vlastně přetahovaly, pak s těma zájmama těch zemědělců přepláceli vlastně ty pracovníky, který by sklízeli jinak normálně to pole, aby byli na těch vrcholech a v zásadě si Bhútánci uvědomili, že tohle vlastně pro ně není výhodný, že vlastně ty problémy, které jsou s tím horolezectvím spojený, když pak třeba někdo na té expedici umře, a tak to za to nestojí a rozhodli se, že to horolezectví jako nějakou ekonomickou aktivitu v Bhútánu úplně zakážou.
3: Takže vy na nejvyšší bhútánskou horu nemůžete, i kdybyste chtěl, ale tak místo toho kolem ní tak jako kroužíte trochu, protože teď jste společně se svými kolegy dal vlastně dohromady nový trek v Bhútánu, který se k té nejvyšší hoře přibližuje na dohled.
4: Tak já na tu horu asi nemůžu ani kdybych chtěl, protože horolezectví teda opravdu neovládám a to je opravdu něco, co mě vlastně ani moc neláká, ale vlastně trekking v Himaláji je věc, kterou jako dělám už vlastně tak přes 2 dekády a vlastně já vždycky, když jsem někdy byl na treku, tak ať už to bylo v Nepálu nebo v Bhútánu, tak prostě dokončíte ten trek a v tu chvíli jako v tom opojení se člověk začne koukat jako prostě na tu mapu a do těch průvodců, kam jít dál. No a samozřejmě nejlákavější je vždycky jít někam, kde vlastně moc lidí nebylo, anebo možná jako vlastně kam se vůbec nechodí. A tohle byl teda projekt, který jsem měl v hlavě taky už 15 let, když jsem si poprvé přečetl o tom, že vlastně je možné přejít průsmyk vlastně přímo pod tu horu Gangar Punsum se dostat a vlastně udělat takovou okružní trasu. Nicméně nedařilo se mi vlastně zjistit konkrétní podrobnosti možnosti, jakým způsobem se to vlastně dá jít, jaký by měl být itinerář, kolik dní se na to dá vyhradit. Ty informace byly vlastně velmi nekonkrétní a když jsem se o tom bavil s lidmi, kteří se tam pohybovali a kteří, od kterých jsem ty informace získával, což byl vlastně holandský autor průvodců a vlastně také nadšený himalajský trekař Bart Jordans, tak jsem se dozvěděl, že vlastně do toho svého průvodce to napsal jenom tak, protože se mu to zdálo, že by to mohlo být dobrý a že ve skutečnosti jako vlastně neví, jestli tam ta trasa je a jestli jako je to průchozí. No a to se stalo takovou výzvou, která mě vlastně pronásledovala těch jako říkám posledních několik let a teď jsme teda konečně s naším bhútánským týmem prokázali, že ta trasa je vlastně průchozí a vytyčili jsme tím vlastně možnost v Bhútánu chodit další úplně nový trek.
3: Jak si to mám představit? Jsou to třeba nějaká dvě údolí, která nebyla dřív spojená, protože se nevědělo, jak přejít sedlo, které odděluje a vy jste tuhle trasu právě teda vyzkoušeli a prošli, nebo jak to vypadá na místě?
4: Je to přesně tak, vlastně pod tou horou Gangar Punsum jsou dva vlastně rozlehlý ledovce a z jednoho z nich pramení řeka Mangdechu, ta je více na západ, a Chamkarchu, která vlastně teče na více východ. A tyhle ty dvě údolí jsou odděleny vlastně horským masivem, přes který vlastně tam je jeden průsmyk, Tholela, ale ten se nachází poměrně jako dost jižně, nejsou z něj žádný velký vlastně zajímavý výhledy. Nicméně přímo vlastně od pramenů té řeky Chamkarchu, kam se chodil běžně jako trek, který mu se říkalo Gangar Punsum Base Camp, tak byla tahleta trasa, kterou jsme si představovali, že půjdeme vlastně na západ přes průsmyk, který tam vedl z jednoho z takové náhorní plošiny k těm pramenům řeky Mangdechu. A tam tudy od těch pramenů bychom zase jsme chtěli jít na jih do vlastně horkých pramenů Důr, kde se vlastně tato trasa napojí na už existující část treku, kterému se říká Snowman, další jako slavný trek. To byla vlastně tahle představa, kterou mělo kromě mě spousta dalších lidí a já jako vím o celé řadě vlastně výprav a expedic, které se o vlastně prošlapání téhleté trasy pokoušely, ale všechny vlastně neúspěšně.
3: Na čem to troskotalo?
4: No tak Bhútán má velmi specifickou vlastně turistickou politiku. Jo? Když chcete do Bhútánu, tak vlastně musíte mimo jiné platit poplatek $100 na den. Takže všichni ty organizátoři, kteří měli tenhle ten plán, tak samozřejmě, aby nějakým způsobem na tom netratili, tak se to pokoušeli organizovat jako komerční výpravu. Důsledkem toho vlastně vždycky došli do toho známého koncového bodu u pramenů řeky Chamkarchu, odtamtud se pár dnů vlastně pokoušeli o průzkum směrem na východ, ale byli limitovaní, kam se mohli dostat vzhledem jako k logistice, protože byli závislí na vlastně koních a vlastně zásobách nesený tím trekovým týmem, který se od těch koní nemohl vzdálit. No a často vlastně museli preferovat ty zájmy těch platících klientů před jako prostě nějakým rizikem, který bylo spojený s tím dalším průzkumem přes ten průsmyk. Takže většinou to fungovalo tak, že tyhle ty výpravy došly do toho tábořiště Bamurpa u pramenů Chamkarchu, pak vlastně došly na náhorní plošinu Zhogyepu a z ní se pokoušeli najít průsmyk, který ale vedl, jako nevěděli přesně kam a kam se chtějí dostat. Jo? A to byl jako druhý problém, že vlastně se snažili najít jako cestu, neznámou cestu na neznámé místo. A to je samozřejmě velmi obtížný, protože jak chcete najít nějaký průsmyk, když ani nevíte, kam přesně má vyjíst a co tam uvidíte. Tam například v roce 2017 jsem pomáhal organizovat panu Ondřejovi Fricovi výpravu, která dopadla částečným úspěchem. Jo, ten úspěch měl pro mě jako, byl pro mě mimořádně užitečný, protože jsem zjistil, že tam skutečně ten průsmyk jako je a že se tam tudy dá někam dostat. Nicméně právě tahle ta výprava v tom roce 2017 dopadla tak, že vlastně ten pan Ondřej Fric a jeho dva přátelé došli do tu náhorní plošinu Žogjepu, tam se jim začalo kazit počasí, došli na vrchol průsmyku a z něj, ale vzhledem k tomu, že začínalo sněžit, museli najít nejrychlejší cestu někam do bezpečí, až se vlastně dostali na úplně nečekaný jiný místo, odkud mohli pokračovat dál a dokončit částečný okruh, jenom se nedostali k těm pramenům té řeky Mangdechu, kde jsou právě ty nejkrásnější vyhlídky na tu nejvyšší horu Gangar Punsum. Nicméně jako tato výprava vlastně byla takovým jako důkazem, že ten průsmyk, který někam vede a minimálně na víc než jedno místo, že tam je, a následně jsme ho měli už označený v mapě a věděli jsme, že teďkon musíme najít z toho správného místa cestu do něj z druhé strany.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: Casablanca na rádiu Wave.

0: Michal Toma vám v dnešní Kasablance vypráví o Bhútánu a o ustanovení nové trasy právě v téhle zemi. Když jste se připravovali na tu výpravu, ke které došlo na konci loňského roku, která vlastně tu trasu navrhla a prošla, tak z čeho jste vycházeli? To jsou víc satelitní snímky nebo nějaké lokální podrobnější papírové mapy? Na čem jste vlastně nějakou tu optimální trasu, kudy by trek měl vést, hledali?
1: Při přípravní fázi jsem hodně používal Google Earth, kde skutečně jako ty satelitní snímky umožňovaly poměrně jako dobrou představu o té topografii. Potom vlastně zcela vlastně dostupný skrz projekt OpenStreetMap jsou vlastně také topografické mapy, na kterých samozřejmě nejsou zaznamenané žádné vlastně cesty, nebo minimálně tam nejsou cesty v téhleté oblasti, ale minimálně jako ty vrstevnice, tam člověk vidí velmi dobře a nemůžete odhadnout jako přesně, jaký je terén, ale identifikovat ty možný průsmyky tam vlastně možné je. Takže jako vlastně nějakou představu, kudy by ta trasa měla vést, tu jsme měli, jenom vlastně bylo potřeba ověřit, kudy vlastně je to nejlepší přímo na místě.
0: Co jste napakovali sebou? Když jde o trasu, která prostě není úplně jistá, ustavená a je potřeba počítat s nějakými většími rezervami, aby to celé nestroskotalo na tom, že nevím, budou chybět zásoby ještě na jeden, dva dny nebo něco podobného, tak co jste měli sebou jako nad rámec obvyklé expediční výbavy?
1: No tak, my jsme šli částečně s koňma, ale počítali jsme s tím, že minimálně 3 dny budeme muset vlastně být bez koní a měli jsme opravdu jenom to nejnezbytnější, to znamená prostě to nějaké potraviny na 3 dny, jo, to znamenalo nějakou rýži, konzervistu nějakém a vůbec jako takové lehké vlastně věci, které se dají snadno připravit, snadno uvařit, potom vlastně plynový vařič, 2 stany, nás bylo vlastně celkem 5, takže já jsem měl svůj stan a moji bhútánští přátelé spali 4 v 1. Bylo pro ně velmi pohodlné, že se tam zahřáli, mě byla zima.
0: Okay.
1: No a vlastně jediná věc, kterou jsem táhnul navíc, tak byl ještě Starlink terminál, který jsem tam teda taky experimentálně používal v Bhútánu, je vlastně dostupný poslední jako rok a to byl vlastně takový jediný spojení se světem, kterým jsem teda kontroloval, jaký je stav počasí a posílal tedy zcela originálně z téhle oblasti jako vlastně updaty na Facebook, dokud mi stačily teda baterie, které byly ten největší problém.
0: Pak došly baterky.
1: No, baterky docházely velmi rychle, protože ku podivu v minusových teplotách se opravdu jako i vlastně velmi slušný vlastně baterie velmi rychle vybíjejí.
0: Měl jste trochu nějaký Emil Holub pocit, nebo objevitelé minulého a předminulého století, že procházíte trasu, kterou víceméně asi nikdo neprošel?
1: Já jsem v tomhletom trochu spíš skromnej a zdrženlivej. Ono, Bhútán je taková země, kde jako přijít někam, kde vám jako řeknou a tady ještě nikdy nikdo ze západu nebo cizinec nebyl. Není to úplně vlastně těžký, jo. Těch míst, který tam vlastně žádnej cizinec ještě nenavštívil, tak když se člověk vypraví mezi ty hlavní turistické trasy, tak dřív nebo později na nějaký takový místo dojde a někdy je to místo i zajímavý, že by to stálo za to, aby tam občas někdo jezdil, ale já jsem z tohohle toho jako neměl tenhle ten pocit, protože přeci jenom my jsme procházeli pouze místama, kde vlastně místní lidi chodí na jako každoroční bázi, protože jsou to pastviny, kam vlastně oni sezóně vodí jaky, jsou to místa, kde rostou nejrůznější vlastně vzácný a lékařství používaný nebo v tradičním lékařství používaný rostliny a houby. Takže jako ti místní lidi to zcela běžně používali a to, že tam ty lidi chodějí v sezóně, tak to tam bylo zjevně vidět. Opravdu jsme nebyli jako někde, kde by nikdo nikdy přede mnou nebo před námi to nenavštívil, ale my jsme vlastně se nám podařilo nějakým způsobem překonat takovou bariéru, která vlastně existuje mezi nějakou vlastně současnou nebo turistickou geografií a tou místní geografickou znalostí, protože ti lidé, kteří tyto hory a tyto oblasti tak vlastně v běžném životě používají, tak ty svoje zkušenosti vlastně do, řekněme, okolního světa nějak nekomunikují a ty geografické znalosti, tak ty jsou prostě čistě v jejich hlavách, v jejich vlastně paměti zapsané a nejsou v žádných mapách. No a vlastně...
0: Prostě všichni ví, že u toho velkého šutru doleva a dojde se potom na nějakou pastvinu, ne?
1: Přesně tak, ale oni vám řeknou, že k tomu šutru dojdete za 2 hodiny, což pro ně možná ano, nicméně pro běžného člověka, který se v těch horách nenarodil, tak to může trvat klidně 3/4 dne.
0: Jo. Vy jste zmiňoval, že tam rostou vzácné rostliny a houby. Houby v takové nadmořské výšce, jo?
1: Tady konkrétně jsem hovořil o parazitické houbě, která se jmenuje Cordyceps sinensis, neboli teda v češtině housenice čínská. To je vlastně druh houby, který napadá housenky. Ty housenky vlastně nejdříve napadne jich nervovou soustavu, ovládne je, vlastně donutí housenku, aby se pěkně nastavila v zemi tak, aby vystrčila vlastně hlavičku ze země a v tu chvíli sežere vlastně ten nervový systém a vyroste z housenky plodnice, která vypustí spory a napadne teda další nic netušící housenky. Jestli vlastně jste se dívali na seriál Last of Us, že jo, tak to je vlastně o Cordycepsu, který se ale adaptoval na savce nebo na člověka. Je to teda vlastně podobný druh houby. V té čínské a tibetské medicíně je to považovaný za takový všelék. Jo, je to lidé, kteří v Číně dostanou rakovinu, tak to často berou, protože se jako věří, že jim to opravdu jako prodlouží život, že to tu rakovinu dokáže vlastně porazit. Je to taky takové energetikum, někdy se to taky vlastně nabízí jako takzvaná himalajská viagra. A ta cena týhletý houby na tom vlastně čínském trhu je opravdu vysoká, to jsou $1000 za kilogram, přičemž jako ten jeden sběrač za rok možná, když má hodně velký štěstí, může jako 1 až 2 kila nazbírat, často je to menší sklizeň, tam závisí na tom, jaký je to rok, jak je schopný ten konkrétní sběrač. No a to je taková jako každoroční zlatá horečka, která právě v současném období, v době května, června po celém vlastně tom Himaláji nastává a i tady právě v té oblasti Gangar Punsum se ten Cordyceps sklízí.
0: Tak to byla taková moje spíš odbočková otázka, ale nezastihl jsem vás teda nepřipraveného s houbami. Tak teďka zpátky do terénu. Gangar Punsum jako ta nejvyšší hora se překládá nějak, jako že jde o 3 spirituální bratry nebo něco v tom duchu?
1: Bílá hora 3 duchovních bratří.
0: Aha.
1: No a to vlastně ty 3 duchovní bratři, tak to jsou 3 bodhisatvové osvícené bytosti, které dosáhly vlastně budhovství, ale vrací se vlastně na tento svět znovu a znovu, aby pomáhali vlastně buddhistické učení šířit a pomáhali vlastně lidem, kteří jsou chyceni v té vlastně samsáře, v samsárickém cyklu, dosahovat osvícení. No a to jsou vlastně bodhisattvové Čenrezik, Manjushri a Vajrapany, přičemž ten Vajrapany reprezentuje duchovní sílu, Čenrezik vlastně reprezentuje soucit a milosrdenství a Manjushri moudrost. A tahle ta trojice vlastně má takový jako vlastně ten symbolický význam, že jako moudrost bez soucitu se stává takovou jako vychytralostí. Jo? A vlastně bez síly ničeho nedosáhne. A zase soucit bez moudrosti jako může vlastně na konci být jako prostě hloupej, může dělat kroky, které vlastně nakonec nepomáhají. Jo? A zase síla bez toho soucitu a moudrosti se může zvrhnout v nějaké zneužívání. Vlastně. Takže tyhle ty 3 vlastně bodhisattvové, jo? Energie, soucitnost a moudrost, tak dohromady tvoří takzvaný tři ochránce víry, který pomáhají tedy buddhismu na tomhle světě setrvávat. A to je teda ta náboženská symbolika, která je obsažená v tomhle tom názvu té hory, který, když se na něj podíváte, tak z některých úhlů, zejména teda z toho nově objeveného námi, nově objeveného tábořiště Kilkortang, skutečně můžete vidět tři takový vrcholy, který s trochou představivosti vlastně tam můžete tyhle ty vlastně tři bodhisattvy vidět.
0: A i když o tom religiozním významu té hory nebo o té symbolice budu vědět úplnej pendrek, tak je to asi hezký pohled, ne?
1: Je to pohled doslova pro bohy. Jo. Opravdu já jsem prošel hodně míst už v Himaláji a jako určitě jako mezi takových pět nejkrásnějších míst, kde v Himaláji lze být, tak bych tenhle ten Kilkortang zařadil.
0: Nejkrásnější ráno nebo večer, nebo jak to je?
1: Já bych řekl, že nejkrásnější bývá ráno právě proto, že v Himaláji obvykle ráno nemá ty mraky. Jo. Já jsem tam vlastně večer a odpoledne zažil, ale bylo zamračeno. Budu se tam muset ještě vrátit, abych vyhodnotil, jako jak ten večer může dopadnout, pokud by teda byl krásný pohled otevřený na ten Gangar Puncum. Takhle já jsem tam teda stál na té vyhlídkové plošině, jako v mrazu při západu slunce a čekal jsem. Ono tady vlastně, to jsou vždycky takový napínavý chvilky, že jo, protože zrovna při tom západu slunce se velmi často ty mraky vlastně odejdou, roztáhnou, rozpustějí a ten pohled vlastně se uvolní. A bohužel teda člověk jako si na to musí počkat, protože to nejde předpovídat a často už večer, že jo, ty teploty jdou do mínusu a člověk musí jako opravdu vyzkoušet všechny své trumfy proti zimě, aby to vydržel. Samozřejmě musí být na tom vyhlídkovém místě, odkud pak udělá nejlepší fotky. Tak já mám fotek spoustu, ale všechny ukazují nádherně osvícený mrak a taky to není špatný.
0: A samotné to tábořiště vypadá jak? Je to teda nějaká vysokohorská pastvina? Nebo jako jak to vypadá? Jak vypadá nově objevené tábořiště v Bhútánu?
1: No, tak je to vlastně jenom takový postranní plošina s ledovcovým jezerem. Na tom místě už jsou základy pro pastevecký vlastně přístřešky, které jsou tam sezóně používané. Jako není to vlastně nic, co byste neviděli na jiných plošinách, kromě teda nádherného panoramatu 360 stupňů, protože jako kromě té nejvyšší hory Bhútánu, tam samozřejmě je i spousta, a to, když říkám spousta, tak myslím stovky pěti až šestitisícových vlastně hor, které vlastně okolí vidíte.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
3: Casablanca.
2: Casablanca na Radio Wave.

0: Michal Toma vám v dnešní Casablance vypráví o Bhutánu a o novém treku, který prošel, který připravil. A teď je to tak trochu na bhutánských úřadech, jak s tou vaší trasou naloží? Jestli z toho udělají zavedený trek, který otevřou pro všechny tour operátory, kteří v Bhutánu působí, nebo jak to bude?
1: Ano, my teď jsme vlastně předložili zprávu z té naší expedice bhutánskému turistickému úřadu a na to, aby se vlastně tenhle ten trek dal začít nabízet pro vlastně běžné turisty, tak je potřeba schválit tři vlastně tábořiště pro vlastně tohle turistické použití. Zároveň vlastně to je oblast, která je příhraniční, je to vlastně vzdušnou čarou z toho nejbližšího místa nějakých 10-15 kilometrů na tibetskou stranu. I když teda zrovna kvůli topografii tam nějaké, jako, že by člověk se náhodou do toho nebo i chtěně do toho Tibetu dostal, tam úplně nehrozí, tam opravdu ty hory tomu brání. Nicméně samozřejmě je to právě kvůli tomuhle tomu citlivý, takže do toho vstupuje armáda, vstupuje do toho národní park, vstupují do toho vlastně místní úřady. Každý z těchto těch úřadů k tomu by měl dát svoje stanovisko a následně tedy bhutánský turistický úřad a armáda buď používání těchhle z těch tábořišť umožní nebo zamítne. Já se domnívám, že to spíš teda umožní, protože pro zamítnutí není, aspoň já nevidím žádný racionální důvod. Nicméně úřady se řídí svojí vlastní logikou, takže uvidíme, jak to dopadne. Já pevně věřím, že už vlastně příští rok, anebo možná, že i tento podzim už tam první skupiny budou moct jít.
0: Kdyby to úřady nakonec zamítly, byl byste smutný? V tom smyslu, že jste tomu věnoval nějaké úsilí, viděl jste místa, která byste třeba prostě chtěl, aby viděli další lidi, dopřát jim to, anebo byste k tomu dokázal zaujmout nějaký jako příslovečný buddhistický klid, že když to tak nemá být, tak to tak nebude. Mně tam bylo krásně, ale hold, ostatní si budou ještě muset nějak počkat.
1: No tak já bych k tomu určitě zaujmul takový jako postoj s tím buddhistickým klidem, bych se nevzdal. A kromě tohohle toho tam mám k průzkumu ještě další trasy, takže aha, bych to bral jako
0: další želízka k tomu,
1: abych prošel další trasu ve velké blízkosti a po jejím prozkoumání předložil žádost o schválení znovu s nějakým jako dořešením nějakých námitek, které by tam mohly vzniknout.
0: Jak se na vás vlastně dneska bhutánské úřady po těch letech spolupráce dívají? Ten Čech, co tady furt někde chodí, navrhuje nové trasy, tohle zkouší, tamto zkouší, podává ke schválení a tak. Jaké tam máte vztahy?
1: No tak, já se tam snažím příliš v tomhle směru nevyčnívat, jo, protože Bhutánci jako přeci jenom je taková, když to tak řeknu, ostrovní mentalita je tam. Jo. Ta země je hodně uzavřená a cizinec, který tam příliš jako jim nějakým způsobem kecá do věcí, tak tam není moc vnímaný pozitivně. Takže jako já samozřejmě jako u mě už tam vědí, ale často o mě vědí jako o někom, kdo třeba kritizuje některé kroky v turistické politice a kdo třeba občas udělá jako zajímavou věc, ale třeba častěji by bylo lepší, kdyby mlčel. Jo? A tak jako já se jim teď v poslední době snažím v tomhle směru spíš vyhovět a dělat ty věci trochu jako opatrně, tak, aby Bhutánci s nimi byli spokojení a neměli důvod si teda mít pocit, že jako příliš ovlivňuji něco, co bych zase tak jako už by neměla být má starost.
0: A nebo nějak rozložit práci mezi kolegy a ti další, aby byli Bhutánci, nebo tak?
1: To je jednoznačné a i ten vlastně jako ta naše snaha, tak já jsem tam byl jediný cizinec a vlastně dalších šest členů expedice a podpůrný vlastně kancelářský personál byli všechno jako Bhútánci a v tomhle směru bych chtěl říct, že byť jako ten projekt vycházel z nějakého mého plánu, tak to byla tak skupinová snaha, která by prostě bez té podpory, znalostí a vlastně snahy těch členů toho mýho týmu nebyla možná.
0: Jak to vypadá v bhútánských vesničkách, myslím hlavně těch trochu odlehlejších, kudy procházíte?
1: Tahle oblast není vlastně úplně jako hodně obydlená. Jo? Tam vlastně v těch vyšších nadmořských výškách, tak tam se nacházejí pouze tyhle zemědělský pastevecký osady, které jsou obydlené ovšem pouze v letním období, kdy vlastně ty lidé tam vyženou vlastně stáda na ty letní pastviny. A potom vlastně na podzim, kdy se chodí na treky, tak už jsou zpravidla tyhle ty vlastně pastevecký osady prázdný. No a ti lidé, tak ty už mají vlastně svoje stálé bydlení někde jako u silnice, jo, kam dojedou jeepem a žijí už ne tak odlišně od toho, jak jako vlastně žijeme my. Často už mají splachovací záchody, televizi, elektřinu. Samozřejmě ty Bhútánci bydlejí ještě v takových jako hezkých dřevěných chaloupkách a Bhútánci žijí relativně jako na dobrý úrovni a to i ty jako chudší mají vlastně prostě hezké velké domy.
0: Ty pastevecké příbytky, to jsou jako kamenné domky a vlnitý plech na střeše, nebo jak si to představit?
1: Tak v těch nejvyšších výškách, řekněme nad nějakých 4000 metrů, tam oni vlastně mají jenom takový jako kamenný základ nějakého čtvercového nebo obdélníkového tvaru a ten jim tam vlastně slouží jako závětří a uvnitř toho základu si oni vlastně postaví stany, aby tam vlastně byli nějakým způsobem chráněný, aby jim ty nepodupaly ty jejich stáda, který tam s nima jsou. A pak jako v těch nižších výškách tam taky mají buď teda stáda, ale většinou dočasný už jako místa, které jsou na delší vlastně bydlení, tak to jsou kamenné domky s dřevěnýma doškovejma střechama.
0: Co máte na Bhútánu nejradši, když pominu Himalaje? Ptám se proto teď na ty lidi, na způsob života, na cokoliv dalšího, kromě výhledů na Gangar Punsum a další nádherné hory.
1: Bhútánci jsou zajímaví vlastně tím, že se opravdu jako záměrně rozhodli nekopírovat všechno, co k ním přichází ze zahraničí. A že se rozhodli jít v mnoha směrech svojí cestou, vzít si to, co se jim hodí, ale pokud došli k závěru, že vlastně něco, co my tady třeba na západě děláme, nebo co dělají v Nepálu, není dobré, tak si to udělat po svým. Což jako já na tom obdivuju často takovou jako pro nás Čechy taky typickou, jo, jako tu donkichotskou umanutost, jo, často vyhledávající nefunkční, ale vlastní řešení, který ale jako někdy tímhletím způsobem dojdou i k něčemu, co si pak tam člověk řekne, aha, tak tohle je vlastně jako dobrý. Jo. Tadyhle díky tomu dosáhli něčeho, co vlastně jako je škoda, že něco takového nemáme taky. Jo. A to je, já nevím, když to tak řeknu, jak je to třeba architektura, jo, kdy oni vlastně rozhodli, že vlastně vám neskolaudují dům, pokud ho nepostavíte s dodržením jako tradičních architektonických prvků. Jo. A teď on vlastně tam nastavíte těm lidem nějaký limity, nějaký omezení a ty noví stavitelé, architekti, tak se s tím musí porovnat. A výsledkem ale je, že vám vznikají města, které mají velmi jako pěkný, ale zároveň jako uniformní charakter a působí jako vlastně velmi, velmi jako pěkně na podívání. Nebo i třeba jako to, že prostě všichni, když jdete do práce, tak vlastně chodíte v tradičním úboru. Jo. Rozhodně bych to tady nechtěl, ale když bych si to představil, že bychom chodili po ulicích a tady by byli lidi jako prostě v krojích českých, moravských, tak rozhodně by to jako tý naší český zemi dalo jako takový jako zvláštní punc. A jako já obdivuju, že jako někdo ještě v té dnešní době je schopnej tohleto vlastně prosadit.
0: Možná je to kvůli tomu, jak velký nebo jak malý Bhután je, že udržet takovýhle nějaký svéraz navzdory tomu globálnímu tlaku je možné právě v zemi, která je jednak takhle hornatá, jednak takhle malá, ne?
1: Určitě. Ten jako Bhután, který má vlastně nějakých 650 tisíc obyvatel a v zásadě jako je řízený velice vlastně takovým hierarchickým způsobem z jednoho jako centra, kde jako to, co řekne král, tak všichni bez výjimky nejenom poslouchají, ale i vlastně jako se tomu dobrovolně podřizují a obhajují to, tak je o dost jednodušší než jako v zemi, kde vlastně každý má na všechno svůj vlastní názor a jako to já bych rozhodně nechtěl na tomhle něco měnit, jo, to já si myslím, že jako dobře, když je zároveň rozmanitost.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Michal Toma vám v dnešní Kasablance vypráví o Bhútánu. Vy tady teď naproti mě sedíte v tričku s modlitebními praporky o Mani Padme Hum. Jak Bhútán nebo vůbec Himalaje, celý region, proměnili váš nějaký i třeba spirituální život nebo pohled na svět v mnoha jiných ohledech, než je samozřejmě jenom cestování?
1: No tak já jsem vlastně člověk, který se jako nehlásí k žádnému náboženství a ten buddhismus je pro mě vysoce zajímavý z nějaký jako profesionální vlastně stránky, protože jezdím do těch zemí jako průvodce a vlastně poznávám je, snažím se zprostředkovávat znalost o těchto himalajských zemích pro vlastně české publikum. Ale když bych to řekl, tak jako já se asi nejvíc jako nějakým životním postojem blížím něčemu, čemu se říká sekulární buddhismus. A v tom směru, že si myslím, že ta základní analýza jako toho stavu života nebo světa, kterou Buddha před těma 2,5 tisíce lety vlastně nastínil, to znamená, že život je jako v principu vlastně utrpení, a že toto utrpení pramení vlastně z touhy po věcech, po zážitcích, po vlastně pocitech, a tak ta je v zásadě správná. A s čím už třeba se tolik nestotožňuji, je jako to, že v buddhismu je důležité říct, že tahle stát, pokud ukončíme tuhle tu touhu, pokud potlačíme tu touhu, nebo pokud ji nějakým způsobem transformujeme v něco jiného a touho vlastně zmizí, tak skončí to utrpení. No tak to já se obávám, že v tomhle směru už Buddha byl příliš velký optimista. Já se obávám, že my můžeme to utrpení a tu touhu pouze tak jako prostě přiměřeně omezovat a to rozhodně za to stojí, ale myslím, že úplné vysvobození je něco, co vlastně člověku na tomto světě není souzeno.
0: Takže nejste ateistický nebo sekulární buddhista, ale jste skeptický buddhista.
1: Taky to tak můžete říct.
0: Dobře, zpátky do hor, zpátky na ten nově ustavený trail, kdy myslíte, že se do téhle oblasti vrátíte, a zajímá mě vlastně jakoby s jakým pocitem, ať už teda úřední schvalování té trasy třeba dopadne jakkoliv, tak co třeba bude nejvíc ten zážitek z té trasy, který budete znova hledat, když se do toho regionu budete vracet, nebo celkově s jakým nastavením?
1: No tak, já už mám cestu naplánovanou na podzim, tam už vlastně nemám v plánu jít znova do téhleté oblasti Gangar Punsum, ale já jsem 10 let nebyl ve východním Bhútánu a vlastně jako ty věci se jako v těchto těch rozvojových zemích se prostě 10 let, to je jak 50 let u nás, to vlastně tam často se stane, že vám opravdu postaví úplně nový silnice a že jako věci se tam úplně zásadně změnějí, takže předpokládám, že vlastně ten východní Bhútán jako opět nějak procestuju, pravím si tam nějaký informace, který jsem o něm jako měl, a co se týče toho vlastně treku Gangar Punsum, tak tam bych to viděl, že za ten příští rok bych tam chtěl vést nějakou skupinu a chtěl bych tam vyhradit několik dní na tábořišti Kilkortang. Tam ještě budu muset vymyslet, jak to zásobovat bez těch koní, protože jako přeci jenom s těma vlastně nosičema. Bhútánci neradi nosejí. To jako pro každýho, kdo zná Nepal, tak mu chození bez koní připadá jako úplně normální věc, ale jako Bhútánec pro něj, když mu něco naložíte na záda, tak za prvý unese toho tak maximálně do 30 kilo, že jo, což ty Nepálci, kterým naložíte 50-60, to je jako úplně jako něco jiného. A druhá věc je, že statusově nosit tam velký náklady jako je vlastně jako špatně. Jo. Takže my tam jsme na ty 3 dny schopní přesvědčit ten tým, aby nám tam jako dones nějaký zásoby, ale jako zas nemůžeme to úplně nekonečně nafukovat, takže až vymyslím ještě, jak to zásobovat, tak bych z toho tábořiště chtěl podniknout několik jako takových denních výprav, protože tam si myslím, že ještě jako je možnost najít nějaký vyhlídkový body a ještě jedno propojení na trasu vlastně treku Snowman, který by jako vlastně umožnilo zase jako trochu jiný závěr toho slavného bhútánského Snowman treku. Jo? To je zase trek, který má 24 dní trvá, je tam 11 průsmyků přes 5000 metrů a je považovaný za vlastně nejtěžší trek na světě, tak jako kdyby se nám podařilo vlastně přesměrovat závěr tohoto snowman treku přes tohleto nádherný tábořiště a přes ten vlastně vyhlídkový bod na tu horu Gangar Punsum, tak si myslím, že by to bylo taky velmi jako řekněme inspirativní pro nějaký vlastně další trekaře, který by třeba ten snowman track šli.
0: A tady to nové, vámi objevené nebo ustavené tábořiště, to má jakou nadmořskou výšku?
1: To má nadmořskou výšku 4500 metrů.
0: Uh-huh. Co předpokládáte, že pro člověka, který by tam vyrazil, byla největší překážka? Asi kromě nějakých těch vstupních finančních podmínek, co jste zmiňoval, ty bhutánské podmínky a samozřejmě jako letenka, všechny tyhle ty náklady samotné, tak co je největší obtíž u trekování?
1: Trekování v Bhútánu je vlastně, dá se říct, ve velmi komfortním stylu. Jo. Tam jako my to, ty vlastně Bhútánci se to naučili dělat velmi, velmi kvalitně. Tam, když vlastně jdete na trek, tak s vámi jde personál, který vaří, staví stany, máte tam kempingové sedačky, kempingové stolečky, když dojdete do tábořiště, tak už je tam postavený jídelní stán, ve kterém můžete mít i plynový topení, máte tam v tu chvíli už připravenou horkou vodu, sušenky a prostě jenom se tak jako posadíte. A
0: to vlastně je luxus.
1: Je to skutečně luxus. Já když jsem poprvé na tom treku šel, tak jsem nevěřil svým očím, ale ku podivu rychle si na to člověk zvyknul. A,
0: no ku podivu, na dobré se vždycky zvyká rychle.
1: Ano, ano, další dny už jako třeba, když nebyl tým trekovej, jako už ještě neměl připravený ten stan s tím čajem, tak už jsem si říkal, co se to dneska děje, jo, jestli kluci nezlenivěli. Jo, vaří vám ráno, vám kuchař vlastně vaří teplý jídlo, který v termoobalech vlastně vám tým donese na nějaký místo, kde si dáte jako normálně piknik, ale jako říkám, ne nějaký studený jídlo, skutečně teplý. Takže jako ta úroveň toho servisu a komfortu jako v tom Bhútánu je velmi vysoká, když to řeknu, tak ty obtíže, které jsou s tím trekem nově objeveným spojený, tak jsou především logistický pro tého organizátora a co se týče vlastně toho samotného trekaře, tak bych řekl, že ta náročnost fyzická tohohle toho treku je jako řekněme středně těžká, já bych to třeba formuloval. Pokud někdo šel třeba v Nepálu trek, tak jako je to podobné, jako když se jde Everest Base Camp a následně jako přes průsmyk Cholapas do Gokya, nebo třeba průsmyk Thorungla na treku kolem Annapurny. Není to v tomhle směru těžší. Co je tam zhruba tak v tom Bhútánu nejnáročnější je zima, protože ty údolí jsou většinou velmi jako takový hluboký. Vy dojdete do toho tábořiště a někdy ve 3 nebo ve 4 vám zapadne za nějaký kopec slunce a v tu chvíli vám radikálně teplota jde z nějakých pocitových 20 na rychle -5, -10, to je prostě ohromný rozdíl a v tu chvíli začínáte vytahovat vlastně ty trumfy a teď ta jako prekérní situace nastane, když vám trumfy dojdou a vy ještě furt máte před sebou jako nějaký stoupání. Celou noc, no. Takže tam jako je dobrý se zásobit opravdu hodně jako slušnou výbavou, co se týče toho teplotního komfortu, protože jako jakmile vám začne být zima, tak už si prostě to nebudete dál užívat. No a samozřejmě, protože jako ten náklad, ty vaše osobní věci vám nese kůň, anebo v případě teda té části, kdy se půjde přes ten průsmyk, kde koně neprojde,

0: i s premiérou každou neděli a potom vždycky v podcastových aplikacích můžete teď slyšet i pětidílnou sérii věnovanou evropským městům, která stojí za to objevit, i když nepatří mezi ty nejprofláklejší a nejnavštěvovanější. Takže ať už tam nebo tam se s vámi budu těšit naslyšenou. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: o mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
3: Čau Vilmuš.
4: Čau Miruš.
3: A čau všichni, kdo nás posloucháte.
4: Nebo sledujete na YouTube Rádia Wave. My samozřejmě čteme vaše zprávy na Slivák potřítko Rádio Wave v Instagramu a víme, že máte rádi deep divey, což je formát, no, kterému ano, se chceme ptala. Věnovat častěji. Ano, ptala jsem se. Zajímá mě zpětná vazba.
3: zároveň.

0: Je to někdo, už nám někdo i psal právě ohledně tohoto tématu, což pokud jste si přečetli titulek, což jste asi udělali, když jste klikali na tlačítko přehrát.
1: Ty myslíš o dva kroky napřed.
0: Víte, o čem budeme mluvit, takže budeme mluvit o Eurovizi letošní, protože nás čeká, myslím, jako hodně ožehavý ročník a zároveň chci probrat prostě nejenom všechny ty, vlastně ideálně všechny ty kontroverze kolem toho, chronologicky a zároveň i náš, jak se proměnil náš vztah k ní, protože jako můj se změnil nějak.
1: Hodně se změnil, takže mírová rešerše included, jo? Vy to máte rádi, já to mám ráda, těším se na to. No každopádně, než se do toho pustíme, tak já potřebuju ještě říct, že teda minulý díl byl hudební, tenhle díl bude hudební, příští už snad nebude hudební, já se na to hrozně těším. A musíme teda říct, že Eurovize se velmi rychle blíží, semifinále 12. a 14. 5., přičemž finále 16. 5. a tady rovnou mini promo vsuvka 16. 5. v kavárně Archi Plus. Přijďte za námi, bude společná watch party s naším komentářem a s hosty, takže buďte u toho vstup je zdarma.
0: Předcházet tomu bude taková panelová společná diskuze, kde si probereme náš postoj k té soutěži a zároveň jako možná to bude trošku hate watch. Možná to, jako pro mě to bude trošku hate watch právě já to potřebuju sdílet kolektivně. Jakože zároveň se z nějakého důvodu nemůžu úplně odtrhnout, protože mě zajímá, co se stane, protože mám pocit, že se něco stane.
1: Tak ale víš, že se stane katastrofa, nebo děje se katastrofa, ale nemůžeš odvrátit zrak.
0: Jo, nemůžu odvrátit zrak, ne. Prostě já to potřebuju přihlížet tomuhle neštěstí a chci to s někým sdílet.
1: Tak to během prostě méně jak 365 dní se stala poměrně velká změna, protože jestli si pamatujete, loni jsme ještě dělali takeover z Eurovize, teda jakoby z vesničky.
0: Ale byli jsme tam.
1: Ale byli jsme velmi blízko.
0: Byli jsme v Bazileji loni, letos právě ne, kdy jako částečně to vlastně když jsme si říkali, jestli chceme nebo nechceme jet znova, tak z části jsem si říkal, že vlastně by se mi líbilo udělat něco v Praze, protože v té době, kdy ta Eurovize byla podle mě na nějakém jako vrcholu, tak se tady žádný takovýhle akce neděli a nedělali. A zároveň jsem si říkal, že vlastně tam asi bejt nechci, protože už loni tam vlastně jsme si to užili,
1: atmosféra.
0: Ale ta atmosféra byla zvláštní a myslím si, že ta atmosféra bude prostě na místě v té Vídni vyhrocená.
1: Už se k tomu pomalu dostáváme, ale já ještě teda zabrouzdám na lepší časy, a.k.a. dva roky zpátky Rewind, kdy jsme my, já už jsem ti to trošku jakoby natýzovala, jsme, když ještě než vzniknul pořad Slejvák a neměl název, naštěstí to dopadlo vlastně dobře nakonec, tak jsme natáčeli pilotní díl, který nikdy nevyšel.
0: To je dobře.
1: Ale je to dobře, ano, slyšela jsem ho, máš pravdu. Nebylo to ale až tak hrozný, ale je vtipný, že to trvá 30 minut, ta epizoda.
0: To je hustý, to jsme už nikdy se tomu nepřiblížili.
1: A první 4 minuty mluvíme o tom, jak jsme strašně starý a jak tě bolí a vrže koleno.
0: No.
1: Ale jinak to je
0: vlastně
1: fajn?
0: Se obsahově tenhle pořád nezměnil.
1: Právě, já jsem chtěla být hrozně přísná na nás a být jako pane bože, to byl odpad, ještě jsme se tak posunuli a pak jsem byla jako...
0: Jsme na stejném místě. A mluvíme zase o tom stejném jako v tom pilotním dílu, protože tam jsme mluvili pak o Eurovizi.
1: Koloběh života.
0: Je to furt to stejný dokola. And the show must go on.
1: Prostě it must go on. Dobře, takže teda už jsme ty kontroverze a atmosféru trošku teda načali. Chceš k tomu rovnou něco chytrého novinářského poznamenat?
0: Hele, já bych začal asi tím, že mám takový příměr, jo, nebo takovou zajímavost, kterou bych vyzdvihnul, která se váže k interval aktům, takzvaným interval aktům, což jsou vystoupení mezi, vlastně, který vyplňují ty bloky, kdy vystupují ty soutěžící země a vyhlašují se výsledky. To znamená, během hlasování to oni potřebují nějak vyplnit, takže tam vždycky moderátoři něco dělají. Minule tam byla taková ta ikonická moderátorka, taková vysoká v tom blištivým. Jo.
1: Ona dělá i stand-up a má hrozně suchý humor z nějaký severský země, už se nepamatuju.
0: A oni vždycky zapojí ty moderátory do nějakého vystoupení. A v roce 2024, což byl první opravdu jako hodně, hodně kontroverzní ročník tady té soutěže po vlastně opravdu dlouhý historii její, tak tam byla taková zábavná, vtipné pomrknutí, kdy Petra Mede, moderátorka švédská, moderátorka toho ročníku, tak zpívá Eurovize je cool a nepolitická, samozřejmě, a mrkne do kamery, protože není. Eurovize je brutálně politická a poslední roky se to jako vybarvuje. No a pro srovnání loni v Bazileji, tak právě moderátorky taky měly nějakou takovou písničku, ale bylo to napsané trošku hůř, trošku méně vtipně, trošku méně ironicky a trošku hůř podaný.
1: No.
0: A vyznělo to ve finále vlastně mnohem hůř. Oni tam zpívali vyrobena ve Švýcarsku, jako ta soutěž, teď už teda rozumíte, že tak jako Švýcaři, Eurovize je nepolitická, striktně neutrální a není a je jedno, jestli jste dobří nebo brutální.
1: To tam přímo zpívali?
0: To tam přímo zpívali.
1: Okay.
0: Ale nebylo, bylo to naopak, jako zatímco o rok předtím to bylo docela, bylo to vtipný a takový úsměvný a milý, tak tady to je trošku zhlověstný.
1: Jo, to je dost odlišný.
0: No a opravdu mám pocit, že se tahle soutěž trošku transformuje do takový verze kapitolu Hunger Games a tak dále.
1: Jsme tam zas prostě.
0: Jsme tam prostě zas Hunger Games zmínka.
1: Všechny cesty check. Vedou do Říma, a všechny témata vedou k Hunger Games.
0: A Zaře Larson.
1: A nebo B. Já zase se snažím dělat 6-7, ale tenhle už to nefunguje. No,
0: tohle jako nebylo to vtipný, že bychom to řekli, ale spíš, že jako bychom byli jako na tak nízký úrovni, že jsme to řekli. Zase nám televize už se rozsvítila, že jsme byli tak na tom tak špatně, že jsme se zasmáli tomu. Nebo, a já jsem pak se smál tomu, že jsme se tomu zasmáli 6-7.
1: Jo. Chápu, obhaj svůj humor. I vyspělý není úrovní třetí třídy. Není. Já bych dala aktualizační moment možná, protože můžete jsi mi posílat právě jakoby update té petice. A.k.a. vlastně textu nebo teda petice, kterou podepsalo nad 1000 světových umělců pro vlastně bojkot Izraele nebo vyřeznění Izraele ze soutěže Eurovize. Což
0: tak.
1: Už je velký číslo, je tam hodně známých umělců, je tam třeba Massive Attack a
0: je tam Macklemore.
1: A kromě toho vlastně už některé země se stáhly z letošní soutěže.
0: 5 zemí odstoupilo 4. prosince 2025.
1: Španělsko, Irsko, Island, Slovinsko a Holandsko, jestli
0: Island se přidal k tomu Španělsko, Irsko, Slovinsko,
1: Holandsko.
0: Nizozemsko, jo, a Island se přidal 10. prosince.
1: Jo.
0: Takže 5 zemí odstoupilo. Je to opravdu jako nejkontroverznější ročník po tom, co ale vlastně každý ročník od roku 2024 je kontroverzní a ten následující o něco víc. Ale já bych se možná vrátil úplně na začátek téhle soutěže. Pro ty, kdo neví, o co jde, tak vám uděláme rychlý jenom vysvětlení. Tady ta soutěž začala v roce 1956, to znamená, že to právě ta letos slaví 70 let. A vznikla v švýcarském Lugánu, kdy se účastnilo 7 zemí a byla to vlastně snaha Evropské vysílací unie po druhé světové válce sjednotit Evropu a inspirovali se, myslím si, že hudebním festivalem v San Remo v Itálii. Potom vlastně v nějakých 70. 80. tato soutěž se rozvíjela, opravdu to spojovalo ty národy, země se do ní přidávaly. Do toho vlastně Sovětský svaz měl svoji alternativu, myslím si, že se jmenoval Intervize, kterou teďka Rusko obnovuje. A během tady té éry, kdy se 70. 80. se z toho vzešla samozřejmě ta největší legenda téhle soutěže a to je skupina ABBA. Skrom toho taky o několik let později vyhrála i Celine Dion, v té době ještě úplně neznámá. A
1: nebyly ABBA úplně první vítězové?
0: Ne, ty jsou 74, ABBA jsou 74, ale jako jsou prostě hodně známí a opravdu jako s tím Waterloo vyhráli tehdy jako nejvíc do dneska asi nejúspěšnější vítězové Eurovize. Nicméně bylo to teda jako velká věc. No v 90. tak po pádu Sovětského svazu, po rozpadu, tak se do toho začaly přidávat státy, které nově vznikly, postupně státy východní Evropy a bylo to taková jako opravdu západní zábava. A zásadní bylo, že se tam v roce 97 se poprvé do toho dostali hlasy diváků. Takže poprvé mohli diváci samotní.
1: 97.
0: Poprvé v tomhle roce mohli diváci vlastně ovlivňovat nějak ty výsledky. Tehdy se, myslím, telefonovalo. A no a to jakoby vznik. Tehdy se ty země prostě přidávaly a v roce 2004 dokonce jich bylo už tolik, že se museli udělat před tím jedním přenosem dva menší přenosy, takzvaný semifinále, ze kterého z každého postoupilo 10 zemí do finále. Tady ten koncept zachovaný je do dneška, ačkoliv těch zemí ubývá, takže kdo ví, kdy se zase zruší.
1: To se spojí, bude na finále.
0: Nicméně tam tady a začalo se prostě hrozně dbát na ty hlasy diváků, se začal se sbírat. Furt tam bylo jako i ty odborní poroty, mm-hmm. ale ty hlasy diváků prostě měly poloviční váhu a v té době začalo se strašně dařit bizáru, takže vyhráli třeba finský Lordi, takový ty děsivý masky mají a byl to takový jakoby heavy rock bizár, nebo hrozně se tam zadařilo druhý místo, myslím, měla Verka Serdučka.
1: Jo.
0: Tady ta paní tady za Rusko, takže jako ta soutěž prostě začala mít ten takový punc úplný bizarnosti a šílenosti.
1: A pak končí ta Wurst, že jo, v nějakém roce třeba
0: 2014 končí ta Wurst, ale tam se to už láme. Ty nultý léta byly fakt jakoby hodně bizarní pro tuhle soutěž a opravdu se jako dával, že diváci prostě chtěli tady ty šílenosti, což pro konzervativní země, což tehdy třeba Česko jako bylo, tak bylo jako dost těžko zkousnutelný a stravitelný.
1: Jsme prostě tolikrát měli nulu, až jsme odešli.
0: Česko tam přišlo, třikrát se umístilo poslední, kabáti tady za Kerdlová, Gypsy.cz a zas odešlo. Vždycky bylo poslední. Jako byl to takový jakoby opravdu guilty pleasure, ale zároveň v té době prostě se to rozvíjelo a ukazovalo se, že tady ta soutěž opravdu jakoby oceňuje nějakou jinakost a pestrost. A víceméně se z toho začalo dělat to, co bylo v těch 10. letech, kdy se to zase vracelo na nějaký jako vrchol, kdy tam právě větší roli měly ty odborní poroty najednou a v roce 2012 byl ten zlom, kdy vyhrála za Švédsko Loreen s písničkou Euphoria. Což byl prostě hit, který dobil najednou.
1: Což jakoby není bizár a je to objektivně prostě dobrá věc.
0: Banger písnička,
1: takže
0: Europop.
1: Peak Eurovize
0: Peak Eurovize, peak Europopu a opravdu to mělo, jako najednou se ukázalo, že tady ta soutěž může mít dopad na globální žebříčky hudební. To byl jeden z nejúspěšnějších evropských hitů toho roku. A postupně se to právě proměňovalo a zbavilovalo se to té cringe nálepky, kterou to mělo. Začalo to opravdu být jakoby moderní a ta hudba se tak nějak jako proměňovala. Všechno to byl pop, ale nebyl to většinově, už to nebyl ten bizár, který to byl. No a já bych řekl, že jakoby v absolutního vrcholu tady ta soutěž dosahovala někdy do covidu, kdy 2019 vyhrál Duncan Lawrence s písničkou Arcade, která pak trendovala hrozně na TikToku. A zároveň s nárůstem tady v té době nárůst TikToku ukázal, že vlastně a streamu, tak najednou opravdu jako co bylo na Eurovizi, se propisovalo do globálních streamovacích žebříčků, jo, opravdu to vyletělo, ty interpreti. TikTok algoritmus to chytal. Tam písnička Rosie Lynn, Snap, která je myslím za Lotyšsko nebo Litvu, ve finále se umístila třeba 16. nikoho moc nezajímala, ale pak najednou se chytla na TikToku a má teďka přes miliardu streamů. Je to nejúspěšnější písnička TikToku, je tady ta Eurovize, je tady ta prostě jako ne zas tak výjimečná písnička, která prostě se chytla na TikToku. Do toho prostě 2021, tam byl ten jako podle mě úplný vrchol a to byl ten během covidu ročník, kdy se 2020 teda zrušil, 2021 se uspořádal, byl tam za nás teda Benny Cristo, ale vyhráli Maneskin a opravdu tam v tomhle ročníku, co jako reprezentující země, to nějaký hit.
1: To pro mě byl turning point, kdy jsem si právě řekla, že už to není jenom ten bizár a že tam prostě nejsou jenom špatné věci, ale že to fakt může objevit i ty jakoby nový talenty, protože oni do té doby prakticky jako baskovali někde na ulicích prostě italských. Takže,
0: přesně.
1: Takže
0: A vystřelilo je to úplně šíleně.
1: Že oni okamžitě začali turovat. Já jsem tenkrát, teďka už zase jakoby se rozpadli a nejspíš se zase dají dohromady, ale já jsem stihla 2 nebo 3 jejich koncerty a doteď to patří mezi moje jako nejoblíbenější koncerty, na kterých jsem kdy byla. Neuvěřitelná energie, strašně jako talentovaný mladý lidi, jako pro mě to byl úplný objev i vlastně toho žánru, protože já jsem nikdy jakoby rockový věci moc jako nezvládala, ale když to takovej ten jako balada nebo trošku jako pop rock, tak vlastně mě to baví i to, že to vlastně třeba nejsou anglický texty, nebo oni pak začali hodně dělat jako anglický album mají, ale i ty italské písničky byly virální a jako to mě hodně bavilo, no. A baví doteď.
0: Opravdu 2021 podle mě fakt jako vrchol. Nicméně
1: Klip Damiano David. Rip, jak se jakoby oddělil
0: no,
1: a teď má
0: to,
1: tu
0: teď je prostě takový, no, jako basic no, pop
1: a
0: chce
1: se vrátit, že jo, nejspíš.
0: Do kroku?
1: No, oni snad plánují něco, jakože už
0: jako
1: to snad ohlasili i na Instagramu.
0: Kariéry nebyly kdo ví jaký, ani jedno.
1: No, jako právě.
0: Nicméně 2022, tady se to láme. Potom, co ta soutěž opravdu jako rostla a dařilo se jí fakt jako jo, bez nějakých extra velkých kontroverzí fungovat. Tak 2022 Rusko v únoru zautočilo na Ukrajinu 24. února a tady ta soutěž najednou musela řešit, co teď, protože vlastně do té doby se tam Rusko bylo běžným účastníkem, kdy několik ročníků vyhrálo, často se umístili druhý, byli opravdu jako jedni z těch, opravdu jedna z těch nejúspěšnějších zemí v té soutěži. No a tady jako Evropská vysílací unie docela rychle zareagovala a vlastně během těch 3 měsíců do začátku Eurovize Rusko vyloučila, úplně diskvalifikovala a zakázala jeho účast jako agresora v tady té situaci. No a tam se to, ale tam už se teda muselo ukázat, že to, na čem se ta soutěž stála, bylo na tom, že spojuje ty národy a že je apolitická. Že tam není žádná politika, že to je jako o tom ukázat, jak je Evropa jako jednotná, rozmanitá, ale zároveň teda nerozdělená, ale s tím, jak neustále se rozdělujeme jako společnost, tak se to propisuje do tady soutěže a tady ten krok prostě jednoznačně ukázal, že tady ta soutěž je prostě politická, jako ať už chce nebo nechce. No a
1: ještě seriózní témata stranou mini vsuvka. Musím zmínit film z roku, myslím, 2020, kdy zrovna Eurovize nebyla, že jo, kvůli covidu.
0: Jo, takže
1: jako by se úplně strefili a je to, ty víš, na co narážím, na film Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga s Willem Ferrellem o jakoby fiktivní islandský kapele. Miluju ten film, miluju Willa Ferrella, prostě fight me.
0: Já ho tam nedávám absolutně, mně přijde tam úplně odpozující a
1: miluju.
0: Ničím mi vadí a zároveň ten film mě hrozně vadil.
1: Skvělý.
0: Ale líbil se mi závěrečná písnička, která byla i nominována na Oscara, mimochodem. Jo.
1: Aha, no
0: takže
1: vidíš.
0: Je to film s nominací na Oscara, mimochodem.
1: Wow. Máme to na úvodním obrázku našeho eventu 16.5.
0: Přijďte do Archipus.
1: Chudák Will Ferrell teda, no.
0: A tak jsem ho vylepšil.
1: Vylepšil si ho, dobře. prostě Will Ferrell, mogging.
0: 2022, teda potom, co bylo Rusko vyloučený, tak tady ten ročník vyhrála Ukrajina, což bylo opět vnímaný jako velmi kontroverzně. A řešilo se, co teď se bude dít, protože vždycky, když země vyhraje, tak pořádá následující ročník, což samozřejmě v Kyjevě nebylo moc možný. Takže následně se toho ujala Velká Británie, tady ten ročník se pořádal, tuším, že v Liverpoolu a nějak se to jako zvládlo. Jo, 2023, nějak jsme to prostě splácali, vlastně si moc, takový ne extra záživnej a ničím zajímavý ročník, což ideální pro tady tu soutěž, která potřebovala trochu
1: klidu.
0: No a pak přišel 2024, respektive 2023, 7. října zautočil teda Hamas na Izrael a Izrael vlastně odvetě zautočil na pásmo Gazy. A tady ta situace, která teda jakoby rozdělila celou prostě jako společnost víceméně, samozřejmě rozdělila i tady tu soutěž, jo. Takže 2024 bylo poprvé, kdy ten ročník provázeli jako v té době ještě nebyly tak velký, ale provázeli to protesty, provázeli to jako nějaký demonstrace a EBU tady v tom ročníku třeba zakázala vlajky, zakázala tam
1: všechny vlajky, kromě vlajky tvojí země, nebo něco takového?
0: Jo, že interpreti nemůžou mít jakoukoliv jinou vlajku, než vlajku svý země, a nebo ještě teda v té době ještě mohli mít duhovou vlajku.
1: Jo, a to se rok na to zrušilo.
0: A to se o rok později taky zakázalo.
1: Ajaj.
0: Zároveň...
1: Taky tenhle ročníkem, že jsme řešili ty hluk potlačovací technologie, že tam lidi bučili vlastně na tu interpretku.
0: V roce 24 to ještě nebylo tak výrazný, ale byl tam jeden výrazný moment a to, kdy tady ta technologie nebyla zapnutá a to, když se tam objevil teda, myslím, že se jmenuje Martin Esterdal, který dohlíží na spírání těch hlasů a on se tam vždycky objeví a řekne, jo, potvrzujeme, že to bylo všechno v pohodě, máme všechno, máme výsledky.
1: Jo.
0: A když jsem on objevil, tak lidi začali, tak celá ta arena začala jakoby extrémně bučet a bylo to v tom živém přenose, bylo to vlastně poprvé, kdy se narušila ta bublina té radosti a té pospolitosti a té barevnosti, najednou tam prostě lidi na něj bučej a bylo to fakt, jakoby, byl to hodně nepříjemný moment. No a tady ten ročník teda vyhrálo Švýcarsko, ale jako hned po tom, co skončil, tak právě se začalo řešit, co bude za rok.
1: A vím, že tenkrát Izrael byl třeba čtvrtý, pátý, že to jako už se sápal trošku.
0: Sápal se nahoru, no, jo, je to tak. dostáváme se teda k tomu, co se dělo mezi ročníky 24-25, kdy teda respektive ještě ne, protože 25, začalo se říct, co bude dál, třeba jako v dubnu, myslím 25, ještě nebo v té době na tom jaře, tak europoslanci, 26 europoslanců vzneslo dotaz na EBU, proč bylo Rusko vyřazeno, ale Izrael vlastně ne. To jako EBU vysvětlila tím, že podporuje účast izraelského veřejnoprávního média Kan, nikoli státu Izrael, a odkázala se na to, že třeba Izraelci mají nadále povolenou účast na různých sportovních událostech. A zároveň během té Eurovize vyšlel první nějaký dopis, který vyzýval k zákazu účasti Izraele. No a dostáváme se do Basileji, což je ročník, který loni sledovalo 166 milionů lidí, což je víc než americký Super Bowl, který sledovalo 128 milionů lidí. Takže...
1: No a myslíš, že to, jakoby, jak je ta cílovka jakoby girls and gays takzvaně, tak to bylo vždycky? Nebo se to stalo nějak prostě časem?
0: Bylo to vždycky. Bylo právě to vždycky, ta Eurovize vždycky jako...
1: Byla jakoby jak se... pro všechny.
0: A hlavně jak vyhrával ten jako v očích vlastně tehdy konzervativního Česka bizár, tak to zároveň ale často bylo jako jinakost, byly to queer lidi. Už někdy v 90. nebo 80. vyhrála Eurovizi první trans žena, jo. Jakože oni tam, já mám pocit, že to byla vždycky hodně jako otevřená soutěž jakýkoliv jinakosti. No. Dokazuje to vítězství Conchity Wurst jako vousaté zpěvačky z Rakouska. A jako ta soutěž si dávala opravdu záležet na tom, aby ukázala, že jako je otevřená a přístupná úplně všem. A proto to přitahovalo podle mě vždycky pozornost jako různých, jako jakýchkoliv menšin.
1: A jsou všichni jako přijímaný.
0: Mm-hmm, přesně. Mm. A to je na tom to hezký, to na tom bylo vždycky strašně pěkný. Mm. No. No, dostáváme se přesně do roku, do loňského ročníku, který my už jsme nějak pokryli na místě. A i už když jsme tam byli, tak jsme vlastně měli povědomí o tom, že tam se chystají nějaký protesty.
1: Jo, vím, že jsme koukali pořád jakoby na výstrahy, na jakoby zprávy policejní, jestli se něco nechystá, nečeká, jestli si nemáme dávat pozor. Mimochodem máme pořád výběry na Instagramu a myslím, že to stojí za to.
0: Jako, já jsem hrozně rád, že jsme tam byli, protože taky... opravdu jako zase... ta soutěž samotná, nebo respektive ne ta soutěž, ale ta komunita kolem té soutěže
1: a ta atmosféra, převážně,
0: kterou vytváří ty lidi, kteří to mají rádi, je vlastně krásná. Jo? My jsme přesně tam v tom městě, to město ožilo, potkali se tam lidi ze všech možných zemí a všichni byli jako hrozně příjemní, milí a bavili se a bylo to hrozně fajn. Jako ten duch té soutěže, jako, nebo to není, já vlastně se snažím oddělit nějak tu komunitu od té soutěže, protože si myslím, že ta komunita, která se kolem ní vybudovala, je vlastně hrozně pěkná, ale ta soutěž, kterou teda drží teďka, ovládá Evropská vysílací unie a někam jí směřuje, je prostě bohužel, já nevím, jak se, jak na ní teďka nahlížet, protože právě v tomhle roce se třeba zakázaly duhové vlajky, načež teda zareagovalo Švýcarsko, který povolilo všechny vlajky mezi diváky, ale bylo to jakoby, vlastně mám pocit, že ta soutěž, je jí zajímavý i sledovat i pro lidi, kteří vlastně odsuzují a nelíbí se jim ta hudba, která tam je, přijde jim to jako barevný bizár, nelíbí se jim to. Myslím si, že ta pozornost by se tomu dala věnovat i z toho důvodu, že právě je tam hrozně dobře vidět různý směřování jako společnosti a zároveň mám pocit, že tam hrozně dobře jsou vidět i vazby mezi těma státama, jakože jsou tam kamarádský hlasy vždycky, Kypr a Řecko, jako je tam vidět nějaká náklonnost mezi těma v rámci toho hlasování a zároveň třeba ten zákaz duhových vlajek, já mám pocit, že to jakoby dobře ukazuje nějaký obecný posun k nějakému jako opět k nějakým konzervativnějším hodnotám. A to je na tom to zajímavé, že to vlastně jako reflektuje to dění v té společnosti, v tady tom směru. No, tady ten ročník provázelo jako spousta věcí, třeba během semifinále, tak španělská televize RTVE zmínila počty obětí v Gaze podle OSN a v reakci na to taky EBU vyhrožovala pokutou, když tady to zopakuje ve finále. Hmm. A oni teda to vyřešili tak, že před tím finále pustili na obrazovku černou obrazovku s textem. Když jsou v ohrožení lidská práva, není možné mlčet. a vlastně mír a spravedlnost pro Palestinu. Tady to pustili před tím přenosem. Normálně černá tichá obrazovka.
1: Já vím, že předbíhám, ale vzpomněla jsem si, že jsem viděla taky nějaký titulek tenhle týden, že nějaká země odmítá vysílat Eurovizi ve své televizi a místo toho pustí nějaký palestinský snímky. Nečetl jsi to?
0: Slovinsko, který taky vlastně vyhlásilo bojkot, a dostanu se k tomu, proč to přišlo v tom prosinci, protože to byla fakt jakoby bizarní situace trochu, ale tak Slovinsko oznámilo, že pustí filmový pásmo Hlasy Palestiny a budou to filmy od autorů s palestinskými kořeny. Mě tam ještě zaujala jedna věc, který jsme si my nevšimli během toho, ale oni teda vyzvali v nějakém dopise, aby se teda vlastně příslušníci izraelský veřejnoprávní televize nějak jako umírnili. Já si vybavuju jednu jako situaci, my jsme v tom press centru moc nebyli, ale byli jsme tam jednu chvilku a vlastně, když tam byla ta zkouška kostýmová, tak si vybavuju, že když tam objevil Izrael, tak oni byli strašně hluční, ty izraelský novináři. Tam seděli tam takhle jako u toho vchodu, mám pocit. A vlastně najednou tam byl hrozný bordel, protože prostě oni tam jako byli strašně hluční a takový jako neukázný. Tam všichni tak jako psali v tichu, v tichosti.
1: Dobře.
0: To se tak vybavuju. No nicméně, čeho jsme si my nevšimli, ale lidi to řešili v rámci té komunity a toho fandomu, tak je nějaká novinářská akreditace a to, že některým jako fanouškovským novinářům, ale z velkých fanouškovských webů, který sledují opravdu jen té Eurovize desítky až stovky tisíc lidí, tak jim třeba byla odepřená akreditace a bylo to potom, co třeba jeden z nich tak v tom roce kritizoval účast Izraela a Azerbajdžánu a poukázal na to, že třeba to používá jako nějakou platformu pro třeba jako šíření nějakého lepšího povědomí o nich v Evropě. A druhý zase vlastně konfrontoval se 24 izraelskou účastnici s otázkou, jestli jako je nenapadlo, že jejich účast na té soutěži ohrožuje návštěvníky i ty účastníky. A vlastně oběma byla odepřená akreditace.
1: To jo. No tak to mi uteklo.
0: To vlastně my jsme vůbec nepostřehli, že jo. No nicméně, dostáváme se k opravdu jakoby zásadnímu bodu, který jako lidi hodně rozčílil a to byl právě výsledek Izraele v loňském roce, který se umístil na druhém místě.
1: Jen tak tak.
0: Ale jen tak tak a vyhrál to hlasování diváků s úplně jakoby brutálním počtem hlasů, že jo. A tam došlo k tomu, že jako... tam je několik sporných situací, ale ta jedna zásadní je, že před tím finále a před tím přenosem jela velká, velká reklama na ten na tu izraelskou písničku, kterou mimochodem se jmenovala Hurricane, ale ještě předtím to byl October Rain a oni pak je donutili, že jenom místo diskvalifikace jenom řekli, ať to přepíšou teda. Nicméně, jela velká reklama, no a tuhle tu reklamu, která jela na YouTube, jela na vyhledávačích a dokonce byla i na Times Square, a platili stát Izrael. Platila i vyloženě Government Advertising Agency. A normálně tady to obsahovalo i instrukce, jak pro Izrael hlasovat třeba 20krát, což je ten maximální limit.
1: Taková propaganda.
0: Opravdu jakoby Izrael, stát Izrael, normálně jakoby vstoupil do toho a platil reklamu té písničce. A zároveň... je tam i jedna věc, kdy třeba Španělsko začalo vyšetřovat to hlasování, protože mají pocit, že ten počet hlasů, který byl odeslaný ze Španělska, vůbec neodpovídal počtu diváků, který na to koukali. A zároveň ještě jedna věc zajímavá, vítězové toho televotingu jsou vždycky v top 5 nejstreamovanějších skladeb toho ročníku. Jo? A to i vlastně kritizovaná Ukrajina, která vyhrála v roce 2022, tak je furt pátou nejstreamovanější skladbou toho ročníku. Ča-ča-ča třetí, rim-tim-tagy-dim pátá. Ale izraelská tady ta píseň, která vyhrála televoting, je až nějaká 17. nebo 18. Zajímavý.
1: Zajímavé.
0: No, tady ten ročník, teda takže těsně to Izrael nevyhrál, ale vzbudilo to opravdu jako velkou vlnu nevole a právě přesně ty země, Španělsko, Island, Slovinsko bylo hodně, hodně aktivní. Začaly vlastně vyhrožovat tím, že tu soutěž začnou bojkotovat, pokud bude se Izrael znovu účastnit. Nizozemská televize Avrotros dokonce spochybnila, že to je jako vlastně, jestli to vůbec ještě apolitická spojící soutěž, když ji takhle jako ovlivňují nějaký geopolitický tenze. A v září teda EBU po tady tom tlaku naplánovala jako mimořádný shromáždění kvůli účasti Izraele. Ale v říjnu ho zrušili, kvůli tomu, že se tam na chvíli domluvilo dočasný příměří. Takže v říjnu tady to shromáždění úplně odvolali. A mezitím tak se na Islandu uskutečnil průzkum, kde skoro 60% obyvatel souhlasilo s bojkotem, pokud se bude Izrael dál účastnit. No a dostáváme se do prosince, kde se teda neuskutečnilo mimořádné shromáždění, ale každoroční shromáždění Evropské vysílací unie. A tam se řešila teda i účast Izraele, ale takovou jakoby absurdní kličkou, jo. Evropská vysílací unie předložila vlastně, že se s hlasováním schválí nějaká úprava pravidel, aby se předešlo přesně ovlivňování těch výsledků diváckého hlasování. A tam vlastně navrhli spoustu vlastně pozitivních změn. Rozšířit počet porotců z 5 na 7, s tím, že aspoň dva musí být ve věku 18 až 25 let. Mm-hmm. Maximální počet hlasů od jednoho diváka už nemůže být 20, ale 10. Mm-hmm. Zákaz zapojování jakýmkoliv třetím stranám do propagace. A všichni poradci musí podepsat nějakou deklaraci, že budou nezávislí a nestraní a že se zavážou k jako větší technický nějaký podpoře blokování nějakého podvodního hlasování.
1: OK.
0: Vlastně pravidla, které jsou docela z něj suprově. Mm-hmm. Ale dali si tam kličku, že pokud tady ty pravidla schválej, ty členské země, tak tím pádem už se dostatečně vyřeší jejich obavy a už se nebude hlasovat o Izraeli.
1: Kecáš.
0: Ne. Fakt jo.
1: Cože? Jo, jak to, mě tohle mohlo minout úplně?
0: No, ono se to dělo v prosinci, že jo, ještě před Vánocema. Mm-hmm. A opravdu tam bylo to, že prostě pokud si schválíte nový pravidla, který vás líp ochránějí, tak už ale nebudeme hlasovat o Izraeli.
1: Wow, a schválilo se to.
0: No a schválili prostě se ty nový pravidla. Mm. Takže v reakci hned na to, 4. prosince právě Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko, tak oznámili bojkot a přidalo se ten Island. A to je vlastně úplně bezprecedentní situace, která znamená, že mimochodem Španělsko patří do té velké pětky těch největších podporovatelů téhle soutěže, který najednou odešel kvůli tomu, aby tam mohl zůstat Izrael. Hmm. Mimochodem, největší sponzor tady té soutěže je firma Moroccan Oil, Izrael. Která se vypadá, že je z Maroka, ale je z Izraele.
1: To je pravda, no.
0: A teď jsme tady.
1: A teď jsme tady, no. Jakoby je to taková pachuť.
0: Přijďte do Archi Plus. Je to super soutěž.
1: Takže tohle celý bylo jenom promo prostě. Na
0: je to úplně bezvadná soutěž, přijďte.
1: Děkuji ti hrozně moc za tady ten věm v suvku a nastudování, jako pro mě to byly nové informace, které úplně se mi minuly a to prostě odbírám všechny jakoby newslettery, čekuju to a jako minulo mě to, zajímavý a mrzí mě to jakoby zároveň, já vím, že ty dokážeš se o to nějak jakoby odosobnit nebo tím, že si vlastně oddělíš tu komunitu od té soutěže, tak v hlavě člověk si to jako nějak líp přebere nebo i ten svůj vztah novej k té Eurovizi, ale jako je to pro mě hrozně těžký, protože já to mám hrozně spojený, jako tu soutěž a tu komunitu a nějakou tu značku a právě jsem ti říkala, že myslím na ty účastníky těch zemí, které třeba nejsou problematický, mm-hmm. nebo prostě ty jedinci, kteří za nic nemůžou a mají jako neuvěřitelnou možnost jakoby jedinečnou tu svoji kariéru, že ho nějak nakopnout, tak těch je mi jakoby líto. A za tím mě to jako mrzí, no, vlastně.
0: Vlastně dopadá to prostě hrozně špatně na celou tu soutěž. A je to opravdu jako pochybný, je to strašně pochybný, vypadá to, jako nevypadá to dobře, když tam zohledníš přesně, že samotný stát ovlivňuje nějakou propagací
1: myslíš,
0: tu píseň.
1: Myslíš, že to třeba dělali nějaký jiný země tohle někdy?
0: Ne. Jelo promo na písně, ale to si platili samotní ti interpreti.
1: A ne, asi jakoby vládní nějaká reklamová agentura.
0: Ne, neplatila jim to jejich ministerstvo. Zároveň vlastně opravdu jako podivný nepoměr počtu hlasů. Zároveň to, že vlastně největší sponzor je izraelská firma.
1: Víme k tomu počtu hlasů zvláštnímu, kromě toho, že se jakoby hlasovalo o tom nějakým technickým jakoby vylepšení, tak EBU jako vyjádřila se tenkrát k tomu nepoměru těch hlasů, nebo...
0: Ne, to se řešilo třeba Španělsko, to nějak začalo vyšetřovat samo.
1: Jo.
0: Ale EBU jako na to řekla, že právě se zaváže k tomu, aby líp detekovali podvodní hlasy. Ale je to divný, no a teď jsme vlastně v situaci, kdy teda bude tady ta soutěž bez pěti zemí, které jsou jako opravdu historicky docela zásadní, zejména teda to Španělsko, ale já jsem byl docela rád vlastně islandský skladby většinou a tak dál.
1: Je to, prostě, to je, že jo, Will Ferrell prostě.
0: No, jo, přesně, halo.
1: On tam bude chybět letos.
0: Samotná, přesně, ten samotný film je o Islandu.
1: Právě,
0: a,
1: no.
0: No a je tam teda
1: počkej,
0: letos kolik
1: Irsko,
0: zemí.
1: Irsko, neříkal jsi tenkrát v té epizodě, že Irsko má nejvíc vítězství?
0: A právě Irsko je historicky nejvíc úspěšná zem, nejúspěšnější země v celé historii Eurovize a odešlo. Jo, účastní se, myslím si, že jenom 35 zemí, což je prostě, jo. Ještě před několika lety jich bylo 43.
1: Tak to je dost rozdíl, 8, to je rozdíl.
0: To je jako docela úpadek prostě. A to se ještě letos vrátilo Bulharsko, podle mě je přemluvili, úplně prosili na koleno, vraťte se.
1: To je hrozný. No je to takový hořký, no. A není to ani hořko.
0: Jako
1: sladký,
0: očekává
1: je
0: se, že to budou provázet opravdu jako velký demonstrace, velká, je to jako bezpečnostně, je to prostě najednou mnohem vážnější věc, než to bývala několik let zpátky. Každý rok se čím dál tím víc bojem nějakého bezpečnostního incidentu. Je to prostě opravdu najednou vyostřená politická soutěž, která dělá, že není politická, ale prostě je najednou. A jako jsem na to zvědavej, jsem na to opravdu zvědavej.
1: Takže 16.5.
0: Přijďte se podívat,
1: plus.
0: Co se tam stane. Hele, buď to pro někoho může být společný kolektivní hejt, přesně třeba někdo nesvědavý, co tam stane a nechce si to pouštět sám doma, takže může přijít a kolektivně to s námi sdílet. Jo. A nebo to někoho třeba jako furt baví a tomu já vůbec nechci brát, protože já si taky furt užívám některé aspekty tady té soutěže. Takže jako ideálně se tam třeba potkáme v nějaké skupině a bude to takový příjemný.
1: Uděláme si to hezký, takzvaně.
0: Uděláme si to hezký, no. Samozřejmě budeme na to nahlížet vlastně nějak, pokusíme se na to nahlížet ideálně jako veřejnoprávně kriticky, tak uvidíme, jak se nám to vyvede. Pojďme na tenhle ten ročník. Ty jsi slyšela všechny skladby?
1: Já jsem včera strávila hodinu a půl večer, jsem měla zábavu a mě to bavilo.
0: Jo?
1: Mě to, já jsem byla úplně domácí úkol. Míra psala, že
0: já
1: si musím
0: to
1: všechno pustit.
0: Jako domácí úkol.
1: A bylo to skvělý, jakoby celá moje domácnost, a.k.a. další jeden člověk, úplně radost neměl, pak si vzala protihlukový sluchátka, ale já jsem měla dál. A rovnou ti řeknu, jaký jsou predikce jako obecně. Teď aktuální světový je prvních 10, ti řeknu. Jo? A ty schválně jakoby třeba zakřiči, jestli se tam objeví tvůj favorit. Jo? Finsko.
0: Ne.
1: Dánsko.
0: Ne.
1: Francie. Austrálie. Řecko.
0: Jo.
1: Izrael. Švédsko. Rumunsko. Ukrajina. Itálie.
0: Itálie
1: a, my,
0: a Ukrajina taky se mi vlastně
1: Itálie,
0: tady skladba
1: líbí. Dobře, k tomu se vrátíme ještě. A my jsme 12. zatím jako údaní.
0: Ale to jsme byli i s Adonisem.
1: Ano.
0: A zároveň je důležitý zmínit, že tady ty kurzy, kurzy těch kanceláří se hodně měnějí. Jakmile se odtajní část toho, jak to vypadá na tom pódiu.
1: Na stage,
0: protože
1: jo.
0: Adonis byl vysoko a pak jsme dostali, co jsme dostali. A...
1: Na zadek takzvaně jsme dostali. No.
0: Spadli jsme až na zadek.
1: No. No a
0: což se zpívá v jedné písničce nový Mata 2.1.3 a,
1: na zadek?
0: A Marie April. No, nespívá se tam zadek.
1: Zadek
0: tam
1: se tam nespívá,
0: slovo.
1: Tak to mě nezajímá.
0: Spadlo,
1: ne, zajímá mě to,
0: pak na zadek.
1: Jsme to minule. No, než se do tohle pustíme, já chci jenom připomenout takový ty obecný prvky, který většinou bodujou. Ty už si řekl, že to je přesně jako soutěž trochu bizáru, ten bizár tam bude prostoupený navždycky, jako lidi to trochu vyhledávají, jo? Máš to s tím spojený. A zároveň jako nějaký jako emoce, teď přesně jakoby vizuálně pestrý a tím pádem vlastně ty musíš, jakoby, oni musí upoutat, většinou hned. Některé ty písničky mi přišlo, že začínaly skoro refrénem rovnou, anebo jsou třeba kratší než 3 minuty, takže je to takový jako rychlý, intenzivně, takový jakoby slejvák, ale jako not really, protože jakoby je jenom jeden, že jo, a to jsme my. A to bylo hrozný, pardon. Takže hodně fungují bizáry, ale poslední 2 roky nebo 3 fungují ty opery lomeno techna.
0: Mega.
1: Což je takový zvláštní nový žánr, který se objevuje i letos jakoby v zemích, který soutěží. Myslím si, že to je Francie, mám pocit.
0: Jo,
1: to je francouzská
0: trošku,
1: píseň.
0: No.
1: Takový mladičký holky, který je snad 17, která právě přesně
0: to,
1: tady v tom
0: já
1: stylu
0: to, mě
1: to
0: jako nebaví tenhle styl.
1: Já už to taky nechci. Jako neříkám, že to nejsou jako enormně talentovaní lidi. Že to jako
0: ale
1: chce...
0: je to prostě strašný bait. Je to jenom jako, že fakt opravdu si někdo napsal tu formulku, co funguje. A...
1: Jestli bude další techno opera a další prostě černobílá světelná show, dramatická, s černobílým jakoby oblečením, tak já už prostě, já jakoby to přepínám, vypínám, slumuju,
0: ale já trošku tady to očekávám, že
1: bar.
0: Bude Česko.
1: No, jakoby jo. To, k tomu se dostaneme, k tomu jdeme na bar. Pro nealkoholický nápoj. No, takže tohle to jsou takové ty univerzální věci, které fungují. Víme, že i z lidí, kteří třeba nevyhráli, anebo se jenom účastnili, zmínili jsme už Josta Kleina, nebo Karia, takovej ten s těma zelenýma ramenama, ten byl první, druhý, něco takového.
0: No, třetí, myslím, nebo
1: třetí,
0: druhej.
1: Ten už jezdí do Česka na tour, jakoby, že tady je mega oblíbený. A přesně jako loni Tommy Cash, který byl třetí, myslím. Jo. Tak tohle to jsou všechno takový jako žánry fungující, mi přijde.
0: Jo, takový ten
1: jako
0: zábavný
1: blueprint.
0: Jo.
1: Je to zábavný bizár. A ty tam letos taky budou, jich tam pár, ale jako jsou tam.
0: A pak je tam hodně zastoupený Europop, mám pocit. A jo. Pak je tam vždycky jako hrozně moc, většinou to přichází z Balkánu, takových těch jako takový ty jako ženy, takový ty diva prostě ženy, které tam vždycky pijejou nějakou hodně orientální píseň, tak ty tam jsou taky zastoupený.
1: Což třeba mně přijde jako docela tak jako středně funkční, mě osobně jako velmi oblíbený žánr, kde to je jakoby moderní, je to nějaký jakoby pop rap, něco prostě elektronika a pak je tam přesně nějaká jakoby orientální nebo jaká folklorová pasáž.
0: Jo, hele, jako vlastně
1: s odkazem na to, jako
0: co
1: na to dědictví
0: kulturní. Když to je jako přesně písnička, která má třeba tři úplně různý pasáže.
1: Jo, přesně, to, prostě a aspoň ještě, jedna tě bude bavit.
0: Ubývá i ten, přesně, aspoň jedna tě bude bavit.
1: No a samozřejmě, když je nějaký ideálně nesmyslně znějící slovo opakující se v refrénu, který si člověk dobře pamatuje.
0: Jo,
1: to tam letos je
0: taky. Macchiato.
1: Tak to je která ideální
0: recept. Slovo ti utkvělo? Mě utkvěla píseň Jala, furt mi hraje v hlavě a úplně mi to úplně rozčiluje, ale furt mi tam hraje ta Jala, což je myslím Kypr.
1: Já vím, o tom už jsem mluvil několikrát a já si to vůbec nevybavuju.
0: Tak já nevím, jestli si něco. Pak ještě mi utkvěla v hlavě ta píseň Bangaranga.
1: Bangaranga, no a
0: to
1: mě
0: děsí, jako
1: či, ale to, já myslím, ta, jestli jste říkal, ta Jala, ne, to bylo ještě něco jiného, nebylo to
0: Ferto?
1: Právě to Řecko, jo,
0: no, to
1: Ferto,
0: je skvělý, úplně.
1: Který, to je můj jakoby favorit vlastně.
0: Tvůj? Můj taky.
1: Počkej, já se kouknu na moje top 3, jo.
0: Tak povídej.
1: Moje top 3 jsou Řecko, Albánie, Polsko.
0: Albánii tam nemám, ale Polsko tady mám taky jako někde níž trošku, ale jako ta Polsko, to je úplná ikona, to je úplná diva, polská diva, prostě Alicia, která nejdřív tam pije na začátku takovou jako gospelovou pomalou věc a najednou spustí rap.
1: Jo, je to jakoby...
0: A prej, modlete se.
1: Jo, jakoby já jsem si říkala, ano, Polsko, ček. Ale zároveň
0: Víra,
1: diva.
0: A diva.
1: A Víra a diva.
0: A rap.
1: Ne, měl to všechno, měl to všechno. A měl to jenom trochu nudnou stage. Ale třeba ještě si to vylepší. No, co jsou tvoje top 3 nebo top 5?
0: Já mám top 2, jsou úplně odlišní. Moje úplně top 1, co mě zaujalo hnedka a vlastně baví mě to poslouchat furt dokola a jsem rád, že jsem to slyšel, tak je Ferto, Řecko. Řecko,
1: takže
0: Ferto.
1: Máme stejného favorita na první místo.
0: Jo.
1: Dobrý.
0: Baví mě to hrozně a myslím si, že to je prostě strašně zábavná věc, taková jako, no doufám, že to naživo bude fungovat. A
1: já bych
0: potom...
1: ti tady řekla v pár slovech úplně, co jsem si u něj jenom napsala, jo. Mám tady právě Jost, Tommy Cash, Karia, to je moje první poznámka. Druhá poznámka je rap, klasická melodie na housle, techno, acute refrain, brain rot, ale chci to.
0: Ale za mě to je trošku jako víc sofistikovaný, než bylo třeba Espresso Macchiato.
1: Jo, tak není to tak, není to takový trash.
0: Není to takový joke, jako myslím si, že to je vlastně docela prostě zábavný. Víc
1: a je to
0: ví,
1: manifestační
0: jako věc
1: písnička.
0: Trošku, a tak, je to
1: on zpívá o tom, jak prostě všechno chce a jakoby si to prostě manifestuje.
0: A pak druhou věc mám teda, a to je prostě někde podle toho seznamu žebříčku na výhru, tak až někde 30. úplně na dně, ale moc se mi líbilo Portugalsko s písničkou Rosa. Což je taková jako hrozně pomalá pro většinu lidí záchodová píseň, kdy budou čůrat, si myslím. A já tam budu koukat sám asi.
1: Ty nebudeš čůrat.
0: Já se budu dívat. Je to taková větrnkávačka pomalá, příjemná, roztomilá.
1: Hele, já jsem si u toho napsala bobínci, portugalští One Direction, tradiční serenáda, pětičlenná mužská a kapela.
0: No, roztomilý.
1: A dala jsem jim 1 bod z 10. Ale byli hrozně roztomilí, oni byli od nejmenšího.
0: Bobínce a dala jsem jeden, to je hrozný.
1: No za tu
0: roztomilost,
1: bylo jich 5, stále takhle v řadě chudíci bez prostě jakýchkoliv bez toho písmena A.
0: Bez A.
1: A stále tam takhle jakoby od nejmenšího do nejvyššího, měli jako odstíny béžově, jak by řekl Ríša Náplast.
0: No,
1: a byli roztomilí. Ale tak to by se líbí i Itálie, že jo?
0: A mě se líbí, ale tam mám až dole, hele. Pak mám takové, tady to jsou jako úplně mě baví, chci se je poslouchat častěc. Pak mám sekci jako takovou, jo, dobrý, baví mě, líbí se mi. A tam mám to Polsko.
1: Jo.
0: Mám tam Ukrajinu s písničkou Rydnym, která je hrozně taková.
1: Jo, Ukrajině jsem taky dala hodně bodů a ta slečna, a zase hrozně mladá, talentovaná slečna se silným hlasem, s takovýma zase takovýma jakoby operníma prvkama. Hrozně takový jako
0: příjemný
1: a na to, že to je jako taková zpověď dramatická, tak ona se u toho celou dobu usmívá, je to takový jako motivační nebo jako pozitivní.
0: Pak tam mám Austrálii.
1: Ne.
0: Je to trošku basic, ale jako nevadí mi.
1: Moment, Austrálie loni Eclipse. Byl, že jo, ten nějaký ten Milkman, nebo
0: Ježiš,
1: co to bylo,
0: jo,
1: co ten
0: jo,
1: bizár.
0: Milkman.
1: Moment, Milkshake Man, Austrálie. Já vím, že jsem se o to zprávě říkala, že Austrálie nebude můj favorit.
0: Jako je to trošku nudá, ale vlastně mě to neuráží a dokonce jen čtvrtá.
1: Mám tady napsáno u toho tři poznámky. Reklama na parfém, 2024 monolit konspirační teorie a nuda, tři vykřičníky. Dal jsem tomu jeden bod z deseti. Opět.
0: Dobře. A pak tam mám Maltu s písničkou Bella.
1: Malta, počkej.
0: Tam je taková muzikálová, taková hezká.
1: Mhm. Čekaj, ještě hledám Maltu. Jo, tak tý jsem dala 3 z 10, napsala jsem Billie Eilish v mužském podání, klavírní balada, bondovka, retro vibe, knír a kožená vestička nestačí. 3 z 10. Tobě jo, no jakoby mě to úplně pasuje, mě to všechno doteklo, samozřejmě.
0: No a pak mám takovou jenom jakoby rychle proletím, ještě to jsem si tak jako uložil a tak je Moldavsko s písničkou Viva Moldova.
1: Ano, to bylo skvělý. To je skvělý. Pane bože, zase jakoby trošku ten jakoby folklor, že ženy v tradičních prostě šatech, ale do toho tam je ta mladá, že jo, kapela, je to propojený a vím, že jsem si napsala zapamatovatelný refrén, ale už se ho nepamatuju. Jo, protože říkají, oni rýmujou Moldova a Aloha. Jo.
0: Potom
1: a jako proč ne?
0: Potom mám uloženou tu Itálii, pár sem prsí.
1: Kámo, ne.
0: Hele, je to v pohodě, vydrnkávačka.
1: A to je, protože ty máš slabost pro tu Sara Perketiamo kapelu.
0: No jo, ale jako...
1: To je jediný důvod. To je
0: mě to
1: fakt
0: přišlo
1: ostuda.
0: Jako fajn, mě to nevadilo, absolutně.
1: Pozor, to ti schválně řeknu, co jsem si napsala u Itálie, jo, že to jako by lehneš.
0: Minus 100 z 10.
1: Počkej, abeceda, jak funguje. Tak, mám tady napsáno 1 z 10. Klasické italo-disco starého mládence, italský Josef Patrovič a v závorce ageismus. Jo, že jsem asi jakoby nechtěla být zlá, ale jsem. A to je prostě pan Patrovič, Československo má talent, kámo.
0: Hele, ale to je to prostě, je to italský disco, já to chci, tady
1: to ti
0: ten
1: stačí,
0: vibe. Mě to
1: dobře,
0: stačí.
1: Dobře.
0: Pak tam mám uloženou prostě z nějakého důvodu, už jenom jako fakt, už jsou takový jako hodně mid věci, které jenom tak jako si říkám, nevadí mi. Gruzie on replay, Rakousko, Tanzheim.
1: Gruzie 7 z 10 jsem dala Gruzii.
0: Panečku.
1: Rakousko?
0: Rakousko.
1: Takový to klubový.
0: Kosmo, tanc,
1: Jo, tanc, shine.
0: Potom tady mám možnou Estonsko, tu Epic to be true.
1: U Rakouska jsem se napsala, že oni věděli, že nemůžou vyhrát po druhý za sebou, tak to rovnou vzdali.
0: To oni dělají vždycky, ty vítězní země.
1: Ale
0: jako
1: něco na tom
0: nějakou,
1: je, no.
0: Prostě v hruzu a jsou poslední.
1: Promiň, teď to poslední bylo.
0: Estonsko, tu Epic to be true. To je taková, jakoby, vraťte mě do roku 2015, tohle to bych poslouchal.
1: Čekej, už se tady dívám do svých, jo. 2 z 10. Holky, Meet Avril Lavigne, Meet 2009. 3 paní.
0: Miluju.
1: To jsou mega holky,
0: úplně,
1: že jo?
0: No mega, já bych to, jako fakt je to takový throwback úplně, tady ta píseň. Jako nemá to co dělat v roce 2026, ale...
1: Co to znamená?
0: Throwback.
1: Jo, aha, já myslela, že to je český slovo, jakože od trouby.
0: Trouba.
1: Jakože trouba, ale jakože drobnej throwback.
0: Pak mám uložený ještě Lucembursko Mother Nature, protože to zní jako taková vykrádačka Birdy.
1: Hej, to mám taky napsaný, Birdy tam mám napsanou, to mám napsaný, ano.
0: A poslední, tak mám Guilty Pleasure, ale ne, že by to bylo pleasure, jenom to Guilty, a mám to utkvěný v hlavě a to je ta Bangaranga Bulharsko.
1: Jo.
0: Ta mě děsí, ale jako...
1: Jako je strašidelná, ale dala jsem jí taky, dala jsem jí 5 z 10. Nepočkej, víc, 6 z 10 jsem jí dala.
0: Máš něco, co bys chtěla vypíchnout ještě?
1: Hele, jako určitě. Albánii jsme nezmiňovali ještě podle mě, nebo
0: ne,
1: jo?
0: Ne, to zmiňovala to já, se jí vůbec
1: zmiňovala já. Jo, vím, že tady mám napsáno 8 z 10, chorál, opera, unikátní mužský hlas, super klip, nic přehnaně fancy, silné vizuály, husina. Ale proč si to nepamatuju? Ale dal jsem tomu 8 z 10. Nějaký zase hrozně mladičkej kluk. A ještě jsme nezmínili Švýcarsko, který jsem si myslela, že se bude líbit tobě.
0: Jo, jako tak nějak mě trošku jako zaujali, no, ale nebavilo mě to.
1: Protože mě to přišlo jako basic Olivia Rodrigo,
0: no, ne, vůbec
1: kterou už
0: uspává.
1: Si teď pamatuju a vím, jak vypadá.
0: Ne, Alice je uspávačka strašná.
1: No, napsala jsem nic průlomového, ale cute. No.
0: No, dostaneme se k Česku?
1: Asi bychom měli, viď?
0: No, Česko teda vyreprezentuje no. Daniel Šiška letos. Mm-hmm. Já to řeknu znovu, já jsem řekl Šiška. Ujela posaně. Česko teda letos reprezentuje Daniel Žižka s písničkou Crossroads. A já jsem tak jako, k jejímu zhodnocení se dostaneme, já jsem si poslouchal několik jeho rozhovorů a nejvíce mi líbil jeho rozhovor s Jonášem Zbořilem, kdy on vysvětloval nejdřív, že ta jeho písnička vysvětloval, že zatím je, že to je hlavně o rozhodování o životních křižovatkách, které k člověku přichází a že je to naše sdílená zkušenost, kterou procházíme všichni a jediné, co nám zbývá, je poslouchat svou intuici a je to hlavně o poslouchání intuice, jako opravdu nejvíc prostě generická věc, to můžeš říct o jakýkoliv písničce. A potom teda dostal takovou zpětnou vazbu, že je tam přece, ale jsou tam různý environmentální jako kontexty, je tam třeba vyloženě, myslím si, že se tam říká, že pro matku zemi se lidstvo nechce změnit a je to takový jako hodně o přírodě, takže až potom jsme se z něj teda jako vylíhlo nějaký asi skutečný význam té písně, což je, že je to zčásti nějaká frustrace z environmentálních témat a sdílená zkušenost z toho a že bych chtěl, že to jako chtěl, aby to byla kritika společnosti, ale ne moc výrazná, protože prej nechce vést environmentální konverzaci útokem. Takže chce, aby byla tak nějak jako přístupná všem. Takže nakonec zatím hezká myšlenka mě rozčiluje, že musí jakoby mít tady tu PR-ovou odpověď, že je to o nějakých křižovatkách, ale jako zároveň nekritizuju, protože Vesna s písničkou My Sister's Crown taky neustále říkali, že to není vůbec o konfliktu na Ukrajině. Že teda tam jede s tím, že jako chce hlavně být autentický, což vždycky jsem takový jako, a já si vždycky říkám, ne, máš chtít hlavně vyhrát.
1: Ježiši,
0: ale to je jenom můj problém.
1: Toxický.
0: To je jenom můj problém.
1: Ale jako by winner mentality, já to chápu.
0: A co o něm víme, tak studuje konzervatoře Jaroslava Ježka. Písní zatím moc nevydal, ale...
1: On zpíval s rozhlasým orchestrem, s nějakým orchestrem zpíval, jakože...
0: Určitě jako talentovaný, taky když tam učí na té konzervatoři.
1: Učí na konzervatoři?
0: Jaroslava Ježka, no. Mm-hmm. A, no a dostal samozřejmě otázku i právě na tu politickou situaci a on vlastně na to říká, že musí respektovat pravidla Evropské vysílací unie, které jsou opravdu striktní a musí ty účastníci být absolutně apolitickým.
1: Hele, já jsem písnič, jakoby nám to nejde vůbec tady to vyslovování u tohoto pána, ale písni Crossroads jsem dala 6 z 10 a mám tady poznámku, už vyhrálo příliš drobných mladých mužů se smutným hlasem v pořadí, což neznamená, že je to špatný. Hudebně docela povedený, jen trochu nudný, musel by to vykompenzovat vizuály, což ani Adonis neudělal. A pak tady mám poslední poznámku Dark Horse, což někdo psal na YouTubeku, že
0: a to psali k Adonisovi, já
1: to
0: už nevěřím ničemu.
1: Hele, já, tak, ano, dobře,
0: já už
1: ale
0: nevěřím ničemu.
1: Naděje umírá poslední.
0: Já už se
1: poslední.
0: Nenechám lapit do pasti nějakých tady jako představ a nadějí. Zároveň letos mi opravdu, jako nemám k té písničce vůbec žádný vztah, takže vlastně mi její výsledek je trošku jedno, ale jako fandím mu, nebo držím mu palce,
1: on je hrozně milý, jako já bych
0: aby
1: mu to
0: se mu zadařilo, ale ta písnička mě prostě vůbec nijak neoslovila prostě, takže no, já jsem slyšel, že to umí hezky zaspívat naživo, to je taky dobrá věc, to se u českých interpretů neděje často, vzpomeňme si na Bennyho Krista a jeho Oh My God. A no tak prostě, jako umí to předvíst naživo, je talentovaný a jako pokud nepůjdou ty lidi na záchod, nebo naopak na něj půjdou a vrátí se nakonec, tak se dočkají tý jako velkého finále té písničky a to je jako zajímavý. Ale to, co mu předchází, mě přijde prostě strašně nudný.
1: A přesně, jako já už chápu, proč některé ty písničky začínají tím, nevím, refrénem nebo něčím hrozně jakoby úderným na začátek, což zní trochu křečovitě, ale jakoby potřebuješ si to zapamatovat. a nemůžeš čekat tři čtvrtě písničky na nějakou chvíli, no, zajímavou
0: prostě
1: část.
0: V tom ne. Zároveň, ale si myslím, že tady ta strategie, protože tentokrát se po dlouhé době teda vybíralo interně, nebylo žádný národní kolo, nemohli tam, nikdo to nemohl ovlivňovat zvenčí. A mám pocit, že strategie letos byla pozbírat hlasy porod. Protože Česku se dlouhodobě neúplně moc daří oslovit jako veřejnost, ačkoliv třeba právě jako nejúspěšnější, že jo, Mikuláš Josef, ten byl extrémně úspěšný u publika a myslím si, že prostě na to jenom špatně navázali těma dalšíma pokusama, ale i třeba vesně se docela zadařilo u diváků, ale jinak prostě máme asi zaškotulkovaný, že nám diváci nepřejou, takže si myslím, že ta strategie byla jako zalíbit se porotám. A tady ta věc, tady ta typ písně, ten prostě poroty vždycky hrozně ocenějí. A tím, že se poroty vrátili do těch semifinále, kde jednu chvíli totiž tam byli vyřazení a rozhodovali o semifinále, o postupu do finále jenom diváci, což právě bylo jako na úkor třeba českých šancí. A no nicméně, myslím si, že tady ta strategie je jako oslovit poroty. A myslím si, že se vlastně možná povede. Že jako to možná dopadne tak, že postoupí a vlastně dostane třeba hodně bodů od porot ve finále a pak dostane třeba 3 od diváků, ale...
1: Ale třeba jako věřím, že i tak mu to vůbec ta účast mu jakoby třeba nějak pomůže kariérně.
0: Tak já si myslím, že to je hlavně skvělá zkušenost pro kohokoliv jako začínajícího.
1: Jo,
0: myslím
1: jo,
0: si,
1: to
0: že
1: jo.
0: To je jako vlastně hrozně
1: kariérně.
0: Tak já si myslím, že to je hlavně skvělá zkušenost pro kohokoliv jako začínajícího.
1: Jo,
0: myslím
1: jo,
0: si,
1: to
0: že
1: jo.
0: To je jako vlastně hrozně hustá, velká a zajímavá platforma pro začínající interprety.

0: zábavný, tak jako tak to bude zábavný. Jako
1: jo,
0: o co jde,
1: my to uděláme
0: vlastně.
1: Zábavný.
0: O co vlastně jde.
1: O co vlastně jde. Tak a touto krásnou větou se přesuneme
0: k ikonám.
2: Ikona týdne.
0: Já mám ikonu týdne. My nahráváme v pondělí a v tento den slaví narozeniny, svoje narozeniny Dáda Patrasová.
1: Ano.
0: A to je moje absolutní ikona.
1: Miluju chleba.
0: Miluju Dádu Patrasovou a opravdu je to jako, teď jsem viděl několik, jsem viděl dneska příspěvků, které jako rekapitulovaly její
1: kariéru.
0: Opravdu jako bohatou kariéru a ona je fakt jako ikonická úplně, takže. Já ji mám zafixovanou taky jako v Arabele, jak byla úžasná jako Ksenie.
1: A v těch návštěvnicích, no. Jo.
0: Myslím si, že jako by měla být víc opravdu doceněna ještě zpětně. Myslím
1: já jí přeju, no. Doslova jí přeju a do písmene všechno nejlepší a doufám, že jí čekají jako lepší zítřky a hezký časy, protože si to zaslouží.
0: Kdo je tvá ikona?
1: Moje ikona je Kevin Parker. Nevím, jestli jsi z toho všiml, je to takové jakoby easter egg. Mám na sobě triko, což je merch kapely Tame Impala, která byla teďka v Praze a ty jsi tam byl taky a... A byl to jako úžasný koncert, ten zpěvák se jmenuje Kevin Parker a přivedl tam i svoji malou dceru, která se tam přinesla s plešákem krtečka, protože oni mají chůvičku, asi slovenku, češku.
0: No, z Česka
1: A bylo to totálně roztomilý a fakt to byla taková show, zpíval jakoby to jako pro mě Tame Impala fakt znamená hodně, protože to byla kapela, u které já jsem fakt vyrůstala při Tumblru, prostě když mi bylo 13-14 a mega jsem tam hledala prostě, co mám poslouchat. Jakoby nediktujte mi vy, cool lidé, hipstři, prostě co mám poslouchat. Lidé poslouchali tohle a tam jsem se jak tomu dostala a ten člověk je jako na tom koncertu, že měl i tu část, kde jakoby tak trochu freestyloval s těma různýma hudebníma krabičkama a máš z něj pocit, že z něj úplně srší ten talent, zpívá strašně čistě a vzpomněla jsem se na Justina Biebera na Coachelle, protože tohle to je přesně dobrá kombinace toho laidback chill, jakoby no effort vibe, ale zároveň vidíš, kolik je zatím práce a jak je to vypimpený do posledního detailu. Takže jako mega doporučuji, prostě Kevin je mého srdce šampion.
0: No tak to je hezký.
1: I hot. Tak. Máme to za sebou, vy to taky máte za sebou a budeme se zase těšit příště.
0: Je to tak, těšíme se hlavně, pokud chcete dorazit teda 16. května v sobotu v Arše+. Můžu
1: říkat třeba 6x.
0: Jo, musíme to prostě
1: tak
0: připomínat.
1: Tak to má být.
0: Pokud jste z nás pustili třeba teď.
1: 16.5.
0: Tak
1: to redundance.
0: Tak jo, tak se mějte krásně.
1: To nás učila na škole.
0: Redundance. Mějte se krásně.
1: Hezký den.
0: Čau.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Hej, potkáme se v květnu ve Zlíně.
4: Proč rovna ve Zlíně?
3: Od 6. do 12. května tam bude Zlín Design Week. Čekají tě výstavy, workshopy, design market nebo party.
4: A co módní přehlídka?
3: Neboj, letos budou dokonce 2 fashion shows.
4: Tak to si nenechám ujít.
3: Tak co, přijedeš v květnu i ty?
4: Zlín Design Week 2026 pořádá Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Scéna s opakem disu. 2 hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky. Extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu. Speciální okénka nejen o hiphopu. Scéna s opakem disu. Každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Penguin Feet, Ty Dolla Sign a Young Yaya, předtím ještě Jamie XX společně s Romy a Oliver Sim a už máme 14 hodin a 7 minut a vy posloucháte Odpolední on air s Anou Mikolandovou. Já vám přeji krásnou neděli, teplotama už takovou hezky letní, tak doufám, že si tenhle krásný víkend plný sluníčka užíváte a mám radost, že u toho posloucháte taky Radio Wave. Ať už jste přesně někde venku anebo třeba na cestě zpátky domů z tohohle krásného víkendu. A krásné budou určitě i následující 4 hodiny, které tady spolu na vlnách Waveu strávíme. Rovnou vám můžu slíbit, že nás opět čekají ukázky z tvorby redakce Rádia Wave, nejrůznější kulturní tipy nejenom na dnešek a samozřejmě i nabitý hudební playlist. Z něho teď už za malý okamžik třeba novinka od Kim Petras, potom si dáme Remy Wolf a na závěr ještě zastávku na skoro tuzemské hudební scéně a to společně s Viktorem Ory. Hezký poslech a samozřejmě i pěkné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.

0: Posloucháte rádio Wave ve 14 hodin a 16 minut a my teď před sebou máme ukázku z podcastu Psycho. Nové Psycho se zaměřilo na umělou inteligenci a psychologii. Karolína a Pavel rozeberou v tomto díle AI terapeuty, digitální vztahy a hranice bezpečné pomoci. Celý díl Psycha najdete na webu Rádia Wave a samozřejmě i ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. A než si nové Psycho naladíte, tak já mám tady pro vás krátkou ukázku.
1: Co je Psycho na AI? Hele, jako kromě toho, že si z toho lidi dělají terapeuta, jo, navazují s kým vztahy, tak jsem si říkala, jsem si vzpomněla na film Her, Ona.
2: Jasně, no.
1: Z roku 2013, kdy jsme si mysleli všichni, ježišmarja, to je blbost.
2: Ale je zajímavý se na to koukat teďkonce jako zpětně a je to jako zajímavý to fakt sledovat dnešníma očima.
1: No, hele, já jsem právě nad tím přemýšlela, protože já jsem to viděla v té době. Ono to vlastně vyšlo v roce 2013 a jako nebudu úplně spoilovat, ale vlastně ta premisa je taková, že takový osamělý muž se zamiluje do nějakého asistenta hlasovýho, jo?
2: To byl operační systém tam byl.
1: No, operační systém, to pojmenovávají. A ono to vlastně vyšlo v době, kdy začaly být populární od různých společností různý hlasový asistenti. Jo, a všichni se toho jako hrozně děsili. A vlastně se to má odehrát v nějaký blízký budoucnosti. A teď jsem právě se k tomu začali lidi zase vracet. Říkají, ty, a to je fakt jako rok 25, jako by to mělo být zhruba, že je to nějakých jako 10 let napřed. A líbilo se mi, že někdo porovnával tohodle tu Samantu, co je ten hlas, ten operační systém, s těma dnešníma chatbotama.
2: Co mě zaujalo taky, bylo, že on tam potom jako vlastně se svěřil kamarádům, že má teda vztah se svým operačním systémem. A bylo to tam tak jako pojatý ve smyslu, jo, jasně, každý, ať si má vztah prostě s kým chce, to je takový jako, že to je vlastně hodně normalizovaný v tom filmu. Já nevím, já jako, kdyby mi někdo řekl, že je randí se svým chatbotem, tak...
1: No king shaming, ale... Asi bych si říkala, že co se děje, jako jak to, že musí volit takovouhle cestu, jo?
2: Určitě bych měl strach o takový člověk.
1: Jo, přesně, měla bych o něj strach, že si říkám, ty jako, to seš tak moc sám, že jo, nebo co se děje, nebo jestli se právě tam nerozvíjí nějak jako jiný problém.
2: Jo.
1: Tak se vrátím asi k tomu jako kóru jako dnešního dílu, jo, což je nějaký AI terapeutky, nebo ono vlastně ten partner terapeut, ono to jako v něčem jako je hodně podobný, no.
2: No, jasně, no. Protože je to druh vztahu.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Gaslighting.

0: Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je právě 14 hodin 28 minut, neděle 3. května a právě tento čas a tohle datum teď aktuálně patří rubrice Kulturistán, ve které vás pozvu do kina. Jako první začneme v kině Atlas v Praze. Tam dnes v 19.30 promítají Hlas Hind Rajab. Dokumentární drama, ve kterém sledujete členy a členky Červeného kříže, kteří obdrží volání o pomoc od 6leté dívky. Ta uvízla v autě pod palbou v Gaze a prosí o záchranu. Zatímco se jí snaží udržet na lince, dělají vše, co je v jejich silách, aby k ní dostali sanitku. Za mě je tohle jeden z nejsilnějších a nejbolavějších filmů, co jsem v poslední době viděla a myslím, že byste ho určitě měli vidět i vy. Takže pokud třeba dnes večer máte čas a jste v Praze nebo poblíž, určitě doporučuji zajít do kina Atlas právě na tento film Hlas Hind Rajab, který promítají v 19.30. V kině Atlas poté ve 21.15 následuje Slepice, tragikomické podobenství o svobodě, boji proti systému a touze po mateřství vyprávěné očima jedné herecké hvězdy a tou je sama Slepice. To je tady dnešní program kina Atlas v Praze. Naší další zastávkou je kino Portič v Písku. Tam dnes v 8 hodin uvedou intimní rodinné drama o dospívání s názvem Neděle, které je nejenom o dospívání, ale taky o víře a hledání vlastního místa ve světě, které vás konfrontuje s otázkou, co znamená skutečně dospět. To je tedy snímek Neděle, který dnes v 8 hodin uvede kino Portič v Písku. Ostravské minikino nabízí dnes příležitost všem, kteří ještě neviděli asi jeden z nejdiskutovanějších filmů posledních měsíců, a to je snímek Bouřlivé výšiny, nejnovější filmové zpracování s Margot Robbie a Jacobem Elordim v hlavních rolích. Bouřlivé výšiny ostravské minikino dnes uvede v 19.30. A na závěr kino Slavia v Mariánských Lázních, a to má dnes na programu v 17.30 pokračování ikonického filmu Ďábel nosí Pradu, tentokrát Ďábel nosí Pradu 2, a v 19.30 si tam dají trochu divadla v kině a konkrétně se můžete v kině Slavia v Mariánských Lázních těšit na Davidské divadlo a inscenaci Ucpanej systém. To je tedy nabídka kin po celé České republice na dnešní odpoledne a na dnešní večer, tak doufám, že vás to třeba inspiruje právě do nějakého z těchto kin vyrazit a užít si takový pěkný filmový závěr tohoto víkendu. A tohle je taky už závěr našeho Kulturistánu a my se teď v odpoledním on airu vracíme ještě zpět do playlistu, kde nás čeká třeba Upsal a nebo Lichnovský.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Hergot.
1: Hergot.
3: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
1: Poslouchejte.

0: Lichnovský a zdálo se mi, že jsem se zbláznil a všem to bylo jedno právě teď ve 14 hodin a 37 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave. A před námi je jedna ze slíbených položek dnešního dne a to je nějaká ta hudební novinka. Tentokrát pro nás playlist Rádia Wave připravil novinku od gansko-australského rapera Genesis Owusu. Ten se teď připravuje na polovinu května, kdy má vyjít jeho třetí studiové album s názvem Red Star Woo and the World Wide Scourge. Podle toho, co zatím o tomhle albu víme, tak by mělo jít o reflexy politických, společenských a ekonomických vzplanutí, které vidíme v mnoha částech současné společnosti. Co se týče zvuku, měl by nám tenhle rapper naservírovat mix neosoulu, alternativního popu, synthpunku či deep funku. Takovou malou ochutnávkou, jak právě tahle nová deska bude znít, je single Life Keeps Going. Ten má zase naopak drum and bassový spodek a právě tenhle single nám teď zamířil taky do hudební rotace Radia Wave. Tady je tedy novinka Genesis Owusu a Life Keeps Going, který nás připravuje na třetí album, který tedy vyhlížíme v polovině tohoto měsíce.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: Tohle jsou Chief Bromden a Leadership. Posloucháte nedělní On Air přesně ve 14 hodin a 49 minut. A za pár okamžiků nám tedy odbije 3. hodina odpolední, ve které nás čeká třeba ukázka z nového dílu podcastu Pot. V novém Potu uslyšíte Kláru Novákovou, autorku nové série Asexualita. V tomto díle Potu přibližuje, jak to mají asexuální lidé se seznamováním, sebepřijetím i coming outy. Více ale už po 3. hodině odpolední v právě v ukázce z nového Potu, do té doby ještě playlist Radia Wave a z něj třeba Claire Rosinkrec a nebo Rainy Miller. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu Radia Wave přeje Anna Mikolandová.
1: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
2: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave přesně v 15 hodin a 6 minut. Tohle byl Two Shells a Sugar Babes, předtím ještě zastávka na české hudební scéně, a to společně s Aiko. A my už otevíráme tady tu třetí hodinu odpolední. V ní nás čeká třeba už za malý moment ukázka z nejnovějšího dílu našeho podcastu Pod. Eliška s Karlem tentokrát ve studiu přivítali Kláru Novákovou, která má teď na rádiu Wave skvělou sérii s názvem Asexualita. A asexualita je taky tématem právě toho nového Potu. Jak to mají asexuální lidé se seznamováním, sebepřijetím i coming outy? Tak přesně o tom je nový Pod, který nás čeká už za malý okamžik. Do té doby ještě playlist a společně s ním taky teď novinka v naší hudební rotaci Venktovka na featu Gav a jejich Hmota. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: Lenka Zbořilová, a.k.a. hudebnice Ivy Z, teď v 15 hodin a 16 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave a nás teď čeká slíbená ukázka z nejnovějšího dílu Hotcastu Pot. V novém potu uslyšíte Kláru Novákovou, autorku nové série Rádia Wave s názvem Asexualita. V potu přibližuje, jak to mají asexuální lidé se seznamováním, sebepřijetím i coming outy. Tady je krátká ukázka. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích.
1: No, já si myslím, že jako ta schopnost toho prožitku, jako co se týče třeba jako toho vztahu obecně, když jako si je člověk jako asexuální ve vztahu, je to fakt hodně v té blízkosti a v těch jakoby malých věcech, že vlastně já si myslím, že na té, a taky jsem se o tom bavila se svým klukem, že na té jako na tom smíšeném páru nějakým způsobem je hrozně kouzelný to, že vlastně spoustu těch párů třeba vznikne právě na základě nějakého toho jako sexuálního spojení, že jakože nejdřív se třeba spolu jakoby vyspí a tak a pak k sobě začnou vlastně hledat cestu. Ale tady fakt ten vztah je jako položený na hodně extrémně pevných prostě jakoby základech, kdy fakt jako jsme se museli jakoby poznávat a vlastně čerpat vlastně my jako asexuálové, zase nechci jakoby mluvit za všechny a nejsem tady určitě z pozice odborníka, ale z pozice toho, kdo to jako zažívá, tak my fakt jakoby ten pocit jako máme prostě z té blízkosti a z těch jakoby malých věcí, že prostě přesně, že jakoby přijdeme domů a víme, že tam někdo jako je, že nás přesně ten člověk, kterýho máme jako rádi, obejme, že nás prostě, že nám dá jakoby pusu, nevím, na čelo nebo přesně jako na pusu a tak, a je to fakt jako, je to hodně prostě založený vlastně na té romantice, protože je důležité ještě jako podotknout, že je velký i rozdíl mezi jakoby romantickou přitažlivostí a sexuální přitažlivostí, kterou prostě strašně moc lidí jako spojuje vlastně dohromady, ale ta romantická je prostě fakt jako, že se do někoho zamilováváme a to ty asexuálové cítí, pokud to nejsou aromantičtí asexuálové, což je zase ještě trošku jakoby jiná odnož, to znamená, že necítí ani romantickou přitažlivost, ale my jako asexuálové prostě necítíme jenom v uvozovkách tu jako sexuální přitažlivost. Takže prostě z té romantiky my čerpáme.
2: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

If you don't work, then you don't.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je neděle 3. května, 15 hodin a 29 minut a tento čas teď bude patřit rubrice Kulturistán, která je plná přinášek do divadla. Začneme v Brně, v brněnském Hadivadle dnes v 17.30 hrají inscenaci Vyhnání Gerty Schnirch. Příběh o lidském osudu, zlomeném dějinami, o vině Čechů a Němců, o tom, zda je možno odpustit a porozumět, je dramatizací úspěšného románu současné české prozaičky Kateřiny Tučkové. Je to jedna z mých oblíbených knih, můžete se podívat i na seriál, který právě je opět taky inspirován, respektive vychází z této knihy, ale pokud jste třeba ještě neviděli právě tohle divadelní představení, tak Vyhnání Gerty Schnirch v brněnském Hadivadle dnes hrají v 17:30, tak si ho nenechte ujít. A druhá pozvánka směřuje do Prahy, konkrétně do Venuše ve Švehlovce, a to na inscenaci Válovky. Inscenace o sestrách Válových, malířkách, odpůrkyních okupace 1968 a taky bytostných umělkyních, které byly schopné vsadit v zájmu autenticity i sami sebe. V této hře o dvou výrazných postavách české výtvarné scény září herečky Lenka Huláková a Ivana Uhlířová. Na jejich Válovky můžete zajít dnes v 8 hodin do pražské Venuše ve Švehlovce. To byly tedy dvě pozvánky v rámci našeho divadelního Kulturistánu na neděli 3. května a my teď míříme zpět do playlistu, kde nás čeká Marína a moje oblíbená hudebnice Micky.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Čelisti.
3: Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
3: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelist.
3: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave. Tohle byla japonsko-americká songwriterka Mitsuki a my si teď ve víkendovém on airu dáme takové menší knižní okénko. Přednedávnem mi moje drahá kolegyně, kterou můžete znát tady z vysílání Radia Wave, moderátorka Martina Foldinová, doporučovala knihu od britské spisovatelky Holly Bourne, která píše hlavně knížky pro dospívající a věnuje se taky hodně feministickým tématům. Kniha, kterou od ní četla Martina, se jmenuje Girlfriends a jak už název napovídá, je to příběh o ženském přátelství a o tom, jak se proměňuje společně s ním, jak se proměňují právě aktérky tohoto přátelství. Já sama jsem tuhle knížku nečetla, ale sáhla jsem po jiném titulu od této autorky, a to po knize, která se jmenuje So Thrilled For You, která vyšla v roce 2025 a pokud se nemýlím, tak je to i nejnovější kniha právě autorky Holly Bourne. V téhle knížce se setkáváme s čtveřicí kamarádek, každé je přes 30, životy je táhnou různými směry, ale u všech se dostává do popředí jedno stejné téma a tím je mateřství. Každá ale k tomuto tématu se vztahuje jinak, každá má k mateřství jiný postoj. Po dlouhé době se spolu kamarádky setkají na oslavě narození miminka jedné z nich a právě tam se všechno změní. Je to příběh o ženském přátelství, o mateřství a o tom, jak společnost hlavně na tohle druhé téma nahlíží a jak třeba i my sami často definujeme svou hodnotu skrze roli matky, anebo právě odmítáním této role. Autorka nás staví před více než za mě aktuální otázku. Je mateřství tou nejdůležitější rolí, kterou může žena v životě mít? To je tedy kniha So Thrilled For You od britské spisovatelky Holly Bourne. Je dostupná pouze v angličtině, český překlad ještě není, ale i když se třeba čtení v angličtině bojíte, tak tohle je napsáno opravdu velmi přístupným jazykem a text ubíhá dost dobře, což je daný i zajímavým příběhem, který třeba mě osobně hodně baví. Takže pokud nevíte, po jaké knize sáhnout a téma mateřství a vlastně jeho role v dnešní společnosti vás zajímá, tak určitě moc doporučuji zrovna tuhle tu nejnovější knihu Beletry od Holly Bourne. Já doufám, že ji brzo dočtu a brzy tady s vámi zase budu moci sdílet svoje vlastní dojmy právě z téhle knížky a třeba i s Martinou Foldinovou. Tolik tedy menší knižní okénko, které je teď u konce a my se vracíme zpět do playlistu Radia Wave.

jsou Eve's Tumor, Ebony Eye v 15 hodin na 49 minut. Před 16:00 odpolední z playlistu Rádia Wave vybíráme ještě Craig Cloud anebo Anet X. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám přeje Anna Mikolandová.

0: Haló, kdo tam je?
1: Gask Till Dusk.
0: Co?
1: No přeci studentský hudební festival, Gask Till Dusk.
0: A kdy to bude?
1: V sobotu 9. května v Kutné Hoře.
2: Nechceš jen sedět doma? Tak přijď v sobotu 9. května do Kutné Hory. Můžeš se těšit na kapely Bad Taste, Initial Decay a Dukla.
3: Gask Till Dusk.
4: Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Nueva York.

0: který neexistují. Měním sebe, měním svoje vědomí.
1: Je 16 hodin a 7 minut, vy posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave a od mikrofonu vás zdraví Anna Mikolandová. Vítám vás už ve druhé polovině našeho odpoledního víkendového programu, ve které nás stále čekají ukázky z tvorby redakce Rádia Wave, nejrůznější kulturní tipy a taky samozřejmě položky z našeho playlistu. V něm pokračujeme i nadále, čeká nás třeba nedávná novinka Baby Father se skladbou Pop a nebo moje oblíbená Caroline Poláček On the Beach. A potom si už dáme taky krátkou ukázku z nového dílu podcastu Quest, který se zabývá počítačovými hrami a vším, co s nimi souvisí. Aktuální Quest se veze na vlně upírů, krokovacích dungeonů a dalších důležitých věcí, které by vám rozhodně pro rok 2026 neměly uniknout. To tedy už za pár minut, teď slíbený Baby Father se skladbou Pop a já vám už jenom přeju pěkný poslech.

0: Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave. 16 hodin na 17 minut, kde nás teď čeká ukázka z nového dílu našeho pořadu Quest. Šárka s Jardou z podcastu Quest se nečekaně propadly do víru upírů, krokovacích dungeonů a dalších důležitých věcí pro rok 2026. Hrají totiž Vampire Crawls a to jim doslova žere veškerý volný čas. Proč tomu tak je? A co to, že dávno mrtvý žánr krokovacích dungeonů povstal z hrobu a začal zase dělat neplechu? Poslouchejte nejnovější Quest na webu Rádia Wave, aplikaci Můj rozhlas a i na dalších podcastových platformách. Tady je rovnou krátká ukázka.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Šárko, přijde nějakou vzpomínku na Lands of Lore 1 a Stonekeep. Eye of the Beholder.
4: Ne, Jardo, já jsem
3: Dungeon
4: se
3: Master.
4: Raději chtěla zamyslet nad tím, kam dál by se mohly vydat Vampire Survivors, Crawlers, toto nové univerzum.
3: Jaký zapomenutý žánr by mohli oživit
4: ano,
3: příště?
4: Ano, já bych třeba chtěla to RPGčko s partou, jakože to čistokrevný RPGčko s partou, kde já budu se svými podivnými lovci upírů, kteří se snaží konečně najít nějakého upíra, kterého by mohli ulovit.
3: Já mám vtip.
4: Tak ho řekni.
3: Šárko, co RPGčko slaví? Ne? Dobře. To byl Lukáš ze záhrobí.
4: Jo.
3: No, RPGčko s partou, OK. Ve smyslu jako toho, že vidíš jako tu partu před sebou.
4: Že máš prostě jednoho...
3: Dragon Age nebo Mass Effect
4: styl? No, Baldur's Gate jsem teda myslela, protože to si myslím, že by jim tou estetikou sedlo líp, než třeba Dragon Age, který už přece jen vypadá docela moderně a ty polygony tam nevidíš tak moc. V Baldur's Gate jsi ještě viděl docela.
1: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Posloucháte víkendový On Air na Rádiu Wave a teď také rubriku Kulturistán, tentokrát s pozvánkami, kam vyrazit na výstavy. Vyrazit můžete třeba do pražského bastionu u Božích muk, kde ode dneška probíhá výstava Oči kůže. Výstava představuje výběr prací pedagogů, studentů i nedávných absolventů třech sochařských ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze. Koncepce výstavy je inspirována stejnojmenou knihou architekta Juhany Palasma, která se věnuje vnímání prostoru, a to v souvislosti s tělesností a s důrazem na nezaostřené vidění a hmatovost. Vztah k tělesnosti a smyslovosti spojuje tvorbu současných autorů a autorek napříč generacemi, a to v široké škále individuálních projevů. To je tedy výstava Oči kůže, kterou si právě ode dneška můžete prohlédnout v bastionu u Božích muk v Praze. A druhá pozvánka je do Klenové, konkrétně na zámek Klenová, kde do konce května můžete navštívit výstavu Peter Fabo Sklíčka. Autorská výstava představí aktuální tvorbu fotografa Petera Faba, který studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, kde dlouhá léta působí také jako pedagog. Výstavní projekt se tematicky váže k Šumavě, zejména k obci Kašperské hory a městu Sušice, odkud pochází část umělcovy rodiny. To je tedy výstava Sklíčka Peter Fabo, která aktuálně probíhá na zámku Klenová v Klenové. Takže pokud byste si třeba příští víkend rádi udělali výlet, doporučuji zamířit třeba právě sem. A to je už druhá, taky poslední pozvánka z tohoto výstavního Kulturistánu. Máme 16 hodin a 29 minut a vracíme se zpět do playlistu Rádia Wave, kde na nás čeká třeba Man I Trust, Dom Dola a moje oblíbená hudebnice Kaeto. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Tak se podívej na ty naše kluky. To jsou blázni, co?
5: Hrdinství nezačíná velkými činy.
6: Kdo to je? Řekni mu, že tady máme francouzskýho pilota.
5: Ale dobrým plánem.
7: Ten Němec, kdo jsem?
5: Odvahou.
8: Tady zůstat nemůže.
7: Tam ho odvezeme.
5: A rozhodnutím udělat správnou věc.
7: Tiše!
9: Fire!
5: Premiéra rodinného filmu Tichá pošta. Dnes večer na ČT1 a v i vysílání.

Víkendový on air na rádiu Wave a Kaeto, skotská hudebnice v Londýně usazená, která vyniká moderním pojetím trip-hopu v kombinaci s elektronikou. Tohle je její skladba Distance, jedna z mých nejoblíbenějších právě od Kaeto a mám velkou radost, že nám teď v 16 hodin a 40 minut taky zahrála v tomto odpoledním víkendovém on airu na rádiu Wave. A my pokračujeme dále v playlistu, tentokrát nás čeká Adéla, asi jedno z aktuálně největších jmen slovenské hudební scény, alespoň pokud se teda bavíme o té světové hudební scéně. Tahle mladá 22-letá hudebnice celým jménem Adéla Jergová takzvaně prorazila v rámci globálního hudebního biznisu, a to třeba i díky úspěchům v reality shows, jako je Dream Academy anebo Popstar Academy. A díky tomu teď spolupracuje třeba i s lidmi z týmu Charlie XCX a dalších a společně s dalšími světově známými hvězdami. Nás teď čeká track, který se jmenuje KGB, který má avizovat příchod jejího debutového LPčka, na kterým tematizuje svou migrantskou zkušenost i předsudky, se kterými se jako holka z východu setkává. Tak tady je Adéla, slovenská superstar, právě teď v odpoledním on airu na rádiu Wave.

0: Matea Sofia on my own, 16:51 a před námi už poslední společná hodina odpoledního vysílání. Tu otevřeme ukázkou z našeho rozhovorového magazínu Impact. Moderátorka Adéla Šponerová se v novém dílu zaměřila na nízkou porodnost, překážky pro založení rodiny i rodičích z generace Z. Jako hostky si pozvala novinářku Adélu Svatbu a demografku Evu Valdeufou a společně s nimi právě probrala všechna tato témata. Ukázku z nového Impactu uslyšíte krátce po 17:45. My do té doby ještě skočíme zpátky do playlistu. Před 17:00 odpolední to bude třeba Big Thief, anebo Safi Tucker, Amando a Mariam. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. Pondělí od 18:00 s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Posloucháte Radio Wave a víkendový On Air přesně v 17 hodin a 6 minut. Máme před sebou tedy už jenom necelou hodinu dnešního odpoledního vysílání a tu odstartujeme už za pár okamžiků ukázkou z nového dílu rozhovorového magazínu Impact. Během loňska přišlo v tuzemsku na svět necelých 78 tisíc dětí, nejméně od dob Marie Terezie. Není na čase přijmout, že mladí nechtějí děti a mají se politici snažit Česko rozrodit? O nízké porodnosti, překážkách pro založení rodiny i rodičích z generace Z je nový Impact. A právě z něj si za malý okamžik pustíme tady takovou malou ochutnávku. Teď ale ještě k našemu playlistu a z něj teď třeba novinka Chaba Laciga, Long Bitter Faces, Chegue a na závěr ještě Čáry života.

0: Domácí projekt Čáry života a jejich děkuji v 17 hodin a 17 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave a před námi už slíbená ukázka z nového dílu rozhovorového magazínu Impact. Nejméně narozených dětí od Marie Terezie hlásí za loňský rok Český statistický úřad. Není na čase přijmout, že mladí nechtějí děti a mají se politici snažit Česko takzvaně rozrodit? O nízké porodnosti, překážkách pro založení rodiny a i o rodičích z generace Z se bavila Adéla Šponerová s novinářkou Adélou Svatbou a demografkou Evou Waldaufovou. Nejnovější díl si můžete poslechnout jako vždy na našem webu wave.cz a nebo v podcastových aplikacích. A tady je už slíbená ukázka z nového Impactu.
1: Adéla, já ti nechci vytvářet úzkost, ale co ta otázka, nebo spíš ta poloha, že řekněme, planeta hoří, co s tím budeme dělat? Budeme mít děti?
2: Určitě jsem si tuhle tu otázku taky pokládala. A myslím si, že je správně, že si ji pokládáme, protože to znamená, neznamená to, že jsme hysterický, znamená to, že jsme zodpovědný. Ale dospěla jsem k tomu, že čím víc jsem nad tím přemýšlela, čím víc jsem do toho zabředávala, že jsem se přestihla, že je hrozně lehký jako sklouznout k úplnému nihilismu. To znamená, že vlastně proč dělat úplně cokoliv, když planeta hoří. A mě paradoxně vlastně během těhotenství a po porodu tak jsem pocítila asi jako největší klid tady v tom za celou dobu, co o to zajímám. A není to tím, že by ty obavy zmizely, oni nezmizely, že jo, jsou prostě hrozně reální a jsou hmatatelný, máme na ně data, ale ta budoucnost už není abstraktní, ale je hodně konkrétní. Ta budoucnost, kterou já chci mít pro svoje dítě, pro kterou podle mě jako stojí za to v uvozovkách bojovat, že vlastně pro mě teď mít dítě neznamená ten strach, ale znamená to nějakou jako naději, že vlastně ten svět je měnej a že jsme schopní ty katastrofické scénáře nějakým způsobem zvrátit. A myslím si, že jakmile právě lidi, pro který je tohle téma důležitý, přestanou mít děti, tak to znamená, že jsme úplně rezignovali a že už nás nic lepšího nečeká.
3: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Je krátce před 17:30 a tohle odpolední on air na rádiu Wave. Pokud byste měli někam příští týden vyrazit, tak za mě je to určitě město Liberec. Právě tam totiž už v úterý 5. května startuje festival animovaných filmů Anifilm, což je jedna z mých nejoblíbenějších akcí roku, na kterou se snažím vracet co možná nejčastěji. Anifilm v Liberci je místo, kde se potkává animovaný film, jejich tvůrci a tvůrkyně, ale taky třeba herní vývojáři a vývojářky, kteří se nebojí otevírat jakýkoliv témata. Letošní ročník 2026 se zaměří na animované filmy, jejichž tvůrci a tvůrkyně se nechali inspirovat nejrůznějšími mýty a legendami z celého světa. Pokud do Liberce vyrazíte, tak byste určitě v rámci festivalu Anifilm neměli minout sekci mezinárodní soutěže celovečerních filmů, která je rozdělena na tvorbu pro dospělé a taky na tvorbu pro mladší publikum, kde mimochodem jsou vždycky výborné věci, které mě občas baví i mnohem víc než ty animované filmy pro dospělí. Určitě byste si neměli nechat ujít taky sekci s počítačovými hrami, protože tam si můžete ty hry sami zahrát, sami je prozkoumat a je to vždycky třeba plán na celý odpoledne. Což mě trochu dovádí i k tomu doprovodnému programu, protože Anifilm má samozřejmě připraveno mnoho akcí i právě z této sekce. Vyzkoušet si můžete třeba nějaký workshop a vytvořit si vlastní animaci, a to z různých stylů animace, anebo si večer zajděte na jeden z několika připravených koncertů. Já se třeba nejvíc těším na sobotu večer, kdy vystoupí Táňa Lvovská, ale na Anifilmu zahrají a zaspívají taky třeba jedny z nově zářících hvězd, a to Gufrau. Tak pokud máte rádi animovaný film anebo videohry, nebo se jen chcete nechat vizuálně nakopnout, vyražte do Liberce na Anifilm. Ten probíhá od 5. do 10. května. Kompletní program, ale i tipy, kam v Liberci vyrazit, třeba zajít na kafe mezi projekcemi, najdete na webu anifilm.cz.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: Tohle je Meluzína, dívčí kapela z Ústí nad Labem, která ve své tvorbě kombinuje moderní alt-pop s autorskými českými texty, ve kterých je křehkost, síla i poezie. Meluzína tady na Wavu není rozhodně nové jméno, znát je můžete třeba z naší hitparády neobjevených talentů Starter, kterou taky v dubnu vyhráli. Máme 17 hodin a 33 minut, posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave a před námi další položky z playlistu, třeba Fobia Kid, Matýsek a nebo Turnstile.
1: Chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Áno, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

0: Baltimorská kapela Turnstile a jejich I Care 17 hodin a 41 minut v nedělním on airu na rádiu Wave. S blížící se 6 hodinou odpolední, respektive večerní, se také blíží začátek právě toho večerního programu na rádiu Wave, který dnes odstartujeme pořadem Hergot. Chceme ukázat jinou tvář křesťanství, takovou, která nedehonestuje lidská práva, ale staví se za ně, říkají organizátoři chystaného queer festivalu v barvách Duhy, který ve dnech 15. až 17. května proběhne v Husově sboru ve Vršovicích v Praze. V Hergotu uslyšíte rozhovor s Adelou Fridlovou z organizačního týmu, který je jak o festivalu samotném, tak i o její duchovní práci v církvi československé husitské. Více ale už v novém Hergotu, který přijde na řadu přesně v 6 hodin tady ve vysílání Rádia Wave. A ode mě už na samý závěr jenom rychlé rozloučení. Děkuju, že jste i dnes odpoledne poslouchali právě víkendové vysílání na Rádiu Wave. Užijte si zbytek této krásné slunné neděle a budu se na vás těšit zase někdy příště. Od mikrofonu se s vámi loučí a samozřejmě pěkný poslech Rádia Wave vám přeje Anna Mikolandová.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Víra a spiritualita ze všech stran.
1: Hergot na rádiu Wave.
4: Krásný nedělní májový podvečer. Jsme rádi, že jste si i dneska našli čas na svůj oblíbený pořad o náboženství a společnosti Hergot. Tentokrát nachystaný ve složení
5: Klára Štingl,
6: Fatima Rahimi
4: a Petr Wagner.
6: Máme květen, dá se říct, že pomalu začíná takzvaná festivalová sezóna a my tomu dnes půjdeme trochu naproti dílem, který se bude jednomu festivalu, který se podle nás značně vymýká průměru, věnovat.
5: Řeč bude o akci, která se jmenuje V barvách duhy a připravuje ji Husův sbor Církve československé husitské v Pražských Vršovicích. Jak organizátoři píší, jedná se o multižánrový queer festival a nabídne hudbu, přednášky, debaty, divadelní představení a filmové projekce.
4: V rámci festivalu se představí celá řada osobností ze sekulárního i křesťanského prostředí z Čech i Slovenska. O situaci queer lidí v církvích na Slovensku budou například debatovat monsignor Robert Bezák, Anna Polcková, evangelická farářka a Martin Kováč, starokatolický kněz. Dál proběhne třeba debata queer farářů a farářek z různých církví, kteří poprvé veřejně promluví o zkušenosti LGBT plus lidí ve službě církve. Pokud byste se chtěli podívat na podrobnosti kolem festivalu, který proběhne od 15. do 17. května, tak se můžete rovnou kouknout na adresu vbarvachduhy.cz.
6: Queer festival v kostele, to už je celkem silné téma, ale není to jediná věc, o které se budeme bavit s organizátorkou Adélou Frýdlovou. Adéla je totiž také duchovní církve československé husitské a nás bude zajímat i její osobní příběh a cesta k angažování se v dění kolem queer problematiky v duchovním prostředí.
4: Ale ještě než Adéla přijde, tak si pustíme písničku a máme tu příležitost pustit právě jednoho interpreta, který v rámci festivalu vystoupí. Říká si Edmund a je to transevangelický umělec z Olomouce. Jeho track má název Iconoclast.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Hergot na rádiu Wave.

0: To byl interpret Edmund a jeho track Iconoclast v rámci Hergotu na rádiu Wave. A my už tady v tuto chvíli máme Adelu Frýdlovou, kazatelku Církve Československé husitské a také spoluorganizátorku chystaného queer festivalu v Barvách Duhy. Ahoj, Adelo.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: My předpokládáme, že tvoje příjmení se některým našim posluchačkám a posluchačům mohlo zdát povědomé, stejně jako ten název festivalu v Barvách Duhy. Před více než 2 lety byl naším hostem tvůj syn Tobiáš, autor cyklu rozhovorů nad queer tématy Víra v Barvách Duhy, a Tobiáš spolu s tebou a s tvým mužem, farářem Vršovického sboru, ten zmíněný festival také připravuje. Tak mohla bys na začátek popsat cestu od toho původního záměru k festivalu?
1: Tak já se musím přiznat, že jsem tím jakoby organizátorem nebo tím motorem nebo tou hlavou toho festivalu byla já. A jsem asi jediný člověk, který organizuje festival sám pro sebe. Protože mě tak dlouhodobě trápí to zneužívání křesťanství pro hájení. Každá ta skupina si hájí svoje osobní zájmy napříč světem, až od Ameriky až po Rusko, že jsem si říkala, já musím použít svůj hlas proti tomu. A ať tam přijde kdokoliv a ať tam přijde jakýkoliv počet lidí, já musím něco říct, nějak se uč tomu vymezit. Dalšího potom věc, která mě jakoby dlouhodobě trápí, je, že si myslím, že ti queer lidé nejsou v církvi braní vážně. Nebo pokud rovní vůbec jsou, pokud z ní neodejdou nebo nejsou z ní vyštváni, tak si myslím, že vždycky jakoby tam je, že to je nějaká druhořadá víra. Nebo že to je víra někoho, kdo nestojí naroveň té většině. Že jsou třeba bráni naroveň alkoholiků, drogově závislých, prostě. To vlastně, že to je jakoby na jedné lodi a to mě trápí. A vlastně myslím si, že to je obrovská škoda, protože to je takový potenciál, který ty queer lidé mají. Já vím, o čem mluvím, protože sama mám 5 synů a vidím, že určitou vnímavost a nastavení pro duchovní věci, citlivost v té queer komunitě je úplně ojedinělá a jedinečná. A je to vlastně takový paradox, že církev v době, kdy ztrácí půdu pod nohama a hledá různý způsoby, jak oslovit současného člověka, jak se mu přiblížit, tak tady vlastně stojí skupina lidí, která by mohla nesmírně obohatit a ukázat jí nový způsoby, nové cesty, zkušenosti své předat během té celé historie. A vlastně ty komunity zůstávají nějakým způsobem nepropojený, nebo ta církev se tomu brání. A když se vlastně na to podíváme historicky, tak v tom svém utrpení a osamění, v tom nepochopení, queer lidé byli tomu Kristu, si myslím, daleko blíž mnohdy, než ta církev, která vítězoslavně kráčela světem a teď kosila cokoliv se jí postavilo do cesty, kdokoliv byl proti ní, nebo kdokoliv se stavěl proti jejímu učení, tak vlastně byl jejím nepřítelem a vedle toho vlastně tady byli ti queer lidé, kteří na sobě nesli to utrpení, nepochopení, tak myslím si, že mají církvi co dát, možná jako nejvíc z těch současných jakoby skupin, ti queer lidé by mohli nejvíc obohatit a ona s tomu brání.
3: Ty jsi říkala, že jsi chtěla využít svůj hlas, a co tě vedlo to využít ve formě festivalu? Proč zrovna festival?
1: Protože je to pravda, že mě inspiroval festival United, který vlastně se koná každý rok někdy koncem léta, myslím v srpnu. A mě napadlo vlastně udělat nějaký festival, právě ukázat, že i vlastně ti queer křesťané, že ta jejich výpověď víry může být úžasně zajímavá, může být úžasně obohacující a je naroveň vlastně výpovědi heterosexuální většiny. Tak jsem chtěla vlastně ukázat a chtěla jsem na ně vlastně zaměřit tu pozornost.
4: Bylo od začátku jasné, že na tom budete spolupracovat jako taková rodinná komunita?
1: Určitě, určitě. Já si to neumím ani moc představit, kdyby jako to tak nemělo být. Upřímně.
0: Tobiáš, a k němu se musíme trošku zase vrátit, už ve vícero rozhovorech popisoval svůj coming out v rodině přímo. My teď trošku musíme využít příležitosti zeptat se, jak jsi to vnímala ty jako máma. Byl to ten okamžik, kdy ti do života nějak intenzivněji přišly všechny ty otázky kolem víry a queer témata, nebo už se s tím zabývala i předtím, než se Tobiáš vyoutoval?
1: Tak já bych měla asi začít od toho, že my jsme vlastně měli 7. miminko a potom vlastně to byl takovej téměř neuvěřitelný moment, kdy jsem začala uvažovat mít 8. miminko, celkem krátce po tom 7. docela nepochopitelně, protože jsme měli spoustu práce, spoustu projektů, žádný hlídání a najednou jsem cítila, že do toho máme jít, že prostě se o to máme pokusit, i když jsem si neuměla představit, jak to budeme všechno zvládat. No a já jsem dvakrát potratila po tom 7. miminku. Takže my jsme to vlastně potom uzavřeli, dětem jsme řekli, že s dětma končíme, že nás teda bude 7 a na Vánoce 2020 jsme koupili kočku a to mělo být jako symbol, že teda teď končíme s dětma, začínáme se zvířatama. No a přišel covid a protože byl covid, tak Tobiáš měl nějaký plány na Silvestra a nemohl na tu akci jít. No a na Silvestra nám řekl, že je kvír, se vyautoval. No a já jsem na konci měsíce zjistila, že čekáme 8. miminko. Ale my jsme už dětem slíbili, že to 8. mít nebudeme, k jejich zra velký radosti. Takže vlastně my jsme, a teď vlastně teda já jsem těm dětem musela říct, že čekáme to 8. Takže my jsme měli krátce po sobě v té rodině dva coming outy. A musím teda říct, že ten můj coming out byl pro ty děti daleko horší, než ten coming out toho Tobiáše, protože to se jich teda dotýkalo bytostně, že jo, to další miminko. A na těch našich dětech je krásně vidět, jak opravdu záleží na tom, kde člověk vyrůstá, na tom vlivu toho okolí, vlivu té rodiny, protože všechny ty děti to vzali úplně v pohodě a vlastně nikdo s tím neměl nějaký větší problém. Já si pamatuju, jak když jsem to říkala těm starším synům, asi půl roku potom, co nám to řekl Tobiáš, tak ten jeden říkal, tak on nevěřil tomu jako nevěřil a pak říkal, no jo, fakt? Jo, asi máš pravdu, no. Ale prosím tě, dělej s tou večeří, já už spěchám. A to bylo celý. A to byl vlastně jediný moment, kde se u nás řešil jakoby kvír tématika. A vlastně od té doby už to nikdo neřešil a to by až dál jako lez na nervy, komu leze a kdo ho miluje a nikdo to vlastně, pro nikoho to není vůbec jako téma, ani problém, ani otázka, nic. Takže to je takový milý. Já myslím, že větší to bylo pro Tobiáše, jakoby horší, protože si pamatuju, že mi vyprávěl, že když ráno vstával, tak se trošku bál po tom coming outu, to první ráno, jak to jako bude, jestli to nebude úplně jiný, jestli to nebude nějaký jakoby tenze tam nebo napětí. A teď, když se probudil, tak najednou slyšel, jak tam v dálce řvu na nějaký dítě a zase řeším nějakou snídani. A on pak vyprávěl, že si říkal, máma řve, to je úžasný, všechno je při starým, svět je krásný, protože máma řve, takže můj řev ho to natolik uklidnil, že všechno je při starým, že vlastně se nemusel bát.
3: Ty jsi i ve vztahu k sobě použila slovo coming out, co pro tebe to slovo znamená?
1: No to je právě zajímavý, protože já si myslím, a to jsem si teda na sobě sama uvědomila, že vlastně nikdo, nikdy nevíte, kdy budete muset udělat ten svůj coming out. Já jako coming out beru něco, že musíte tomu okolí sdělit něco, co je buď to pro vás těžký, nebo víte, že bude pro to okolí těžký. A vlastně vy nikdy nevíte, kdy před tímhletím momentem budete stát. A to by člověk jakoby měl mít na paměti, když poslouchá coming outy druhých lidí, že v této situaci může být za chvíli taky. A kdo si myslí, že tam nikdy nebude, tak žije v iluzi. Protože tam může být druhý den. A to myslím, že člověka pak vede i k daleko většímu jakoby pochopení, protože tam jednou za chvíli může být taky, jako jsem byla já.
4: Když ty jsi zmínila, že Tobiáš byl vlastně nervózní z toho, jaké bude to další ráno, byla to pro tebe nějaká otázka? Musela ty jsi v hlavě srovnávat, jak budeš se dál chovat, nebo jsi nějak musela zvědomovat, že teda všechno zůstane stejně, anebo to
1: tak
4: šlo vlastně
1: to určitě,
4: přirozeně úplně?
1: To určitě jakoby ne, spíš tam jakoby je taková obava, jakoby strach trošku možná z toho, nebo jako to vědomí, že to bude mít těžší v životě. Tak to, když jakoby toho člověka máte rádi, tak si kladete otázku třeba, aby našel někoho k sobě kompatibilního, bude to prostě mít těžší.
0: Tyhle otázky nás úplně přirozeně vedou k dalším tématům. Máš s manželem farářem Vršovického sboru a taky tedy spoluorganizátorem festivalu tu obrovskou rodinu. V duchovenské službě jste oba ovšem. Jo? Jak se dá všechno tohleto dohromady skloubit?
1: No to já jako musím říct, jako je to náročný. Je to teda hodně náročný. Já vlastně ani nevím proč. Manžel mi teď asi před pár lety koupil knížku a tam to je výpověď ženy, která má 15 dětí. A já nevím, jestli mi koupil, by mi naštval, nebo aby mě inspiroval, nebo aby mě uklidnil. Teď nicméně, ona tam má názvy kapitol třeba jako Večery pod lampou. A to jako, já jsem si říkala, tyjo, Večery pod lampou to já mám, když hledám dětem třísku. Ale jako, co to je Večer pod lampou? Já když někdy jednou za uherský rok mám Večer pod lampou, tak většinou pod tu lampou usnu v tu ránu. Takže Večer pod lampou to je něco, co neznám. A vůbec jsem si všimla toho, že když třeba čtu ty rozhovory s matkama velkých rodin, takže mnohdy ty matky popisují ten, to, jak jako se ty děti starají o tu rodinu a jak vlastně to všechno zvládají a jak vlastně jsou tam takové harmonické vztahy. Jako takovej téměř jakoby ráj na zemi. A vždycky si říkám, ty matky, co mají ty děti dvě nebo tři a ty to nezvládají, si musí cítit úplně jako neschopný prostě nýmandi, který nezvládají dvě, tři děti a teď tam ty ženy popisují, jak zvládá ještě farmu, že nejlépe a velkou domácnost a ještě statek a tak další věci. Tak jasně, když říkám, jestli to je nějaký jejich povinný mediální obraz, nebo jako, ale teda já musím říct, že to teda jakoby je hodně těžký. Třeba tam ta jedna žena, si teď vzpomínám, popisovala, jak když se mají děti venčit, to znamená jít na procházku, tak jak jí pomáhají ty sourozenci, jak si s nima hrajou, jak jim ukazují ten svět a společně poznávají svět. A u nás teda nikdy, nikoho venčit nechce. A když jsem teď onehdá prosila syna, aby mi vyvenčil toho jednoho syna, tak toho mladšího bráchu, tak on ho teda vzal ven a když ho potom vracel, tak mi řekl, příště ti ho vezmu, až si ho vychováš. Jenomže tím nám spadla klec, že jo? Protože jako, až si ho vychovám, tak ho nebudu muset venčit. Takže zase máme útrum. A další dcera, když venčila ty svým jako malý bratry, tak pak přišla a říkala mi, mami, nepočítej s tím, že ode mě někdy uvidíš vnoučata. Takže to je přístup našich dětí, jakoby, a tak ochotní jsou k hlídání. A taková téměř jako už vlastně klasická věta naší domácnosti je, kterou třeba použil syn, když jsem ho prosila, aby udělal nějakou domácí práci, tak on mi řekl, máš milion jiných dětí. Ale když máte milion jiných dětí, tak vlastně nemáte nikoho, protože to je jak milionová bankovka. Vlastně prostě vy si nezaplatíte. A s tím milionem jiných dětí to vám nepomůžou. Takže v podstatě mě jako nakonec chodí pomáhat manžel. A musím teda říct, že jako to je úžasný, protože já na něj nemusím řvát. Já ho nemusím prosit. On přijde hned. A to já jako beru prostě, to je na všechny romantické večeře a zájezdy u moře. To je prostě balzám na duši, takže to je úžasný. Když vám přijde manžel pomoct hned, tak to je bomba, to máte vyhráno.
3: Ale no, mám pocit, že si tu velkou rodinu chtěla, že to bylo nějaké tvoje přání. Možná je to můj výklad z toho, co slyším, ale mám z tebe pocit. Jo. Tak se ptám, co tě vlastně k tomu vedlo, když teď vlastně vyprávíš tady tyto
1: příběhy. Je to drsný, ale tak já to beru jako, že to je drsný, no. Jakože to je drsný a že já se tomu nebráním, jako tomu, že to je drsný. Je to náročný, ale já jsem to tak chtěla a určitě to vždycky třeba mi říkají děti, mami, prosím tě, proč nás máš tolik? Kdybys nás neměla tolik, tak si můžeme dovolit daleko lepší věci, třeba parmezán k večeři. A my musíme mít ajdam, protože prostě máme 8 dětí. A já říkám, no a přeci toho tvýho 8. bráchu neprojím za parmezán, že jo? Takže prostě já jsem chtěla 8 dětí a jsem šťastná, že je mám. Ale samozřejmě je to náročný. A jako myslím si, že to je fér to říct, že to je náročný a že vlastně člověk jakoby je 24 hodin, že mu ty děti zasáhnou do úplně všeho, že to je od prostě profesní angažovanosti po tom, jak tráví dovolený, jak může chodit na návštěvu, jak může vařit nebo nevařit večeři, co si může kupovat. Prostě ty děti, to je, já vždycky říkám, někdo má bungee jumping a někdo má velkou rodinu, ale ten bungee jumping se dá posunout, nebo se dá prostě přesunout, nebo se dá nedělat, ale ty děti, ty vám zasáhnou do úplně všeho.
3: Velká rodina bylo tvoje přání a teď my zatím jako mluvíme o tom, jak je to náročné, ale zase počítám s tím, že tam je toho pozitiva taky docela určitě, dost. Tak možná určitě ještě zmíň, v čem je to super mít velkou rodinu.
1: Tak určitě, no určitě v těch vztazích. V těch vztazích a v tom, že si myslím, že to člověka spoustu věcí naučí, i ty děti to naučí spoustu a že kdyby v té rodině prostě, kdyby se do ní nenarodili, tak nejsou. Takže já si myslím, že ten fakt, že jsou a že můžou mezi sebou nějak být v nějaký interakci, tak to je veliká jako milost a My jsme si s manželem původně naplánovali 4 děti a pak vlastně do každého z těch dalších dětí jsme se vždycky nahecovali. Vždycky do toho 5. nahecoval manžel mě a pak já jsem řekla, to bylo hezký mít svůj číslo, tak jsme měli 6. a pak manžel jako pořád říkal, tak ještě to neuzavřem, ještě počkej. Tak já jsem pak řekla, tak půjdu do toho 7. a vlastně pak jsme šli do toho 8. i když teda vlastně tam bylo nejvíc nečekaný a to bereme jako zázrak.
0: My jsme trošku zašudlali tu podotázku, která tam je, a to byla otázka po té duchovenské službě. Vy máte ten rodinný život naprosto prokřížený s duchovním životem i s tou duchovenskou praxí. Jak v tom funguje to specifické prostředí církve československé husitské? Protože každá farářská rodina v každé církvi, protože je jich vícero, kde můžou mít faráři rodiny, to má asi trošku jinak, má jiné podpůrné mechanismy třeba, anebo naopak různá úskalí. Co se vám zdá třeba s jiný, než by bylo v jiných církvích, a složitější nebo snadnější, nebo prostě jiný?
1: Tak jakoby já si myslím, že v minulosti tolik člověk nevidí ty klady, ty svojí církve. Je takový jako mladý a teď má spoustu plánů, jak to všechno změní a jak by to chtěl mít podle svých představ, jak dítě v pubertě, že jo, taky jakoby je nespokojený s tou svojí rodinou a teď vidí jenom kriticky ty rodiče a oči v sloup. A jak stárne, tak najednou neřekla bych, že začne být jakoby schovývavější, ale začne ty věci možná vidět realističtěji a najednou si řekne, aha, tak ty rodiče zase nebyly takový ty dýti.
3: A není to trošku nostalgie třeba?
1: Tak taky to může určitě být, ale určitě jakoby, jo, najednou vlastně vidí, že to není tak snadný, jo, jakoby změnit nejenom okolí, ale i sám sebe. A najednou vidí, že možná ta největší jakoby výhra a nejvíc, co člověk může udělat, je vůbec tý círky zůstat a dovést tu víru, tu pochodeň pro tu další generaci. Takže tak to asi u mě bylo i v té církvi, že já jsem vlastně najednou, jak v ní stárnu, tak najednou si uvědomuju, že bych možná ani v jiný tradici nevydržela. Že najednou v 50 si říkám, tyjo, je to vlastně úžasný, protože když se dívám na ty ostatní církve, tak zjišťuju, že ta naše církev je mi asi nejbližší právě třeba v té otázce svobody určitý a nenárokování si těch názorů farářů, že můžou mít vlastně názory svobodní.
4: A jak přesně vypadá ta tvoje kazatelská praxe? Jak to třeba ovlivňuje tvůj týdenní režim, nebo jak to vlastně začleníš do toho svého i rodinného života?
1: Tak určitě to jakoby je vlastně být součástí toho sboru. A vlastně jakoby ta církev mně se zdála jako dřív vlastně taková až moc doširoka otevřená, což jakoby dneska vlastně vidím jako její obrovský potenciál, že opravdu se v ní jako dýchá svobodně a myslím si, že ta jiná církev mají ty mechanismy, jak říkal Petr, mají mechanismy, jak tu svobodu jako v těch lidech vlastně podporovat a nějakým způsobem udržovat, ale myslím si, že naše církev tam je to hodně o té odpovědnosti vlastně tu svoji svobodu kultivovat. A v jiných společenstvích si myslím, že člověka i nesou ti lidé. Ale to třeba v těch husitských sborech tolik není. Nebo tam nejsou třeba lidi v tvým věku. A nebo tam jsou lidi třeba v tvým věku a ty s nimi úplně nerozumíš. Takže myslím si, že jakoby v tomto jakoby je těžší, ale zase to člověka vede k tomu, že vlastně si tu svoji víru musí skutečně obhájit. Protože se nemůže jako opřít o žádnou takovou jako berličku a kolikrát ani ne třeba o to společenství. Ale myslím si, že to je úžasný jakoby věc v té církvi, že člověk je vlastně neustále vyváděn z té sociální bubliny, protože najednou prostě zjistíš, že půlka sboru má názory, z nich šílíš a zase třeba ten, kdo má skvělý politický názory, tak má třeba úplně šílený názory na LGBT a obráceně. Takže vlastně to je jako, myslím se, obrovská jako výhoda v tom, že, nebo jako potenciál v tom, že člověk musí vlastně hledat v těch druhých, co je s nima spojuje. A ne, co je rozděluje. A vlastně i na tom člověku, který s ním nesouzníš a s jehož názorů šílíš, tak si jakoby najít něco. Proč si ho můžeš vážit? A to si myslím, že jakoby je úžasný v té církvi, že si člověk vlastně jakoby v tom společenství jakoby chce vážit i těch lidí s ním, až se třeba vlastně nerozumí. Takže to si myslím, že je dobrá škola pro život.
4: Ta moje otázka vedla ještě trochu jakoby k té praxi, jak to vlastně třeba v průběhu týdne nějakého běžného vypadá, jak si vlastně představit, že vypadá ta tvoje funkce nebo prostě role kazatelky.
1: Tak jakoby myslím si, že to, já teda ještě kromě toho, že kromě té velké rodiny a kromě teda toho, že jsem kazatelka, tak ještě jakoby učím angličtinu v dopoledních hodinách a ještě teda k tomu vlastně pomáhám teď Davidovi s trošku nebo s tím divadlem Mana. Takže je to taková hodně jako roztročená věc, ale tu svoji úlohu vidím hlavně teda v tom, že vlastně v těch pastoročních rozhovorech a potom třeba v tom, že se scházím s těmi lidmi třeba v různých jako těch společenstvích na různých platformách a můžeme nějakým způsobem vytvářet ty menší skupinky v rámci toho sboru. Takže to a potom třeba, že mám kázání jednou za měsíc v kostele a tak, ale jinak není to konkrétně jako specifická činnost, že bych měla třeba od do nebo tak.
3: Ty jsi mluvila o nějaké důležité hodnotě, jako je svoboda. A teď, když jsem tě poslouchala, co všechno je pro tebe zrovna v církvi důležité, tak si říkám, jestli tam nemá nějaké svoje místo i nějaká otevřenost, protože bez toho si neumím představit respekt a toleranci k jiným názorům a možná i možnost přijmout někoho, kdo je třeba odlišný. Tak se ptám na tu otevřenost, jak moc je to pro tebe důležité.
1: Jo, určitě. Jakoby to je jako zásadní moment, no, kterou jsem nezmínila, ale určitě je to důležitý vidět v tom druhém člověku, který přichází ke mně Krista, přestože teda má názory, z nich mi stávají vlasy hrůzu na hlavě, tak v něm vidět Krista. I v takových lidech nám přichází Kristus. A to člověk musí říkat a musí si to říkat často a často. A pořád.
0: Já na tebe prozradím, že ty jsi zároveň sama farářské dítě, tak jaká byla tvoje osobní cesta vůbec obecně k víře, ne k funkci nějaké a k tomu, že jsi si vzala faráře, ale k tomu, jak se potýká s vírou sama, protože to, že se automaticky z farářského dítěte stane věřící člověk, není vůbec samozřejmý.
1: To je určitě pravda a já myslím, že jako mě hodně ovlivnilo to právě v té otevřenosti, že naši byli hodně ekumeničtí. Oni vlastně, teda tatínek byl z církve husitský, maminka byla evangelička, ale oni vlastně chodili k husitům, k evangelíkům, katolíkům a scházeli se vlastně napříč těch společenství právě třeba i v Olomouci, potom hodně vlastně chodili do olomouckého sboru. Mm-hmm. Takže vlastně o tom potom i známe Edmunda. Takže ta otevřenost tam určitě byla a ta ekuména a to mě taky ovlivnilo.
4: Možná jenom, kdo je Edmund? Myslím, že to asi nezaznělo v tomhle rozhovoru.
1: Ano,
0: zaznělo to, my jsme hlásili písničku od Edmunda na začátku.
4: To je ten hudebník.
1: To je hudebník vlastně z evangelického sboru z Olomouce, který také bude vystupovat na tom našem festivalu.
4: Jasně, děkuju.
3: Adelo, a ty bys o sobě řekla, že jsi byla vždycky věřící, nebo to byla nějaká cesta se k tomu dostat?
1: Tak já myslím, že každý člověk asi musí jakoby nějakým způsobem tu svoji víru přijmout jakoby za svou. To určitě jo, ale myslím si, že jsem v životě neměla nějaký jako radikální obrat. A trošku jsem vždycky si říkala, jako až tak jako záviděla jsem třeba lidem, který jako manželovi, který nevěřil. A teď tam nastal ten okamžik, kdy uvěřil a kdy se nechal pokřtít, tak jsem říkala, to je tak krásný moment nechat se pokřtít v dospělém věku. A manžel se říkal, ten zase vnímal jinak ten křest a jakoby chtěla, aby ty naše děti byly pokřtěny od začátku. A nebo jako malý. A tak máme vlastně polovinu dětí pokřtěných jako malý a polovinu teda ještě ne.
4: Ale to byl jako kompromis mezi váma.
1: No, myslím, že to je spíš teď nedostatek času, že teda ještě nejsou ten zbytek dětí pokřtěných, ale jakoby spíš si myslím, že opravdu jakoby tam to musí být krásný, když člověk se jako vědomě rozhodne pro Krista. To musí být úžasně silný moment. A ten teda, jakoby já si nepamatuju, že bych takhle jakoby jasný konkrétní moment měla, že u mě to jako postupní zrání, ale samozřejmě, že ta víra se vyvíjí a zraje. Určitě u každého.
0: Aha, tak to já jsem nevěděl, že tvůj manžel je vlastně konvertita, že ty jsi byla v tom vztahu napřed nějakou dobu v těchto těch záležitostech, je to tak?
1: Tak to nevím, jestli napřed. Někdy možná.
0: Jinde, dejme to.
1: No, asi jo, někdy ta přednost jako v církvi člověka spíš omezí, že jo, takže asi jinde.
0: A to nebyl to pro tebe problém z počátku teda?
1: Tak vlastně já už jsem ta věda poznala na fakultě, když už byl věřící, ale jakoby to jsem na tom nikdy neuvažovala, jestli by to byl problém, kdyby David nebyl věřící, ale to je zajímavá otázka.
3: A teď bys to řekla jak, kdybys měla teď v současné chvíli, jak před náma sedíš, si odpovědět?
1: Tak asi, vždycky si říkám, že je důležitější asi mít člověka, který je hodně otevřený, než někdy mám pocit, že my křesťané jsme tak dogmatický, že než mít asi vedle sebe někoho, jako kde je hodně dogmatický v té víře, tak možná někoho, kde je otevřený, ale třeba úplně nevyznává. To si myslím, že jakoby je možná snažší.
4: Když jsi zmínila, že pro tebe je nějak vlastně krásný, když se člověk sám v dospělosti může rozhodnout pro tu víru, jak jsi přistupovala k předávání víře teda svým dětem? Měla jsi to nějak rozhodnutý dopředu, anebo jsi řekla, že spíš je necháš, ať si k tomu hledají cestu sami?
1: To je jakoby zajímavá věc, protože jako já si myslím, že co třeba nám se osvědčilo, je vlastně učinit z víry a z kostela jakoby úplnou samozřejmost. Jo, stejně jako je prostě čištění zubů, mytí si rukou. Prostě v neděli ráno střed do kostela. To je naprostá samozřejmost. A jakoby samozřejmě, že když je vás doma 10, tak se vás to jako učí ty děti líp, protože když prostě 9 lidí se v neděli ráno jako zvedne a jde do kostela, tak jako ten 10. se cítí divně, když nejde. Cítí se nějakým způsobem vyčleněný z gengu. Je to prostě téměř trest nejít do kostela, když všichni jdou, tak přeci já nebudu doma. Takže to samozřejmě jakoby je snažší. Ale tak jako obecně se nám osvědčilo a myslím si, že to je taky jedna z těch výhod velké rodiny, do určitého věku s těma dětma moc nediskutovat. Protože když člověk moc diskutuje, tak ty děti potom třeba nikdy nezažijou vodácký víkendy, nenaučí se jíst fazole, nechodí do kostela.
3: A co to znamená nediskutovat s dětmi?
1: Příliš jakoby, když nechtějí, tak prostě nechtějí, ale stejně to udělají. Protože já vím, že to je dobrý, tak to udělají. A když to teda, když člověk mu diskutuje a nechá jim tu volbu už od raného věku, tak třeba se nenaučí jíst fazole. A to si myslím, že je taková, jako, na to jsem hrdá. To je opravdu si myslím vrchol
4: že děti
1: mého.
4: Jedí fazole.
1: Ano, to je vrchol mého rodičovství, že všechny naše děti jedí fazole.
4: A někdy, co cizrnu?
1: Oni tu cizrnu dají.
3: A ve víře, to znamená nediskutovat s nimi, co?
1: Jakoby do určitého věku nediskutovat to, jestli chtějí nebo nechtějí do kostela. Prostě do kostela se jde, stejně jako si vyčistíš zuby, protože prostě to je, a to si myslím právě, že samozřejmě, že jakoby chodit do kostela ještě není víra. To je jasný. A každý z nich si bude muset pak najít cestu víry. A jestli do toho kostela budou chodit i v dospělosti, nebo až potom budou žít sami, až se osamostatní, samozřejmě nevíme. To je jasný. Ale člověk jakoby tu víru nemůže předat. Ale myslím si, že by měl, pokud je sám věřící, těm dětem zprostředkovat ten prostor, tu možnost jakoby připravit podmínky pro to, aby ta víra se mohla udát. A já věřím tomu, že právě tím, že ty děti jako člověk do kostela bere a vlastně jakoby učí je, že to je prostě běžná součást života, že prostě neděle bez kostela je divná, tak jim umožňuje to, aby ta víra pak v nějakém okamžiku se v nich odehrála.
3: A nemůže to být pak vnímán jako tlak a nějaký způsob, jak z toho odcházet?
1: No tak jako fakt je, že my jsme nikdy nezažili to, že jakoby ty děti nějak zásadně protestovaly. Ale jak říkám, zase to je asi daný tím, že jsme v tom jednak s manželem byli zajedno a jednak všechny děti šly. A když jdou všechny děti, tak prostě je to fakt divný, aby to sedmý zůstalo doma. Takže v tom jakoby asi je to snažší, když je vás hodně. A samozřejmě člověk by neměl moc odrazovat, no, vlastním příkladem. To je taky asi dobrý pro ty děti. Ale jakoby myslím si, že jsme hodně jakoby, nebo snažíme se být hodně tolerantní, ale určitý věci si myslím, že je dobrý jako opravdu s těma dětma ne příliš diskutovat. No.
2: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.

0: To byla polská interpretka Kiesza a známá Hozierova píseň Take Me to Church v Hergotu na rádiu Wave, kde si dneska povídáme s kazatelkou církve Československé husitské a zároveň spoluorganizátorkou chystaného queer festivalu v barvách Duhy Adélou Friedlovou.
1: Pojďme zpátky k tomu chystanému festivalu. Jak jste tvořili program a co byla ta prioritní témata, která jste společně chtěli zvednout vlastně? A taky teda na začátek možná úplně technické věci, kdy přesně má proběhnout a kde?
2: Tak ten festival probíhá ve Vršovickém sboru Církve Československé husitské a ve Vršovickém divadle Mana od pátku 15.5. až po neděli 17.5. V pátek bude zahájení od 19 hodin a potom v neděli to bude ukončeno na den Mezinárodního dne proti homofobii, bifobii a transfobii ekumenickou bohoslužbou. A část samozřejmě, z části jsme vycházeli z těch předešlých aktivit Tobiášových, protože on teď točil v barvách Duhy na Slovensku, takže část hostů bude ze Slovenska, bude tam pan Robert Bezák, bude tam Anna Plocková, Martin Kováč, taky samozřejmě třeba u nás vystoupí pravidelně Doodles, takže tam vystoupí Doodles, Edmund, takže jsme vycházeli vlastně z toho prostředí nebo z těch kontaktů, které jsme znali. A potom jsme zase snažili tam jakoby pozvat lidi, kteří nějakým způsobem by mohli oslovit ty posluchače a co by mohlo být zajímavé. Takže tam bude třeba Lenka Králová, která se věnuje ve svých podcastech i duchovním tématům.
0: Teď měla nedávno Tomáše Holuba, jsem koukala
2: na rozhovor. Právě. Bude tam i vlastně, chceme se nějak vymezit vůči tomu zneužívání křesťanství v kulturních válkách, takže tam bude mít debatu Pavel Hošek s Petrem Vaďurou. Tak to budou takový asi, myslím si, čtyři hlavní témata. Ten podcast Lenky Králové, potom ta debata o kulturních válkách a křesťanství, pak tam bude ta debata se slovenskými faráři a potom také velice zajímavá věc bude debata Renaty Kalenské s queer farářkama a queer farářema.
1: To se stane asi úplně
2: to
1: poprvé,
2: bude,
1: že jo?
2: To bude poprvé. No, my jsme chtěli jak ukázat, že vlastně je těch lidí víc v církvi, kteří jsou queer.
0: A byl problém někoho z nich k tomu přesvědčit té účasti? Měl třeba někdo obavy z toho takhle veřejně vystoupit?
2: To určitě ne. Někteří lidé samozřejmě by se rádi zúčastnili, ale nemohli z časových důvodů. Takže to nás jakoby několik lidí odmítlo, tak ty doufáme, že bychom mohli oslovit třeba do budoucích těch festivalů, ale ne do budoucích let, ale z těch, co jsme oslovili, tak nikdo.
3: Podle čeho si volíte témata a nebo hosty? Je to tak, že se snažíte, aby tam byla nějaká pestrost a otevřenost i v tom festivalu?
2: No, tak chtěli bychom, aby to ukázalo, že prostě zase ten jiný hlas v té církvi, který jakoby je otevřený vůči tomuto tématu a nemá s tím žádný problém. Takže tam chceme dát prostor těm lidem, kteří jsou takto nastavení.
0: Říkám si, že vlastně v tomhle cíli je možná důležitá i nějaká mediální pozornost, tak obrací se na vás, kromě nás, nějaká jiná média se zájmem o tu akci?
2: No spíš musíme my, protože to je první rok, takže se o tom tolik neví. Ani vlastně v tom okruhu třeba naší církve se o tom tolik neví, vidí vlastně o tom jenom ty nejbližší sbory. Takže zatím ještě ne, zatím ještě jakoby jste první skoro.
1: No mě na tom hlavně taky zajímá, když už si tak jako nastínila to prostředí domácího sboru, jaké jsou tam rozdíly názorové a tak dále. Tenhle ten záměr musel ten sbor trošku vzít za svůj, protože se to koná na jeho půdě, to může vyvolat různé kontroverze. Jak to bylo s tímhletím prosazením vůbec téhleté akce na půdě církve, na půdě vašeho vršovického společenství?
2: Říkám, oni jakoby o tom tolik ta církev naše asi neví, ale já si myslím, že ta kontroverze prostě někdy je potřeba, jakoby, aby k ní došlo. Aby k ní došlo a ukázat, že jsou v té církvi i jiné hlasy, než ty hlasy konzervativní. A také poukázat na paradox, který teda jakoby hodně vnímám, že ty konzervativní kruhy chtějí potlačit práva queer lidí, že jsou queer a oni je chtějí potlačit kvůli jejich sexualitě a navrhují různá řešení, že navrhují jim konverzní terapie, navrhují jim celibát ale oni sami jsou s tím tak urputní, že se vlastně ta sexualita těch druhých lidí pro ně stane nejen centrem zájmu, ale téměř smyslem existence těch organizací. Tak to mně přijde, kdo pak tady má problém s tou sexualitou vlastně, jestli teda, protože jestli neustále řeším problém nějaký, tak to nasvědčuje tomu, že já sama s tím ten problém mám.
1: Je fakt, že to často vypadá tak, že otázku sexuality řeší mnohem víc ti, kterých se to vůbec netýká, než samotná queer komunita, která spíš řeší svoje ukotvení ve společnosti a otázku toho přijetí a nějak jako tolerance a vzájemného vycházení si vstříc. No ale to jsme trošku stejně odbočili z toho místního, úplně nejmístnějšího společenství.
2: No, to já se ještě možná k tomu jakoby o tom zmíním. Ještě totiž jedna věc je, že někdy také, a to se děje právě i teda v církvi, že často proti té komunitě LGBT a proti té jejich agendě právě vystupují lidé rozvedení. A ti se vlastně stávají často jakoby ti největší obhájci těch konzervativních hodnot a tradiční rodiny. A jako já jsem si pro sebe osobně je nazvala od pasu nahoru konzervativec, od pasu dolů liberál. Mm-hmm. A přitom si myslím, že opravdu jako stačí jako zavřít oči a jak říkal Marcus Aurelius, spočítat si všechny dary, kterých se nám dostává, a pak si vděčně připomenout, jak bychom po nich toužili, kdybychom je neměli. A vlastně, když si podle mě všichni ti bojovníci proti LGBT dosadí sami sebe do té role těch odsouzených k životu v celibátu, v životu v samotě, bez možnosti navázat nějaký hlubší vztah, tak si myslím a věřím tomu, že ten názor přehodnotí. Takže jde o to podle mě jenom jakoby vlastně se vcítit do té role, že já jsem ten, který bude žít celý život sám. A podle mě to chce, myslím si, jenom empatii, kterou mám vůči sobě, ale někdy mi chybí vůči druhým.
0: A chápu to teda tak, že ta tvoje, vaše církev je tak otevřená, že nebylo potřeba žádného schvalování z vrchu nebo něčeho takového, aby se ten
2: to
0: festival
2: ne, to
0: mohl
2: nebylo,
0: uskutečnit.
2: To nebylo, já si myslím, že jakože, nebo já to tak vnímám, že u nás církev samozřejmě jakoby je několik, nebo těch proudů je víc, není to jakoby jednolitej proud, ale myslím si, že každý jakoby ten farář vlastně nějakým způsobem vede to společenství a každý to jakoby, že to je taková škála. Ta naše církev, že to jakoby nemá jednolitý názor na to. A těch proudů je několik, samozřejmě je těžký. Potom, když se má učinit nějaká vyjádření, tak je to samozřejmě těžký, ale vidím to v podstatě aspoň tak. Když už nejsou nějaká pozitivní vyjádření, tak aspoň, že se můžeme vyjadřovat na té bázi třeba těch sborů.
3: No, já si jenom ještě říkám, jestli teda někde počítáte s tím, že by ta nějaká negativní reakce mohla přijít a jestli máte proti tomu nějaké opatření?
2: Tak určitě jakoby přijít může, ale jako my víme, že přichází, jako že už tam jako v církvi naši samozřejmě byly hlasy proti jakoby LGBT aktivitám a i třeba na půdě Českého zápasu vlastně.
1: Což je tiskovina naše církevní, teda
2: ano, tak tam třeba
1: to asi
2: i proběhla diskuze,
1: nečte.
2: Kde vlastně se jakoby několik vlastně těch farářů jakoby stavilo pro anebo proti, takže já si myslím, že máme tam třeba i Martinu Kopeckou u nás v církvi. Takže já si myslím, že jakoby všichni asi vědí, že ty nůžky jsou opravdu jako otevřený široce, ale jako díky bohu za to, že aspoň to je ten přístup jako žij a nech žít. Že se mám zatím aspoň já pocit, ty skupiny nějak tolerují.
1: No já bych se ještě trošku ponořil do té problematiky, jaké je to dělat takovouhle akci, jak moc je složité spolupracovat v týmu, když je festival takový rodinný podnik, takzvaný. Perou se mezi sebou ty různé role,
2: jako vtipný,
1: máma, táta,
2: syn. No to ne, to se nevím, já myslím, že nikdo to nemá čas. Takže se to tak trošku jako přihazujeme tu odpovědnost, kdo co má zařídit, ale určitě jakoby máme stejnou představu a chceme, jakoby, aby ten festival se uskutečnil a aby byl co nejlepší a aby oslovil tu veřejnost. Ale je samozřejmě, jako děláme to všichni ve volném čase a ten volný čas prostě úplně není volný.
0: A je zapojených víc vašich dětí, než jenom Tobiáš do organizace?
2: Ne, jenom Tobiáš vlastně já.
3: A nechtělo se jim to, nebo?
2: Já myslím, že oni tak jako stojí stranou, že tak jako to neřeší. Buď to jsou tak malí, že to řešit jakoby, ani to není jako v jejich nějak jako schopnosti to řešit, anebo prostě to není jako, že by je to zajímalo.
3: A takže tady nediskutovat s dětmi neplatí?
2: Jakoby, no jasně, tak my je k ničemu jakoby nenutíme, určitě ne jakoby k tomu, aby se zapojovali do, jako já si myslím, že i jako to diskutovat je do určitého věku. Samozřejmě, že když je musíme mít 25, tak už je dobrá nějaká diskuze, když tam občas proběhne. To naopak já bych jako i někdy o ní stála a zase si naopak ji nechce, takže možná, že ta moje filozofie nediskutovat teď se obrátila proti mně a ty děti tady zase nediskutují se mnou, ale jakoby do určitého věku, no.
0: My jsme možná ještě nezmínili takovou zásadní věc. Kdyby jsi mohla přát nebo nám nějak představit, co by měl ten váš festival splnit za cíle, co vlastně jim chcete dosáhnout, nebo proč jste se pro něj vůbec rozhodli, když letos je první ročník? Mm-hmm.
2: Tak já bych asi tady jakoby vyšla, jako, nebo mám rád citát, že člověk se má stát tou změnou, kterou chce, aby ve světě nastala. A je mi jasný, že já nezměním církev, ale chtěla bych být členem sboru, který komunikuje určitý obraz Boha. Protože si myslím, že každý sbor komunikuje určitý obraz Boha. A ten obraz, který ke mně promlouvá ze stránek Starého zákona i Nového zákona a z Evangelií i Pán Ježíš je, že Pánu Bohu jde o naše srdce. Že mu jde o té pohnutky toho srdce, že mu jde o záměry, o touhy, o tom, co je tím naším kompasem. Jestli to je skutečně jakoby zájem o druhého člověka, láska k bližnímu, nebo jestli to je nějaká zahleděnost do sebe a svých zájmů a svých nějakých priorit. A že ten Bůh říká králi Davidovi, budoucímu králi Davidovi, Bůh nehledí na to, co má před očima. Bůh hledí na to, co je v srdci. A já si myslím, že to říká znovu a znovu každému z nás, že vlastně naše srdce rozhoduje. A v tom jsme si rovni, protože srdce queer lidí se od toho našeho nijak neliší. A srdce rozhoduje vždycky. A určitě nerozhoduje to, jaký tělesný otvor používáme při sexu, ale rozhoduje srdce. O nějaké otvory, o to jde lidem, hlavně konzervativcům. Ale myslím si, že když se nad tím zamyslíte, Pánu Bohu, stvořiteli nebe a země, který tak miluje svět, že na kříži se sám obětuje, tak nás bude soudit podle nějakého otvoru. Jasně, ty říkám, dochází vůbec nám, jaký obraz Boha světu jako křesťané komunikujeme, jaký obraz zprostředkováváme a mám pocit, že někdy jako křesťané bychom udělali v té zvěsti úplně nejvíc, kdybychom mlčeli.
1: A to by se zase nic nestalo, kdybychom mlčeli moc dlouho. Takže je potřeba občas něco udělat.
2: Občas něco udělat.
1: Tak tohle by mohlo být to občas. My už jsme se trošku dotkli toho, že ty to nevnímáš jako jednorázovou věc a že by si přála, aby ten festival se třeba taky odehrál za rok. Stálo by za to asi v té aktivitě nějak jako pokračovat. Dovedeš odhadnout, kam to jde ještě posouvat, protože všechno se nedá do jednoho ročníku nacpat, tak co už tak jako přemýšlíš, že by se dalo rozvíjet za témata, na který se letos nedostane?
2: Tak já si myslím, že jako asi teď jsme tak pohlceni těmi tématy současnými, že ještě tolik jako by nemáme témata pro příští rok, ale určitě bychom chtěli, aby to, dokud budou ty jako hlasy proti, tak by měly být i hlasy pro.
1: Adela, my moc děkujeme za to, že jsi přijala naše pozvání do Hergotu a přejeme, aby to dobře dopadlo.
2: Děkujem. Přejeme
1: taky hodně sil jak do práce, tak do rodinných záležitostí.
0: Třeba se potkáme na festivalu.
2: Děkujem. Díky.
3: Mě si krásně.
2: Taky.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
1: A loučíme se i s vámi, posluchačky a posluchači, a příští týden zase s jinačím tématem, ovšem v obvyklou dobu, 6 hodin večer v neděli na rádiu Wave. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
4: Boží keci a příjemná astrální setkání.
5: Hergot.
4: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Čelisti.
1: Čelisti.
0: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na Rádiu Wave.
2: Přátelé, začíná filmový kritický magazín Čelisti na Akademia Film Olomouč. Už asi po 35. jsme tady.
3: To je i s hudbou. Tedy.
2: No je to i s hudbou, je do toho i znělka. Tohle Vít Šmarc, Aleš Stuchlý a Šárka Kmitterková. Yes. Lidi zase přišli.
3: Děkujem.
2: To je odporný. Hezky lidi, co je čeká.
3: Hezky jsme to se cvičili.
2: Rozhajcovaný. Šel bych domů. Samozřejmě vítáme všechny v sále i takzvaně u přijímačů. Nevím, jestli uvidíte na své rubriky a na své novinky. Bude to poměrně těžký.
3: To ale začneme jima. To budeme se překřikovat takhle?
2: Ne. To pojede takhle za náma pořád, ten zvuk.
3: Děkujem. To je a takhle to lepší možná.
2: To nám neřekli, ale tohle to. Skvělý. Tak jo, prosím vás, začneme rubrikama. Tohle byly oni už trochu. Rubrika Kobrača jednička. Jinak nás dneska čeká samozřejmě spousta seriálů, filmů, které jsou v distribuci na Netflixech, na platformách, ale taky tři filmy přímo z vašeho festivalu. Všechny byly příšerný, ale zase byly o střevech a věcech, které nás silně zajímají.
4: Menopauze.
2: Ano, probudíme náš druhý mozek, jo. Nicméně rubriky, pojďme na to. V centru Kolína pobíhal nahý muž a hadi mi doma zvrací do rýže, pokřikoval Vítku. Trochu tě v tom poznávám, v některých maličtějších fázích.
3: To takový menší teaser na sérii Českého rozhlasu Perník. Samozřejmě on byl pod vlivem pervitinu, pokusil se přelézt plot do místního domova pro seniory a opravdu byl přesvědčen o tom, že ty plazy mu jako zaneřádily rýži. Já teda mimochodem budeme mít takový rektální díl. Mm-hmm. Já možná to máte taky. Když sedím na míse, tak se bojím, že by mohl jako prolézt had a kousnout do hýží.
2: To pozoruhodná. Já mám spoustu fobií. Tahle ta je pro mě teďka nová, jo? Začneme to zítra.
3: Zároveň máme tady jednu takovou
2: nahou novinka z Přerova, zdajíme naši věrnou posluchačku Jáju, která se tam narodila. Pověz nám, co se tam děje za věci.
3: Prosím vás, nahý muž se opaloval před školkou v Přerově, obíráte mě o vitamin D, vytkl clonícím policistům.
2: Takže D jako dovolená, jak říká Igor Chaun.
3: Vitamin C jako clonící policisté.
2: Výborně. Šárko, ty se tam chystáš, brzo se podívat, ne?
4: Kam do Přerova?
2: No.
4: Hele, ani ne, ale zajímavý je, že tenhle ten pán byl mnohem víc konfliktní, než ten, co mu ty hadi zvraceli do rejže, protože on jako uznal,
2: a
4: že si...
2: A trošku zároveň.
4: Trošku jo, ale on zároveň uznal, že prostě si fakt nevybral k tomu opalování se úplně nejlepší místo, takže přiznal, že teda vitamin D už dost, že už se nasosal a že teď půjde doplňovat vitamin B z piva.
2: Z piva, to je nádherný. Chybí tam Tomáš Tyskal trošičku, ale zdravíme ho ať je kdekoliv.
3: Doplňuje vitamin B.
2: Ten se válí taky, ale někde trošku jinde. Je na to ještě horší pohled, si myslím. Nevadí, rubrika Kobrača dvojka, opičí had. Prosím vás, zaříkávač v egyptském hotelu nechal hada vklouznout muži do kalhot, turista zemřel. Má to teda tragický konec, by se tomu neradí smějem těmhle věcem, ale zároveň Vítku, rozveď to trošku. Zajistoké silná.
3: My jsme si samozřejmě vzpomněli na nejlepšího Ráži Tamila, jo, Fakír Mrázek,
2: Petr Šepek.
3: Tak tenhle ten animátor v té hurgádě opravdu teda vpustil plaza, zřejmě to byl Chřestýš, jestli jsem pochopil, ne, Kobra, to byla ještě horší, Kobra. Anka Chřestýš to nebyla. Kobra původně měla být omotaná kolem diváku a pak se rozhodl, že jako vrchol teda uspořádá číslo, kdy ta kobra proleze kalhotama toho muže, ale bohužel kobra se zakousla, smutí. A je to tady, jo,
2: je to asi 4 roky, nic takového nám nenabízali, opět jsem přišel o hodně, ale týden potom na tom stejném místě někomu ukousl žralok nohu, jo, takže jsem se mu vinul velice těsně, je to v podstatě dost nebezpečná oblast, lidi nejezděte na dovolení obecně, stejně už nebude za co a kam, ale kdyby jako na vás padla ta hurgáda nebo Egypt, tak v podstatě to konečná vaše.
3: Kouše se
2: poslední dovolená ever. Vůbec ne.
4: Rubrika, nebo by to chtělo teďka zase já, věci, které jsem se dozvěděla během svého víkendového výletu, chtělo by to možná víc jako pávů v tom Egyptě, pávy. Protože prý pávy, když jsou ve své domovině v Orientu, tak prý se živí

0: Malýma kobrama dokonce.
1: To malý kobry,
0: žerou malý
1: kobry. Kobry 11.
0: Jako, takový miniaturní, takový titěrný.
1: Nažereme tam pár kober. Ano, kober. Až máme o čem vysílat zase za týden. Výborný. Teď už jdeme do takový střevní, trošku análnější fázy, kterou někteří z nás nikdy jaksi nepřekročili osobnostně. Rubrika Skibidi Amnesia. To je opravdu výborná. Žena zapomněla 10 let života, moc tlačila na WC v Hongkongu.
0: Chudák malá.
1: Jako nevím, jestli to dobrá nebo špatná zpráva, asi jak pro koho. Zároveň o té vzpomínky přišla pouze na 8 hodin. Jo?
2: Prosím vás, jmenuje se to Transient Global Amnesia, jsme na AFO, takže bychom tady měli trošku do těch vědeckých detailů. Hmm. Je to vzácný stav, kdy se na chvíli rezetne paměť kvůli poklesu průtoku krve a kyslíku do mozku. Takže buďte opatrný, spouští to silný stres, fyzická námaha, náhlá změna teploty nebo dokonce pohlavní styk.
1: No, pozor, velký varování. Jo,
2: prosím, takže to neprovozujte nic z toho.
1: Generace se prý údajně příliš nesouloží a ví proč. Jo? Nebo vymazání paměti, jako není to špatný nápad, ale...
2: Total recall.
1: Total recall, taky vynikající. Takže hippocampus opatrně. Rubrika Týden kakane navazujeme samozřejmě Austrálii. Pod Austrálkou se prolomila podlaha latriny, v páchnoucí jamě strávila krásné 3 hodiny, protože nejbližší jaksi nějaká pomoc byla 145 kilometrů.
2: Je to krásný,
1: taky jsem tam chtěl jít.
0: Krásný, ale to je hodně epický příběh. Je
2: filmový příběh, prostě přišlo to na ní uprostřed australské divočiny, využila teda jednoduchou kadibudku, nicméně netušila, že je velmi chatrná a vzhledem k tomu, že se nacházeli v odlehlé oblasti rezervace Henbury Meteorites Conservation
1: Meteorismus teda zároveň silný, tak panuje.
2: Nebyl zkrátka dostupný ani signál, ani pomoc a museli se vydat do 145 kilometrů vzdáleného
1: města. Narazili na nějakého řemeslníka s kolegou, kteří okamžitě přislíbili asistenci. To je vlastně jako preview většiny, prolog většiny filmů, který pak končí jako brutálníma jatkama, zvlášť teda ta australská příroda. Dneska se tomu taky na konci dostaneme s filmem Apex.
2: Tady zmasakrovali teda jenom tu latrínu, kterou museli rozebrat, aby byli vlastně schopni tu ženu vyprostit. Vytáhli autem s náhonem na všechny 4 kola.
1: Všechny 4 teda?
2: Všechny 4.
1: Vynikající akorát. Všechny australské auta to tak mají a dáme si úplný závěr, bohužel čínské automobilky. To je zase trošku specificky, oni chtějí přicházet s nějakýma inovacema. Jako my nesmíme říkat značky, ale tady je to půlka celého vtipu.
2: Řekneme pospátku tu značku. Je to automobilka Ceres.
1: Je to jo. Pro milovníky palindromů humor, tak doufám, že s takovými mezi váma jsou. Každopádně ta čínská značka chystá teda záchod přímo v autosedačce, jo. Což jak nevím.
2: Máš taky na ten díl Simpsonu, jak Homer vynalezne takovou to křeslo na domácí sledování televize se záchodem.
1: Matně si ho vybavuju, ale jo. Je to výborný. Víme, že vlastně Homer jako vymyslel všechno, nebo věděl o všem, co se stane. Tohle jenom z dalších příkladů. A tady píšou platný patentový dokumentace, má to řešení sloužit především při dlouhých cestách, kempování, no pokud člověk žije v autě. Jo.
2: Zároveň
1: toaleta lidí je Číně, ale asi hodně.
2: Toaleta je taky vybavena topným prvkem, jenž pomáhá odpařovat moč, což ta úplně nevím, jako jestli v tom autě jako žádoucí.
1: Vysouší to zároveň pevný odpad, prostě jo, odpad se shromažďuje v nádrži, kterou je nutné teda pravidelně vyprazňovat. Jo. To je sebe a pak tu nádrž. To je krásná, myslím, posloupnost.
2: Já si to asi nekoupím to auto.
1: Konstrukce s posuvným sedadlem má zároveň maximalizovat využití vnitřního prostoru vozu, takže je tam určitá ta efektivita. To se ti líbí, na využití každý. Jsem byl u vás doma s tím Erikem, to v podstatě nebyl kout, kde by se dalo hnout. Takový to bylo, má to jako smutně vyřešený. Zdravím ho.
2: Zas nezvěte si Aleše domů, pomluví vás.
1: Pak vás pomluvím veřejně samozřejmě, to tak to běžně chodí. Tak myslím, že z rubrik stačí, je to taková ta, jako navodili jsme s patřičnou tu střevní náladu.
2: Střevní nálada tady je.
1: A teď jdeme na hovězí, teda myslím. Vítku, kolik tak hovězího sníš měsíčně?
2: Hele, málo, já se musím krotit, protože samozřejmě dbám na zdraví svého git, jo, jak jsme se dneska dozvěděli ve strašném dokumentu, ano. O kterém se budeme bavit v zápětí, tak je třeba hovězím a mlékem je třeba šetřit, protože podporou zánětlivost střeva. Ale to vlastně vůbec nesouvisí s tématem seriálu Beef, teda. No,
1: vůbec ne, ale tam se těch témat tam spousta jiných, samozřejmě Beef 2, hovězí, neboli teda vepři, a vepři tady mají svoji bojovou zástavu, ale jako no, ale nejen oni.
2: Pátý nejchytřejší zvíře na světě.
1: To jsme se prosím, ty můžeš nám říct, tam, kdo tam je slon, zapomněli jsme to.
2: Vůbec, to jsme vůbec, je tam havrán.
1: Chybí tam chobotnice z nějakého důvodu. To jsme si přečetli asi minutu předtím, než jsme začali, jo, prosím vás, delfín. Nevím, to je podle mě úplně nesmysl.
2: Pojďme k tomu Beefu,
0: ne? O čem se bavíme teďka?
1: Tady jsou, plynule přecházíme, už to nikdo nesleduje, v podstatě nestíhá tantunit hovoru, je to ta volná metoda volných asociací. Asi 2 minuty před začátkem vysílání jsme natrefili na nějaký stoličko, kde říkali, kterých 5 zvířat je nejchytřejších na světě. Prase bylo k mému šoku až 5. Jo. To potom najdu a řekneme si, tady to byli, můžete tím přemýšlet.
2: Šarko, tohle jsou všechno projevy mužské menopauzy, jo, to, co sleduješ.
1: Já zrovna mám jako návaly pocení. Fakt už asi 20 minut návaly pocení.
2: Návaly horka, taky se k tomu dneska
1: dostaneme. Moje poslední vysílání, cítím to v kostech. Seriál Vepři 2, jdeme na to, druhá řada tyhle pozoruhodné antologie. Pro mě ta jednička byla jedna z nepozoruhodnějších věcí posledních let a rád řeknu, že 2 mi přijde ještě v něčem silnější, přesouvá se to do takového záměrně mírně sterilního prostředí, ale zároveň o to jedovatější, že luxusní rezorty, venkovský kluby, golfový kluby, takový ty asijský korporátní zahrady. Myslím si, že tentokrát sledujeme souboj jako 2 manželských párů, stylově někde na pomezí jako White Lotus a Parazit. Showrunner, který zatím stojí, je Lee Sung Jin, takže A24 a její trademarky. Tady to jsou takový ten elevated horror, hodně důraz na mládí, hodně specifický autorský rukopis.
2: Extrémní důraz na vlastně vizuální pojetí, ale zároveň takový to, co občas nemáme rádi, takový ty jako elevated metafory současného globálního globálního kapitalismu, sociálních rozdílů, bezskrupuloznosti. Nicméně, jako jestli se to dá dělat dobře, tak by se to mělo dělat tím způsobem, jako to dělá druhá sezóna Beef. Asi pokud posloucháte Čelisti, víte, že jsme trošku alergický na věci jako Trojúhelník smutku, Menu a všechny tyhle ty jako velmi hypovaný filmy.
1: Rozšířovaný předstírky trošku.
2: Glass Onion asi taky bychom mohli jmenovat jako příklad filmy, který se snaží o nějakou jako komplexní metaforu současného světa, ale vlastně fungují trošku alibisticky, protože tomu divákovi dávají takovou jako bezpečnou distanci, kdy se díváte na to lidský panoptikum, na ty blbce a říkáte si, já to přeci nejsem já. Beef vám takovou šanci nedává. Je to seriál postavený na velmi dobře odpozorovaných vlastně všedních situacích, které jsou sice teda přesazený do toho luxusního golfového rezortu, ale je vlastně těžký se v těch dvou manželských párech, který zároveň zastupují dvě generace, boomery a zoomery, když to zjednodušíme, tak je vlastně strašně složitý se v těch jejich jako slabostech, alibismech nepoznávat.
1: No to má vlastně dynamiku nějakého, řekl bych až psychologického thrilleru, o partnerství, o nějakém třídním statusu a možná i potlačovaný agresi. Co to vzbudilo v tobě, Šárko?
0: No mě vlastně fascinuje, že ta druhá sezóna Beef má takový jako rozporuplný reakce, jak jsem si zjišťovala, že já si myslím, že naopak tohleto pokračování, který jsme nečekali, nedoufali jsme v něj, protože ona je to antologie, nemá vůbec žádnou návaznost na tu první sezónu, tak mně přijde jako naprosto fantastická. Minimálně přesně už z toho důvodu, že tam je velmi dobře chycená u všech těch postav, těch hlavních, těch klíčových, chycená ta hrana mezi tím, kdy se jim jako můžete vysmát a kdy zároveň se v nich vlastně velmi dobře vidíte. Takže jakoby přesně ten komfort té distance nám nikdy není úplně dopřátej. Jsou tam vlastně, je to hrozně propracovaný, hrozně jako vyšívaný, ať už celým tím prostředím, jak je vykreslený jako to prostředí, kde ty postavy žijou. Je to teda prostředí Santa Barbary, Montecito a tak dále.
1: Zároveň ta Korea, specifická.
0: Ta se tam významně dostane až v tom posledním díle, což ono vlastně je jediný, co by se tomu tak jako drobně dalo vytknout, je, že ono to kombinuje vlastně právě ty spory nejenom těch partnerů mezi sebou, ale i těch jednotlivých párů mezi sebou a pak je tam taková jako thrillerová zápletka, takže někdy jako obsáhnout všechny ty zákruty toho vyprávění a obhospodařit je adekvátně je trošku jako na sílu, ale vlastně mě tam bavějí ty drobnosti, fakty, jakoby detaily, ty nuance, ty drobný...
1: Jsou nejsilnější na tom jednoznačně.
0: Ty drobný ironický špílce, kdy vlastně, když vám partner řekne, že jste dobrý nebo dobrá ve své práci, tak je to vlastně ten nejhorší útok, který si můžeme představit v té pasivně agresivní jako párový komunikaci. A nebo myslím, že to je ta postava Lindsay, která se jmenuje, tak ta zase bere charakterizaci svého interiérového designu jako koloniálního, jako kompliment. Jo? Takže to jsou takový, jako, takový pěkný přehazovaný.
1: Jo, ono to proces takovou jako neviditelnou, ale zároveň jako hodně nepřekonatelnou hranicí mezi těma třídama, zároveň nějaká korumpující síla vášně, bych řekl skoro tam. Prostě je to záležitosti peněz, ale záležitosti srdce vlastně ve skvělém poměru. Zároveň to, jak se romantická láska vyvíjí v čase, což je někdy hruzostrašný sledovat i v našich životech pochopitelně. Ten motiv té moci těch, jak oni tomu říkají, taky ty hokejský čeboly, taky ty rodinní konglomeráty. A vlastně mi to přišlo fascinující i v tom, jak to brilantně rozebírá, jak se ty traumata ambice přenášejí v rámci těch jakých jako hierarchií, taková jako zvláštní šachová partie, ale hrajou to trošku lidi s nějakou psychotickou epizodou chvílema.
2: Zároveň vlastně ty dva páry jako kdyby byly zrcadlem sebe samotných, že jo, máme tady jako dvě vývojové fáze vztahu, ten první, ten mladší pár jakoby na začátku, ten druhý už si ušel určitou cestou, ale vlastně zjišťujeme, že se jako jsou strašně podobní v těch dilematech a zároveň jsou to prostě čtveřice lidí, kteří jsou jako cizinci v tom luxusním prostředí, i když strašně by chtěli patřit, tak vlastně je to celý jenom o tom, jak se musí ohejbat, jak se musí zapírat sami sebe, aby zapadli do toho luxusního sterilního prostředí toho golfového klubu, který paradoxně jako pomáhají udržovat, pomáhají ho dekorovat. A v tom je, myslím, jako ta metafora toho kapitalismu schovaná jako moc hezky, takový to věční udržování toho klamu, kdy jsme jako sami palivem vlastního snu, který nás ničí. Je to velmi dobře trefený, velmi šťastně trefený, i protože se tam nikdy nestrácí ta jemná psychologie. Ty postavy jsou jako skvěle vykreslený, jsou skvěle zahraný, jako herecky. Je to strašně silný seriál.
1: Toho se musíme dotknout. Josh v podání Oscara Isaaca Lindsay, tady padla Kerry Mulligan, výtečná v podstatě po každý, když ji vidíme, nemá žádný výkyvy. Austin, ten Charles Melton, myslím, že o něm ještě hodně uslyšíme, a Ashley Kelly Spain je taky vlastně nastupující hvězda. Myslím, že volba na tyhle herce je fakt jako znamenitá. Taková ta studie takového privilegovaného rozkladu se málo kdy vidí takhle přesně, když se to, o to spousta seriálů víc nebo jí jako pokoušela. Myslím, že ten Lotus to nechával dost za sebou vlastně kvalitativně.
2: Jo, já bych možná Šárku vlastně podpořil v tom, že mi taky přišlo, že ten ta thrillerová zápletka, hlavně v tom konci, kdy se to snaží o takový ty elevated žánrový prvky, který známe právě z A24 filmu, tak to najednou může působit trošku jako přehlceně ten seriál, ale jsou to fakt jako drobnosti, protože vlastně vždycky se to vrátí k tomu nejsilnějšímu, co tam je, to je to lidský jádro, ten lidský příběh o té věčný marný touze, někam patřit a zároveň takový ten věčný lidský příběh o tom, jak je těžký být s někým, koho nikdy vlastně úplně nepoznáme a kdo nás vždycky jako je schopný dostat v nejméně vhodnou chvíli do nějaký velmi trapný, velmi nepříjemný situace a odhalit, co jsme vnitru, jsme vlastně trošku jako slabožský a v něčem jsme vlastně...
1: Mluví o nás.
2: Jistě, jako koukám se na tebe významně. Většině nespokojení s tím, kde jsme, jo, i když ano. Je to vlastně pro mnohý lidi by to mohlo být ten jako piedestal, kam se dostaneš, tak pořád se
1: smrtící nespokojenost,
2: že to jako není dost.
1: Ve
2: jako.
1: Střev to je, ale ze střev to jde.
2: To zase předbíháš. Jo,
0: je to takovej, ty jsi mluvil o tom, že ten seriál má nějaký jako srdce.
1: No, by... záležitosti srdce to řeší, jo, ale jinak
0: srdce.
1: Umí být jako nekompromisní až brutální.
0: On je hrozně, jako on má hodně velký zuby teda, jo, jako řezavý.
1: Já čekal jsem to hlavně v prvních jako díl, jsem se na to vlastně zvykal, jak, jako to kouše a bolí i na těch místech, kde má, ale kde je to nechci, aby to bolilo.
0: Je to jako velmi cynický pohled na nějaký jako párový soužití, přesně ať už to krátkodobý nebo to dlouhodobý, to, který začíná, tak už vlastně už v tom páru, který je spolu, já nevím, něco málo přes rok, oni to tam pravidelně, se to tam vrací ta doba a my vlastně vidíme, jak už jako ty tenze a nějaký nedořešený věci a nějaká vina, s kterou ty lidi vstupují do toho páru a co si skrzeva to, že jsou spolu vlastně řešejí v těch svých soukromých životech, je... vlastně něco, co si dovedeme představit, že jako za pár let prostě se nehezky v tom vztahu jako projeví. A vlastně je moc pěkný, že se oba dva ty partnerské vztahy se nějakým způsobem zrcadlej a my víme, že ty mladší budou dělat víceméně stejné chyby, jak ty starší. Byť samozřejmě jsou to trošku jako v něčem takový ty rádoby nadřazený, 20
1: Máš krutou něco. Pravdu zase, Šárko. Líbí se mi, jak si v tom tempu vlastně nahradila toho Tomáka Stejskala, ale podstatně jako líp se ti dejchá, cítím.
0: Jo? Dělám, co
1: je tam, mín tý krutý dešnosti.
2: Málo kdo dejchá hůř, než Tomáš. Ne?
1: Bojím se o Šárku podstatně méně než o Tomáka během toho vysílání. Jak bych to jako vlastně
2: řekl. Méně těch přerývaných nádechů.
1: Přesně tak, jo. Každopádně možná by se na tom ještě formální hlediska trošku jako ten střih, rytmus toho filmu, ten mi vlastně strašně sedli a je těžký udržet na ploše nějakých jako 7 hodin nebo kolika 6 hodin. Pracuje to s takovým těma mikroagresema celou dobu, ale vlastně ve výborném tempu a vlastně ty záběry ty jsou rámované často jako nějaký jako přišlo drahý obrazy a vlastně skvěle to klade důraz na světlo anebo jeho absenci.
2: Je to koloniální design, ono se to s tím koloniálním designem, s těma všudy přítomnýma polštářkama, dečkama, třásněním, bohatýma klasicistníma tapetama vlastně hraje s takovým jako ironickým ostřím, je to teda nádherně nasnímaný, nasvícený, zarámovaný, ta výprava je skvostná. Úmyslně to tam pouští dojem takový ty studiovosti občas, aby jsme měli pocit, že to vlastně všechno je umělý, podobně jako teda sny a vnitřní světy těch postav. A jestli mě to někdy irituje v těch A24 filmech, které jsou možná až přestylizovaný, tak v tomhle seriálu to jako to sedí na milimetr.
1: A plus výborný soundtrack, Finneas, samozřejmě bratr Billy Eilish, Sintiáková záležitost, elektronika jako vrstevnatá podobná jako ten seriál. On tam má docela vtipný cameo. Talentovaný herec ještě ke všemu. Chtěl lidi nenávidím.
2: Speciálně bych chtěl vyzdvihnout díl, který se odehrává z velké části v nemocnici, což je takový pit, náš oblíbený. Jaký urgent na ruby, kdyby to byla taková jako temná groteska, ve který ty doktoři, kteří v pitu jsou samozřejmě skvělí, tak by to byly zrůdy trochu. Jo?
1: Doktor Robi tady trošičku chybí.
2: Tady jako,
1: vyhořeli, ale humanistický přístup zároveň. Jo, ono se to trošku bude točit, celý tyhle lékařské záležitosti a díry ve zdech.
2: V našem životě se to točí, ty lékařské záležitosti. Jo, vrací se to stále.
1: Jestli si vzpomínáš, tak minule jsem to hrotil podle času hodně. Jo? Chci rád říct, že jsme 2 minuty přes, takže jako výborně. Můžeš ještě trošku jako zvolnit. Ne, naopak. Prosím vás, pokračujeme dál a jdeme do filmové distribuce, zároveň teda festivalová estetika, snímek If I Had Legs, I Would Kick You, neboli Kdybych měl nohy, tak ti nakopu, scénář a režie Mary Bronstein, samozřejmě hlavní roli nedostižná Rose Byrne, film, na který jsem se poměrně dost těšil, který otevírá zásadní témata, ale ke kterému budeme nakonec možná poměrně přísný, je to samozřejmě zase A24, jo? Tady se nám to zase prolíná syrový takový jako psychologický drama, řekněme, možná s nádechem nějaký černý, lehce syrální komedie, hodně černý teda, zachycuje samozřejmě nějaký mentální rozklad bezmála a totální vyčerpání jedné moderní matky, téma opomíjený a velmi podstatný. Hlavní hrdinka podání ten Rose Byrne se točí takovým bludným kruhu povinností, abyste byli v obraze, co se tam vlastně děje, za prvý péče o nemocnou dceru, která vlastně trpí nějakou poruchou příjmu potravy, že má nějakou sondu zavedenou, absence nějaký opory, manžel Christian Slater je tam jenom v jedné scéně, vlastně kapitán na lodi tuším, takže vlastně furt pryč na telefonu, tam neustále něco vyčítá, je tam nějaký profesní tlak, takže vlastně ona sama pracuje jako terapeutka, ale jí vlastní terapeut jí moc jako Conan O'Brien, vlastně nevím, jestli tam sedí, nebo jestli tam se na ně dívám velmi podezřívavě na tu roli, ještě jsem se úplně nerozhodl, ale vlastně neposkytuje nějak zásadní pomoc a celý nějaký, ještě navíc to završuje nějaký symbolický chaos, takže vlastně v jim bytě hned první asi čtvrtině je najednou se proboří strop kvůli úniku vody a ta obří díla tam zůstává jako vězet, jako pro mě taková doslovná metafora jako toho hroutícího se života a ztráty vlastně veškerý kontroly. Jak říkám, ten film opomíjený téma, ale vlastně mě valně nepřesvědčil, jsem zvědavý, co na to vlastně Šárka, nestihli jsme se o tom bavit, Vítek teda byl omluven z toho zážitku, nejsem si úplně jistý. Možná bys tam mohl decentně říct, že to bylo na festivalu, kde jako lidi měli hodně smíšený reakce, nebo jak jsi to vnímá tam z distance?
2: Jo, byly tam takový ty jako spíš alergický reakce v těch lidech, to budilo nikoli empatii, ale přišlo mi, že spousta lidí, se kterými jsem o tom filmu mluvil, tak naopak to v nich budilo jako lehkou agresi vůči tomu filmu.
1: No, jo,
2: což si umím celkem živě představit.
1: To pro mě, ale zároveň jako chceme v čelistech za rok jako jít deep, takže předej mu ten určitý argument, který by možná vás napadl, nebo obhájce toho filmu. Já jako velmi chápu, že se autorka nějakým způsobem snaží nás nadspat do podobné pozice, jako je ta sama matka, jo? Že se, aby jsme měli chuť nějakým způsobem, nebo potřebu dokonce z toho filmu nějak jako uniknout, trochu z něj jako utíct, aby jsme se měli chuť jako osprchovat už v půlce toho filmu. Ale pro mě ten message vlastně dorazí jako nejpozději ve 20. minutě a ten film jede tu svoji vlastně vyhroceně histrionskou repetitivní spirálu 2 hodiny a tam už moje tolerance vlastně končila. Co ty, co tvoje?
0: No, tak já začnu ano, z trošku jako jiný strany. Mm-hmm. Já budu mít takový pozvolnější rozběh
2: pojď.
0: Než ty.
2: Ale máme na to čas, Šárko, jo.
0: A máme napise, myslím, že se může dát i dva.
2: Sedni si.
1: Silně probiotický spray, údajně.
0: Když mluvíš o tom, že tenhle ten film otvírá důležitý téma, tak ano, a to důležitý téma jsou vlastně ženy, které mají děti, ale necítí se v té mateřské roli jako vůbec prostě komfortně. Z celý řady důvodů, ať už jako vnitřně, emocionálně, psychicky, nebo prostě proto, že nemají kolem sebe vystavěnou nějakou síť jako lidí, s kterými by ty povinnosti mohly sdílet. Ať už je to manžel, ať už jsou to rodiče, prostě ať už jsou to různý jako nemocnice nebo školský zřízení a tak dále. Tohleto téma vlastně těch jako trošku krkavčích matek, vlastně ty filmy v poslední době otvírají, ale vždycky to má takový jako smíšený úspěch. Připomínám film Night Bitch režisérky Marie Leller s Amy Adams hlavní roli. My teda máme moc rádi od Maggie Gyllenhaal Temnou dceru, že jo, která vlastně tohle téma taky řeší. A tady tenhle ten film je vlastně pro mě taková jakoby konstantní panická ataka, takže vlastně pořád se vás jakoby snaží dostat do toho pocitu a do toho rozpoložení právě té matky, která řeší vlastně jednu krizi za druhou. Nemá jedinou chvíli odpočinku vlastně až v noci, kdy ona opravdu jako chodí v noci ven místo toho, aby odpočívala a prostě popíjí víno nebo prostě kouří marihuanu prostě čistě, aby jenom jako vypnula na chvíli tu hlavu. A ten film vlastně formálně tohleto komunikuje tak, že je vlastně přilepený na tváři Rose Byrne, je hodně takový jako kontaktní, hodně jako intimní, vlastně fakt je to film, který stojí a padá s její tváří. A zároveň je to film, aby jsme ho teda nějak pochválili, který vlastně velmi chytře jakoby pracuje s nějakou jako absencí, z toho, co vám vlastně neukáže. Takže právě tam je strašně zajímavý, že to dítě, o který tam celou dobu běží, který má nějakou diagnózu, něco chronicky se střevama, co jsem pochopila, že musí...
2: Zase,
0: ano, že musí mít zavedenou nějakou sondu.
1: Vlastně není nikdy vidět v jediném záběru, což je nejchytřejší rozhodnutí režení toho filmu, bez pochyby.
0: Tak je vidět až na konci v jednom jediném pohledu, ale my jinak neustále z té dcery vidíme prostě přesně nějaký končetiny, prostě
1: to, fragmenty těch těl.
0: Jako fragment nějaký, nebo přesně to bříško, z kterého vede ta hadička a tak. A stejně tak vlastně je vystřižený většinu času ze záběru ten její manžel, který ho hraje Christian Slater, který vlastně na ní neustále jako huláká, štěká ty pokyny, kam by měla jít, co by měla udělat, co všechno vlastně nezvládá. A objeví se až v takovém jako hodně jako frenetickém konci. Takže tohleto je velmi jako chytrý rozhodnutí na straně toho filmu, ale celkově mně to přijde jako takovej míň zvládnutý film Bratří Sevdiů, nebo kohokoliv z bratrů.
3: Tam je i nějaký napojení, ne? Personální trošičku někde.
0: A tam je i napojení, protože Mary Bronsteinová je vlastně manželka Ronalda Bronsteina, což je velmi blízký spolupracovník bratří Sevdiů, střiháč, spoluscenárista a tak dále. Takže nechci jako říkat, což je dost často se to jako stávalo dřív, že když jako prostě manželky, dcery nebo matky prostě známých režisérů jako točí filmy, takže to je, jsou to vlastně velký odnože těch jako slavnějších partnerů. Jaký, to jako tady nechci
3: estetickým
0: říct,
3: ovlivněním, ale myslím si, došlo.
0: Ale myslím si, že k tomu jako došlo a pokud nemáte rádi filmy bratří Sevdiů, tak si myslím, že tohle to fakt není film pro vás.
3: Spíš ne, nebo řekněme, jak který. Vlastně tam cítím i podobný jako neduhy, když jsem měl nějak jako argumentovat, tak vlastně to opakované používání toho vizuálního motivu, to rámování těch končetin, ty různé deformace a tak dále, to změna té perspektivy. Ono se to časem vlastně mění na nějaký jako ornament, a na to jsem vlastně trochu alergický. Vlastně když se z té metafory pro mě stává nějak jako dekorace, tak ten film vlastně přestává myslet, jako jak se opakuje. Zní to jako chytrácky, ale vlastně jsem si tohoto filmu uvědomil, nebo jsem si obhajoval ten svůj vnitřní jako velmi nelibý pocit z toho jinak jako důležitého tématu nebo tohoto filmu. Vlastně, ale my si přivyknete na tu divnost vlastně, jo, na ten lehký surrealismus v tom, který nějak jako vyhledávám. Ono to totiž nemá vlastně kam jít, místo gradace to vlastně recykluje tu věc a stává se z toho nějak jako zvláštní maníra. A i ty střih a ty věci působí, jakoby se málo co vlastně chce říct. Jo. Ty sekvence buď končí příliš jako brzo, nebo pozdě, málo kdy přesně, ne, což známe od těch jako mistrů, který jako vyhledáme, ale to často takový ten hlavní argument. Někdo něco prostě trefí. Tady je to vždycky tak trochu těsně vedle. A je vlastně ta základní metafora, když je jako nosná, tak je vlastně podaná hrozně jako doslovně. Tam, kde by to mohlo být nějak jako možná podvratný, to znamená vlastně nějaká frustrace z limitů vlastního těla, někdo by to neznal, že jo, nebo nějaký to internalizovaný násilí, jako nechci zase úplně přehánět nebo nadinterpretovat, tak vlastně zůstává to u jedné polohy. Všechno jako hrozný, když si prožijeme křečka, tak jo, přejede auto, aby jsme nedostali nějaký náznak naděje, rozšmelcujeme ho pořádku a děti se dějou jenom špatně. Takhle, můj základní životní postoj takový je.
2: Já si říkám, že se dějou špatně. Blízký, jako
3: já takhle žiju, ale jako
2: rád bych... A nechci se na to ještě dívat.
3: Ne, přesně tak. Vlastně tak dobře. A když tam jsme u těch jako aspoň střídmých pochval, kromě toho režijního rozhodnutí, to jméno tady už padlo, ale musím to zopakovat, protože Rose Byrne je jako herecká vítězka tohoto našeho vysílání. Rozhodně jako pro ní životní role téhle vlastně dlouhodobě nedoceněný herečky, když tak mě Šárko opraví nebo doplní, je vlastně jako výtečná, ustojí i to, co už ten film jako vlastně dávno nějak jako projel. V momentě, kdy ona vlastně jako pracuje s nějakýma mikropohybama, gestama, napětím v obličeji, je úplně nedostižná, ale vlastně vždycky, když komunikuje něco ambivalentního, nepříjemného, ale vlastně ona ani v těch expresivních v nižších polohách vlastně nejde nikdy do žádné teatrálnosti. Nevím, jak to přesně dělá, ale ten její potenciál je vlastně obrovský.
0: No ono, to je, myslím si, taky nějaký jako režijní rozhodnutí, že právě to, že ta postava vlastně má víc času pro sebe a víc vlastně žije v noci, taky z ní vlastně taky trošku takový noční zvíře, kde vlastně ta Rose Byrne najednou jako živější, prostě má je taková, jak to říct, prostě vypadá mnohem líp než za dne, kdy fakt připomíná nějakou jako vysátou trosku, jako kdy z ní ten život jako totálně odešel, tak v noci právě, když se jako dohaduje o tom, jestli někdo prodá to víno, neprodá to víno, kdy přemýšlí, jestli koupí nebo nekoupí si drogy,
3: tak to
0: jsou ty momenty, ty záchvěvy, ty radosti, který ona jako má v tom životě.
2: Ale před vysíláním připomíná takovou jako lehkou trosku.
3: Hodinu, dvě před vysíláním nenávidím celý se ještě mnohem víc a sebe a všichni ostatní.
0: Jinak bych teda ještě samozřejmě se přidávám k té chvále na Rose Byrne. Chtěla bych jenom říct, že vlastně vždycky pro ty herečky je strašně složitý, když oni nesou na svých bedrech jedinou váhu té Oscarové nominace pro ten film, což vlastně se jí letos přihodilo a vlastně to, co jako ten fakt, že ona nakonec ten film vlastně stělesňuje takhle totálně, jakoby nejenom těma různýma jako formálníma a režijníma rozhodnutíma, ale i v tom afterlife toho filmu, i v tom propagačním životě toho filmu, tak si myslím, že je vlastně dobrý, šťastný a jenom teda přesně máme tady nějaké drobné větší výhrady.
3: Ten film, který by ti prostě rád nakopal, ale vlastně jenom okopává ten svůj vlastní nápad, nebo spíš tak jako podupává na místě, takže za mě jako spíš zklamání, možná přehnané očekávání, těžko říct. A teď myslím, že se můžeme dostat tomu masu. Čas máme vynikající. Poslední přátelé nám z AFA napsali, jestli bychom tam milostivě letos nevysílali i o nějakých filmech, které oni tady promítají. Byla to fatální chyba.
2: No, to je ta otázka. Vysílají tady nějaký film? Promítají tady nějaký film?
3: My samozřejmě dlouhodobě víme, že dokument není film. Blbý, že tohle není často ani dokument. Jo? Prostě to je takový složitější. Doufám, že paní ředitelka tady je, my to pak vyřídíme, i to přeříkám.
1: dám znova, nebo nějaký storička Reelska z toho budou. Já to prožívám samozřejmě ještě obzvlášť intenzivně. Jo, ty filmy se jmenují Moje střeva, to je provídka, dospívání přerušeno, to je taková moje diagnóza. Tady s tím na pouzi neukazuju na nikoho. Prožíváme to všichni.
0: Asi tuším, ty mi chceš ukrást tu jedinou diagnózu, kterou ty nemůžeš mít.
1: Jediná, kterou jsem neměl za posledních 20 let, co se známe, pravda.
2: Jinak Aleš je takový ten člověk, co si otevře ten lexikon domácí lékař, má diagnostikuje všechny choroby.
1: To okamžitě, jo. Není to žádná legrace, je to prostě život v úzkosti, těžký hypochondrii, prostě vlastně, jo, někdo sbírá hudební nosiče CDčka, já sbírám CTčka, ale prostě je to tak. Teď mám čerstvě několik za sebou, jo, ledviny se ozvaly a tak další věci. Samozřejmě my s Vítkem
2: ledviny promluvili,
1: snad to s Vítkem řekl, I'm coming to the cottage, nechci to nějak úplně jako nějak hypertematizovat, ale snad můžu říct, a snad to nikomu nebude dělat, že se s Vítkem na podzim chystáme na společnou párovou kolonoskopii. Máme na to věk,
2: myslím, že
1: to
2: bude
1: prostě takový jako bonding, možná dráždivý zážitek silně. Ale dráždivý tračník je jedno z témat snímku My Body My Gut od Christian Dietmayer, snímku, dejme to takový eufemismus, tenhle ten dokument sleduje lidi, pro který vlastně je mozek opravdu jako, pardon, je střevo vlastně druhý mozek, ovlivňující samozřejmě jako naši psychiku, naši jako imunitu, jsou to různý typy vlastně diagnóz, nějaký prožívání a zkušeností, všichni tam vlastně otevřeně hovoří o tématu, který je někdy považováno za tabu, ne tak pro nás.
2: Ne, tak pro nás je to takový ten typ, já to nevím, jak tomu říkat, on totiž ani dokument, je to takový spíš jako televizní pořad.
1: Televizní tam, osvěta možná.
2: Chybí tam jenom Troy McClure na začátku, říkal, ahoj, já jsem Troy McClure a nyní se budeme bavit.
1: Znáte mě z filmu.
2: Je to opravdu jako hodně televizní tvar, včetně toho televizního loga, který tam svítí, myslím, že to je Deutsche Welle nebo něco takového. A je to vlastně klasický jakoby vzdělávací formát, jehož cílem je nás informovat, co za poklad máme v těle, jo? Ten dlouhej, nekonečný poklad, který nás je schopný trápit, ale zároveň nás schopný i posouvat dál. Když se mu věnujeme, tak vlastně ten náš druhý mozek ve chvíli, kdy není zánětlivý, netrpí žádnýma problémama, tak nás může jako posouvat, ale i v triatlonu třeba, což je pro tebe velký téma triatlon.
1: Ano.
2: Ty samozřejmě vrcholový triatlonec, jo.
1: Je tam mě vidět.
2: Ne, ale jako samozřejmě je tam spousta zajímavých informací, které pokud jste se někdy zajímali o svoje střeva, už jste pravděpodobně slyšeli.
1: Tohle je to bolestivý, že tohle člověk začíná jako vnímat na sebe fyzicky. Jo, já jsem si dal dneska 4 sirečky, tady prostě ve 3 odpoledne.
2: A jeho mozek utichl.
1: Já jsem musel Vítkovi psát, prostě byl jsem v polovině toho jídla a dostavila se jako mě čistý zoufalství. Jako když mě někdo vypne ze zásuvky, něčím jako zahltí, a zároveň jsem začal mít takový jako dotěrný myšlenky na konec světa, na to, že nevidím žádnou budoucnost, že nepůjdu vysílat. To za to můžou ty střeva. To neironizuju, jaký typ jídel, opravdu to je neuvěřitelný prostě. Za to můj mozek s tím nic nezmůže, to je mnohem silnější, to delší a silnější.
2: Tady bychom se mohli zastavit jako historie střev v našem životě. Já si samozřejmě pamatuju, jak se moje střeva vyvíjejí, jo, sleduju to bez dechu. Tenhle dokument by dal jenom asi velmi limitovaný vzorek nějakých odpovědí, jsou tam respondenti, kteří si prošli velmi vážnýma problémama se střevama.
1: Jsou ty úcerózní kolitidy, Crohnovy choroby.
2: Příjemná věc.
1: Znamená, člověk někam spíš přemýšlí, kolik je kde takzvaně záchodu.
2: Zároveň se tam objevuje teda zajímavý fenomén rektální influencerky. Já jsem netušil, že něco takového existuje.
1: To je poslední, co AFU chybí. Musíme nějakým způsobem.
2: Pro mě doteďka největší rektální influencer byl samozřejmě Aleš a jeho občasné snímky výtvoru, jako, které mi zasílal. Je to jediný influencer, kterého já uznávám vlastně ze všech influencerů na světě.
1: Ale to je anální abeceda. Ale pozor, jsi zapomněl říct, že jsou to písmena, že posílám pouze, když je to písmeno.
2: Už mi takhle vyhláskoval.
1: Jako, je mi jedno, co si o mě teď budete myslet, ale kdo neviděl moje A, tak nežil. Přísahám Bohu, byli byste v šoku. Promítat si to nebude.
2: Nicméně, tahleta influencerka, byste si nemysleli, že posílá fotky své stolice, ona vlastně jako líčí, jaké to je žít s tím dráždivým tráčníkem a vlastně každou cestu, která vás jako čeká, vlastně odvíjet podle toho, kde je záchod na tom místě.
1: No, to je.
2: Což je strašná situace.
1: Příšerný pomyšlení. Šárko, něco k tématu. Třetí Šarkán.
2: Šárka radši mlčí.
0: Já jsem si jenom vzpomněla, že jsem kdysi viděla reklamu nějakou, která se nesla ve znění vychovej si své střevo. Tak vy máte ty střeva teda hodně nevychovaný.
1: Jo, je to hrozný.
0: Je potřeba pedagogicky působit ještě.
2: Neposlušné střívko takzvaně.
0: Neposlušné střívko.
1: Tak jako sedí to do té doby, kdy prostě péče o tělo, to je jako vlastně ideologie, mikrobiom má svůj vlastní jako marketing, jako já to nějakým způsobem cením. A druhou stranu je to fakt basic osvětový dokument, který si nazvali teda festivalem uvedení, nezraně klást bůh jaký nároky teda.
2: Já jsem zároveň si u toho vzpomněl na celou řadu jako svých životních zážitků, například z posiloven. Když jako posloucháte ty lidi, tak máte pocit, že vlastně lidský život je taková nekonečný koloběh konzumace obrovského množství proteinů a následných problémů s vyprazňováním, většinou teda toho tím řidším. Ale zároveň jsem si uvědomil i ten generační rozdíl, ta generace těch zoomerů, oni mají všechny ty intolerance.
1: Myslíš pak i řídce vlastně jo? Potom, je to propojený?
2: Až pozor, ty zoomeři mají všechny ty jako intolerance a podobně. Jo, to když to my boomeři prostě jsme měli jenom 15 jako nevysvětlitelných průjmů.
1: No,
2: jako,
1: generation gap tady je obrovská, jako tady jsme my ty oběti, si to
3: je to takové, to teďka. Zároveň je to trošku otravný, jak ty dokonalý, takový ty medicínský, to mě tam dráždilo, nejen můj tračník, ale všechno další, že ty pokročilý obory, ono ti to vždycky něco vlastně najde. Po každý, jo. Ta holka tam žere vlastně jenom zeleninu, jenom v podstatě, ale je to pořád málo, protože z těch x výsledků se zjistilo, že jako dvě ty hodnoty, mini, hodnoty pH, že to není optimální, to musíme řešit hnedka, jo, ten člověk, to je jako divný, takže vlastně osvětová banalita, choď k odborníkům, dodržuj zdraví diety, vynech cukr, žer probiotika. A často to nestačí.
2: Je to takový
3: nedělám ani půlku z toho.
2: Je to leitmotiv té trojice dokumentů, jsme vlastně pod obrovským tlakem jako těch dokonalých výsledků a dokonalý kontroly nad vlastním tělem. V tomhle případě těch střev si myslím, že se to dostáváš do jako lehce bizarních mantinelů, ale samozřejmě jako je to prostě důležitý. Co si budeme namlouvat, Aleši? Jo?
3: Je to podstatný.
2: Pro tebe. Ty tím žiješ. Podstatně.
1: Já žiju tím, ale čím žiju ještě víc, a tady už se dostáváme k druhému snímku, dospívání přerušeno, to je fakt film pro mě. Jo? To je prostě bolest bez diagnózy, to je prostě můj život. Jo?
2: Ale bolest bez příčiny.
1: Bez příčiny a zároveň potřeba, aby, a to mi tady nějakým způsobem už jako víte, dlouho té přátelství mi to poskytuje. On prostě kdykoliv řekl, on to bere vážně. On mi dává nebo že to bere vážně, i když všichni ostatní už se mi smějou, nebo mi nezvedají telefony, nebo neodpovídají na SMSky, nebo prostě rovnou mě poslali nějaký na screening a přestali hovořit. Takže za to ti děkuju. Nějakým způsobem nicméně ten film, teda Teenage Life Interrupted, režisérky S.S. Van Heim Drivenes, ty dva filmy teďka už byly skandinávský, takže trošku pokročilejší úroveň, byť jenom o trochu, tak vlastně je to takový zase trochu pro mě roztahaný observační, řekněme, jako dokument o psychosomatických potížích dospívajících dívek, výhradně skoro. Ve skutečnosti je to ale film za filozofiem, co jako skutečný, i když to nelze změřit.
2: Je to film, který vlastně trošku připomíná naše oblíbený seriálový formát, protože sleduje doktory takzvaně při práci dvojici lékařku a lékaře z kliniky v Tromze, který se vlastně zabývají právě těma dětskými pacientama, který jiný odmítají s tím, že jejich bolest nemá vlastně žádnou jako fyziologickou příčinu.
1: A když jsme viděli ty záběry z toho Tromze, taky bychom měli potíže. Mnohem víc než jich máme.
2: Je pravda, jsem tam bych vysel na trámu za 3 měsíce. Teda, jako je to krásný, ale jenom takhle se tam podívat v tom dokumentu mi asi stačilo. Ale je to vlastně nějaký film o důležitosti jako naslouchat a přesně to, co tady Aleš říkal, že někdy je důležitý jenom ten moment, že vás někdo začne brát vážně a tím se začnete hojit. To je opravdu ta hojivost lidský důvěry. Hojivost. Je to jako dokument poskládaný vlastně jako ze hezkých momentů a interakcí, ale přesto to působí zvláštním způsobem jako prázdně a nedotaženě. Třeba v tom, že o tom soukromém životě těch doktorů se vlastně dozvídáme jenom takový kusí informace, jako že třeba uklízejí sníh nebo jezdí na kole. Jo? Což úplně nevím, jestli je pro mě nějaká jako zásadní informace pro tohle téma. Teda, jo?
1: Co, Šárko, psychosomatika jako nelegitimní bolest?
0: No tak jako ve vztahu k tobě, tak ty i se mnou konzultuješ, že jo? Prostě ty jako, kdo je ochoten naslouchat?
1: Ty jsi teďka byla vlastně můj jako vrchní konzultant.
0: Já jsem byla tvůj vrchní urolog teďka, ano.
1: To bylo vynikající.
0: Já jsem tě nemusela připomenout, že mám doktorát jako ne z medicíny, ale...
1: Ale ty 3 litry vody denně, to jsi mi nemusela dělat, to bylo bolestivý pro mě poměrně.
0: Ale
1: nevadí, no a co jsi na to říkala?
0: No já jsem si při sledování tady toho dokumentu vlastně nějak nesledujeme úplně ty formální věci v tuhle tu chvíli, protože to asi není ta podstata. Podstata je právě nějaká asi osvěta, řekněme, a informační přínos. A já jsem byla vlastně jako fascinovaná tím, že jednak to, že se vlastně doktoři na tadyhle tu specializaci, na pediatrii a na přesně nějaký jako psychosomatický problém, že se příliš nehrnou, to je jedna věc. Ale druhá věc je, co jsem si jako uvědomila, že vlastně to nejdůležitější, co můžeme, nebo co doktoři můžou věnovat svým pacientům a co třeba já jako pedagog můžu věnovat svým studentům, tak je čas.
2: No, to je krásné.
0: A mám pocit, že právě...
1: Tohle by to Mák neřekl v životě. Tohle jako,
0: čas a pozornost, řekněme. Jo? Že to, že prostě někdo opravdu si na vás jakoby vyčlení prostě nějaký minuty, hodiny, kdy se věnuje opravdu jako jenom vám a přesně a naslouchá a bere vás vážně, tak pro mě bylo taky až trošku jako katarzní.
1: No, oni tam nemají tady žádný problémy moc, ale takže sublimují pro mě do trošku od psychosomatiky, to vidíš, že to je bezproblémová země. Prostě.
2: On se to týká i nás, ale když se tak dívám na nás dva, tak
1: je to pravda.
2: Nejsme výjimkou.
1: Ale úplně. To mě zajímavé na tom, že vlastně ta nemoc tam není jenom jako zdravotní stav, ale nějaké vlastně je to přerušení, jak říkáte, název celé té adolescence, vlastně, že to narušuje vlastně školu. Ta jedna sešna tam říká, že vlastně 6 let nebyla ve škole, ale úplně bolestí vidět, že se do ní fakt vrátí vrátit nechce, že to je jako pro ně jako painful představa, rozumím tomu, dělám se tady na svýho Simona Šimona, má to taky, ale půjde.
2: V pondělí
1: zase půjde, dneska mě omluvenku výjimečně, vlastně, že sociální vazby, nějaká jako budoucnost, všechno se vlastně jako zastaví, ten normální vývoj je nahrazený nějakým jako čekáním, prostě nejistotou a vlastně je to o tom, že ta dnešní adolescence, a nezávidím to nikomu z vás nebo z nich, je vlastně zatížená nějakým hrozným tlakem, jako na výkon, na jako identitu, co vlastně znamená na sociální sítě. Zní to banálně, ale je to vlastně strašně podstatný, že to tělo může být nějakou poslední jako instancí nějakého odporu, že to je nějaká psychosomatická vzpoura proti tomuhle tomu všemu, když už ta psychika vlastně nemá žádný jiný ventil, tak jako somatizovaný protest. To si myslím, že vlastně jako silný téma, byť je zpracovaný jako vlastně velmi prostředně.
0: Ale Vítek se tam napojil na jednu postavu, na postavu tatínka.
2: Na postavu tatínka, který si během toho natáčení, který asi probíhalo v delším časovém horizontu, nechal nastřelit nádherný číro. Jako,
1: ale to taky potřebuju.
2: Já bych se jenom dostal k tomu, že jsou jako i podstatnější témata než otcové s řídnoucími vlasy, což samozřejmě se mě velmi dotýká. Mně se tam obecně líbí to téma, že vlastně jsme zvyklí jako hrozně komunikovat i díky sociálním sítím ovšem, ale pak zjistíte, že ty děcka vlastně nejsou schopní komunikovat o těch základních věcech, které se třeba dotýkají jejich rodiny a jejich života, a že ve chvíli ty doktoři jsou schopní otevřít v tomhle aspektu, tak najednou se dostavuje ta hojivá síla toho slova. Je to vlastně spíš o nějaký jako psychoanalýze a o umění naslouchat.
1: Jo, jaká realita bolesti vlastně bez důkazů, to je silný gesto od těch doktorů, vlastně říkají, nevíme proč, ale věříme ti.
2: No.
1: To nejsem schopný říct ani normálně.
2: Ale to se ti v Čechách ale nestalo.
1: Ne, to se ti opravdu můžu potvrdit.
2: Ty jako, krutý doktorky na tom CTčku, pan Přeučil.
1: Neuvěřitelná krutost, ten jsem ploužil a furt byl jako 85 vitálnic než já, jo. Ten tam smutný. Ale jako, no, to jsou strašně silný věci a možná, že tam jsou nějaký kontexty, ve kterých to funguje. To znamená nějaká ta postcovidová vlna, ty chronický jako únavy, těch nevysvětlitelných symptomů, nějaký nárosti jako úzkosti, samozřejmě depresí u mladých lidí a tak dále, krize jako důvěry v instituce obecně v medicínu a tak dále, somatizace jako v nějaký digitální době. To všechno tam vlastně je, ale zase možná teďka vytahujeme z tohoto jádro jako zas tak jako zábavný nebo super podnětný, to není. My jsme se teďka snažili, když jsme to už trošku jako podrili, snažili tam najít něco opravdu, že to téma jako rezonanční je.
2: Je to prostě severská kultivovanost té formy, je to jako hezky natočený, ale nikdy to vlastně nejde příliš do hloubky a to se týká i dalšího dokumentu, který nás čeká, Tajemství menopauzy, tam si myslím, že je třeba dát slovo Šárce, protože to je takzvané téma, které by měla vlastnit, jako jo, aby jsme do toho my jenom tak přicmendávali.
0: No ale už jste mi to ukradli, protože prostě jste si diagnostikovali několikero příznaků, který s tou menopauzou souvisí.
2: Dej nám prostor, my si diagnostikujeme lecos.
1: Jako jsme se během projekce posílali s Vítkem na dálku nějaký obrázky, že vlastně se přistihujeme o to, že tak jako s těma postava soucítíme, začínáme se dojímat sami nad sebou. Vítězí sebelítost, jako obvykle v našich životech.
2: Jsem si vzpomněl na Mela Gibsona z filmu Po čem ženy touží, samozřejmě. Sebe kriticky. Takže už to necháme a dáme slovo Šárce.
0: Tak Tajemství menopauzy samozřejmě už je obsaženo, téma obsaženo v názvu. Věnuje se to menopauze jako velmi paralyzujícímu stavu, často vlastně sociálně i pracovně jako fatálnímu pro ty ženy. Režisérka vlastně pro ní takový impuls pro natáčení toho filmu byla vlastní zkušenost s menopauzou a chtěla zjistit, jestli v tom je nebo není sama. Takže oslovila celou řadu žen, píděla se po celé řadě jako výzkumů, který se menopauzou zabývají seriózně a berou ji vážně. Zjistila, že ten stav je velmi málo prozkoumaný, stejně jako ženský tělo. Obecně připomínám svůj oblíbený výzkum. Klitoris poprvé byl detailně anatomicky prozkoumaný v roce 2003, takže že se nedostalo na menopauzu, se vůbec nedivím.
1: Je to o nějaký strukturální ignoraci, vlastně možná nějaký mužský bájez ve vědě tam byl vlastně naznačený, nedostatek financí a tak dále, vlastně je to systematicky jak podzkoumaný a jako kulturně jako vytěsněný.
0: A zároveň na konci, nebo řekněme v poslední čtvrtině toho dokumentu je otevřený jako velmi zajímavý problém, že ano, že ono, ten výzkum té menopauzy je dlouhodobě podfinancovaný a není to téma zase, který by bylo pravidelně financovaný a který by bylo otvíraný v rámci výzkumných lékařských projektů. Ale vlastně ona to je taková jako dvojsečná zbraň, protože ve chvíli, kdy se z toho udělá jakoby medicínský problém, tak to vlastně ty ženy bude na tom pracovním trhu dost možná limitovat ještě o něco víc. Jo. Takže vlastně je jako otázka, že i sami ty výzkumnice, protože tam žádný muž, výzkumník se tomu nevěnuje, ale ty výzkumnice, čemu vlastně čelí je, jestli vlastně z procesu fyziologického, přirozeného, kterým vlastně prochází celá řada žen jako bezproblémově a nějak nějaký procento samozřejmě tadyhle s těma extrémníma stavama, který se netýkají jenom těch návalů horka, ale i třeba výpadků paměti nebo velmi jako
3: nespavost, nějakou brain fog, že jo, vlastně totální jako ztrátu kontroly nad některými pohodlí.
0: Takže jestli vlastně tohleto, vlastně neukáže ty ženy, ty stárnoucí ženy, které už tak vlastně nám vypadávají často z pracovního trhu, tak jestli to neukáže ještě jako o něco víc labilní.
2: To mě na to možná trochu mrzelo, protože to téma za prvý ty patriarchální vědy, která se vlastně jako vyhýbá mužskému jinému tělu, než je mužský, velmi dlouho až do 90. let, je tam jakoby naznačený, ale zajímavý je, že vlastně ty polemický názory proti tomu převažujícímu, který v tom dokumentu zaznívá, čili že to jako je závažný stav, který je třeba řešit, i třeba jako medikací, takže vlastně vychází jako z feministických pozic, jo? Že, to je, že to jsou často názory typu, vy zase chcete kontrolovat ženský tělo, vlastně neumožnit mu, aby se jako proměňovalo. A to tam vlastně je trošku odsunutý stranou, když tam vyjde ta velká studie, která jakoby protiřečí teda tomu dominantnímu názoru, který ten dokument zastává, tak je to tak trochu odbitý, což je malinko mrzí, ale jako když to beru jako úvod do problematiky, o tématu, o kterém jsem moc nevěděl, samozřejmě co jsem slyšel od své mámy, jo, takže a něco jsem na ní pozoroval taky samozřejmě, protože je to složitý teda přechod v tom životě, ale pokud to beru tak, že mě to má informovat o nějakých základech téhle věci, tak to vlastně funguje velmi dobře. Musím říct, že to přineslo jako celou řadu zajímavých pozorování, faktů, o kterých jsem neměl ani tušení, a fakt mě to přimělo trochu jako se zastavit a zamyslet se nad tímhletím fenoménem.
3: Že to má dopady vlastně na práci, na sebe, domí na nějaký společenský postavení, že to je vlastně kulturní problém, nejenom jako zdravotní a tak dále, že to je zase na výkonu a na nějakým stabilním já, který vlastně v tom nějakého mizí.
2: A zase to o té ochotě těch doktorů nebo doktorek naslouchat těm lidem a vlastně jako věřit jim, že i když ten jejich stav není úplně měřitelný, a není úplně popsaný, že ty návaly horka, jejich vliv na, vliv na mozek a podobně, tak jsou aspoň ochotní se jako tomu otevřít a pracovat s tím jako s nějakým faktem a reálným problémem. Jo.
3: To možná mírně podezřele tam jako hypujou tu hormonální léčbu, a do toho nějak zvlášť nevidím. Nevím, jestli se tam nějak jako vnímala jako nějaký podstatný prvek, že to jako může pomáhat jako významně, tak je to věc, která se dneska spíš spochybňuje.
0: Tak ona se spochybňuje, že od těch 80. let, ale tam zase došlo k tomu jako extrému, že ve chvíli, kdy se ukázalo, že to může mít nějaký jako škodlivý dopady, tak se to úplně vytěsnilo, no, že jo. Prostě vždycky v té lékařské vědě nějaký jako extrémy pohyby jako z rohu do rohu, kdy jako něco je šmahem jako zavrhnutý, když to navíc není ještě jakoby důkladně jako prozkoumaný, jasně, tak má vždycky víc jako negativních důsledků.
3: Ale lidi už usíná, já jsem se to všiml, řekli si o to sami, jo, prostě. Chtěli AFO dokumenty, tak jsme se o to prožili. Příští rok už ne, příští rok nemusí,
2: nemusí na to chodit.
3: Ne, děkuji, nejsou to filmy.
2: Jsme jim to převyprávili.
3: Tak, přesně. Takže teď konečně film, přátelé. A je to dokument. Jdeme na to, s tím jak Zlatá vařečka, když jsem viděl ten název, tak to ne, to do programu nezařazuju. Co to je za hovadinu, prosím vás, měl jsem otázky nějaký bias a tak dále, jsem to přežraný, těch kulinary cinema, ale konečně po těch teda vlastně jako tematicky jistě záslužných a jako formálně bezzubých instruktážních videích, skutečný, řekněme, formálně jako pozoruhodný, promyšlený festivalový snímek. Je to vlastně stylizovaný britsko-australský, tuším, dokument Konstantina Kostyho The Golden Spurtle. Je to takový jako lehce kuriozní dokument o největším dramatu ve světě ovesných vloček, což je téma, který Vítka dlouho zajímalo, měl manickou fázi, když si dělal každý ráno. A je to vlastně o mistrovství světa ve vaření kaše ve skotské vesnici Carbridge, kam se musíme potom na tom filmu rozhodně podívat. My se možná příště zúčastníme. Ty skills si ještě nějaký zůstaly?
2: Ale kamaráde, já jsem vařil takový, jako to byl to spíš takový armabeton.
3: Tady jsem viděl tu viskozita, pozor.
2: Když jsem viděl tu viskozitu.
3: Zase ty střeva trošičku cítit.
2: Je to tak.
3: Bylo to tam zase, ta hmota.
2: Já myslím, že už vím, kde byl problém. Samozřejmě, až budu zase znova vařit tu tradiční skotskou porridge, která se nedělá v mlíce, dělá se s vodou, velmi jednoduchá. Jo.
3: Příště to máme tady vysílání.
2: Je to zároveň obrovská věda. Já jsem si u tohohle dokumentu vybavil, že takhle nějak by na mě asi působily filmy Wesse Andersona, kdyby mi nelezly na nervy.
3: A železou teda
2: všechny. Jako lásky plný vystředěný panoptikum v takovým jako krásným akademickým ořezu s krásnýma barvama, s nádhernýma pitoreskýma lidskýma osudama a příběhama.
3: A víc jsem si vzpomněl vlastně možná na Roye Andersona, jo, v té určitý statičnosti, taky, v některých těch jako výjevech, vlastně je to taková jako gastronomická olympiáda pro lidi, kteří to jako s vločkama myslí fakt vážně, jo, a nebo smrtelně vážně.
2: Je to věda.
3: Je to věda. Sledujeme tam prostě jako takovou nesourodou skupinu soutěžících z té vesnice a nejenom z ní právě, tam je ten fenomén té globalizace od těch skotských jako babiček, který jako až po ty ambiciozní kuchaře někam ze Švédska, Ameriky, ale jo, z Afriky. Všichni se vlastně snaží uvařit jako pro mě jako odpornou, vlastně možná vizi, ale pro ně dokonalou misku šlichty, ve který jako nějak rozpoznává jakýsi detaily, jo, která natchne tu přísnou porotu, která opravdu je velice přísná, jo, atmosféra napětější než u většiny masterchefů a dalších věcí, jako v podstatě jde o to, aby nebyly hrudky, jo. O to v životě hodně jsem pochopil.
2: život je lepší bez hrudek obecně. Jako. Já jsem si samozřejmě vzpomněl, tohle v podstatě jako každá komunita, která se zabývá výrobou nějaký potraviny, ne úplně jako jednoduchý, jako například piva, tak se projevuje úplně stejným způsobem. Vždycky tam najdeš tyhle jako zvláštní nerdy, který jsou schopní řešit do nekonečna strukturu vloček. Jo. Jako, jo.
1: A ono to otevírá to téma, že ono vlastně jako nějaká ta lokální identita, globalizace, jasně k tomu se ještě dostaneme, ale pro spoustu těch lidí je to vlastně o nějakých jim vlastně jako zase sebevědomí, uznání, konečně nějaký uznání v životě a možná nacházení smyslu bezmála.
2: Já si myslím, že člověk má jako různý cesty k tomu najít nějaký naplnění. My jsme bohužel ještě nenašli tu svoji ovesnou kaši.
1: Ne, vůbec nevím co. Topinky dělám. To mě baví, no.
2: No, vidíš to, no.
0: Bramboráky.
2: Aleši, nás čeká to mistrovství světa ve vaření varlat, jo, příští rok.
1: Ano, to tam taky je, mistrovství varlat, hrnec varlat, pohár varlat, přátelé, takhle.
2: Pohár varlat.
1: To v Harry Potterovi chybělo, rád bych ho vyhrál. Šárko, jak ty se zdíval na tu kulinářskou bombu?
0: Mně to přišlo taky takový jako mile pitoreskní. Přesně vzpomněla jsem si na to, jak ta porota je jako důsledná, vždycky sedí za těma zavřenýma dveřma, teď prostě fakt zkoumají konzistenci, vzhled, strukturu, viskozitu, prostě totálně. A no promluvil doktor Voves, no, prostě.
1: No, ten tón je toho filmu tak jako hezky vyvážený, trošku takový jako melancholie, něhy, zároveň jako vtip, nějak jako hřejivost, prostě všechno, ten suchý humor, až jako absurdně tím prodlíváním té kamery.
2: A je to příběh jednoho jako lidského loučení, že dobře, končí ten náčelník ovesné kaše.
1: Tady je skvělý, už dlouho, nemůže dlouho stát, taky jsem to zacítil. Příliš dlouhý stání mu nedělá dobře, ale ta dojatost, kdy dostal tu čepici, teď to jako spojlujeme.
2: Hoří má panenko trochu.
1: My si o tom vypadá, že to nějak jako ironizujeme, ale ten film je opravdu vlastně dobrý. Ta dřevěná vařečka na nějaký symbolický rovně, ta se proměňuje až nějakou jako pozmála jako relikvii, která je pro ty lidi jako naprosto zásadní. V jedném kontextu by to bylo jako kus nějakého kuchyňského náčiní, pro mě teda zůstává tím za pár korun, ale je to artefakt, který rozhoduje vlastně o všem, jo, o všech jako v životech. Zásadní je to s tím, jak vlastně zachází ten film s něčím jako triviálním, jo, kaše, jídlo spojené asi taky s nějakou každodenností, s nějakou jako chudobou. Prostě tady je to povýšený na objekt jako absolutní vášně, soutěživost téměř jako existenciálního nasazení.
2: Je to inspirativní, prostě najít radost v něčem, co se dělá ze třech surovin a většině lidí se z toho v podstatě dělá šoufl, když to vidějí. A najít tom takovou míru vášně a zaujetí. Je to vlastně inspirativní, jako z hlediska životní filozofie. O tom ten film je ta jako radost v těch všedních věcech. Jo. Mě to vlastně to velmi, musím, že by to velmi dobře naladilo, což už se mi dnes stává, když se na něco dívám.
0: Já bych jenom chtěla vidět ten pomník ovesným vločkám, o kterém
2: v Londýně, že by měl být.
0: Že by měl být v Londýně.
1: Jeho vlastně tvar, jaká to bude hmota, z čeho to bude, jak to bude.
2: Z mojí kaše.
1: Plusta barva, že jo, jak tam ty odstíny, ty šedý. Oni se nadabovali, když jsem se na to jako díval.
2: Oni tak láskyplně, tam má takovou tmavší barvu.
1: Já se blbý, jenom když se na to jako vlastně vzpomenu.
0: A pak tam byla vlastně ta disputace, což my řešíme doma s Erikem taky, protože dost často ovesnou kaši snídáme. Tak jestli prostě to dělat z celých ovesných vloček, anebo z těch drcených?
2: To tam řeší ta postava takového ne úplně sympatického pána, který je hrozně ambiciozní. Jo. Sedmkrát se dostal do finále a nakonec to nevyhrál.
1: A teď se nedostal ani do finále. Ale on říkal, že jsem špatný dneska. Já jsem se to úplně cítil, jdu na vysílání, dneska jsem špatný. A on opravdu byl teda.
2: Jo. Pozor, to je důležitý, kdybyste se tam někdy vydali, tak to mistrovství je prokládání, že ono se to poměrně dlouho posuzuje, tak je prokládaný degustací single malt whisky. Jo. Což by zaujalo Tomáše Stejskala, což je krásně tam stojí takový ten starý pan a nutí ty lidi, aby jako vlastně prožívali to drama toho druhého života se těch obilovin. Jako, jo? Že
1: druhý život
2: se nezměnit vlivovinu.
1: Já si, že druhý život obilovin je tvoje první básnická sbírka.
2: Čekám
1: ji nejpozději příští rok.
2: Už asi
1: kdo
2: sedm.
1: Tohle vydá? Jo, no, doufám, nějaký vydavatelství, mě by se to moc líbilo.
2: Tak to si Voves jedině.
1: Voves, ale jsme se týkali takový ty globalizační roviny, o tom jsem šel vlastně pozoruhodný, že to, co má být vlastně jako ryze skotský, tak o to se pokouší lidi z úplně jako diametrálně odlišných tradic a míst a vlastně přináší vlastní interpretace té jako ovesné koše. A to je jako zábavný paradox, že čím víc se ta tradice otevírá teda nějakým jako vlivům, tak tím víc se ale musí zrozumět ten purismus, ta čistota ty přípravy.
2: Ale zároveň vlastně vždycky se vydají do toho prostředí, který je nádherně strnulý, konzervativní, ta malá skotská ves, která žije prostě staletí velmi podobným typem života a velmi podobným typem radostí a vlastně se jako musí podřídit tomu nesmyslně pomalému tempu a těm rituálům té slavnosti, která se odehrává v takový maličký town hall, kam se jako vejde 50 lidí a dejchají si za krk a je v tom něco takový jako povznášející.
1: Tohoto počasí, přátelé, ve Skotsku bychom čekali mizérii, oni samozřejmě říkali, že předchozích ročnících se to rozpodařilo, ale tady opravdu leje. Oni říkali, ve druhý den řeknou, jako předpověď je příšerná. A je, přátelé. Leje celou dobu, je to strašlivý, jsou namačkaný, cítil jsem takovou tu vlhkost zvláštní, která se kumuluje v té místnosti.
2: Ta humidita je nepříjemná. No, ta kaše do toho, představ si ty výpary z kaše.
1: Příšer, jdeme od toho. Má na to někdo nějaký silný názor tady? Ale máte mikrofony, no, uvidíme, potom si to povíme, ale docela mě to zajímalo, jestli tady zapustí nějaký kořeny v Olomouci.
2: A mně se líbí, že teď nás čeká vlastně zase výroba džerky, jo, v
1: posledním to, ale lidskýho. Lidský džerky, samozřejmě to máme nejradši. Na závěr slibovali jsme snímek Apex, začali jsme na Netflixu, končíme na něm taky, tak jako kompetentně odbavený survival thriller, řekněme. Je to taková jako terapie šokem trošičku. Stojí zatím islandský režisér s mým oblíbeným jménem Baltazar Kormákur. Připomenu, že to je vítěz mnoha festivalových ocenění. A mimo jiné teda vyhrál v roce 2007 Křišťálový globus ve Varech za snímek Severní blata, který se zabýval taky jako afotematikou DNA, ano. Čtení ty šroubovice, vůbec jako systémy na to, aby se v Islandu rodili děti tak, jak mají.
2: Byla to DNA kriminálka, pokud jste ji neviděli, film, který podle mě trošku neprávem pozapomenutý, že byl ještě před tou vlnou těch skandinoár a je výborný.
1: Je takový hnusný obraz, ale záměrně, na tom velkém plátně to tehdy vyniklo.
2: A on vlastně prorazil v roce 2012 filmem Hluboko, který byl o takovým jako islandským tuleňovi, lidský tuleň, člověk, který skutečný příběh, člověk, který prožil ztroskotání lodě a přežil podmínky, které ani Navy Seals nebyli schopní potom rozdejchat. Seals. A to měl jenom jako takovou tu zdravou islandskou nadváhu. Jo. To byl moc hezký survival.
1: Přesně
2: teda.
1: Tak. A on mu to vykopl dveře do Hollywoodu vlastně. On poslední dekádu nebo dlouho točí vlastně jako nebo se věnuje žánrový mainstreamový produkci a ukázalo se, že v tom jako nesmírně skillful. Pozor, ty filmy jsou hodně střídavý kvality. A i tenhle ten film má jako strašnou sinusoidu, jako je to opravdu jako survival thriller se vším všudy, ale vlastně on chvilkama vystačí jako růžky, má prostě obrovský jako režijní skills. On vlastně pod tím nánosem toho adrenalinu se snaží o něco víc než nějaký jako běhání po lese. Je to takový jako truchlení, trošku jako extrémní sport. Je vidět, že on má jako tu festivalovou minulost. Hlavní hrdinka Saša, tady fyzicky neuvěřitelná, teda Charlize Theron, jede teda do australské divočiny vyčistit si jako hlavu, aby přehlušila nějakou vnitřní prázdnotu potom, co ztrátila manžela. V krátký cameo čím dál lepšího Erika Benny, tam zůstáme na těch horách. No a pak prostě vizuální fetišismus a dronová pornografie.
2: Jo, on trošku trpí v té hollywoodské fázi jakoby špatnýma nebo průměrnýma scénářema. To se týkalo i jeho filmu Everest, který já mám jinak docela jako rád. Jo. Nebo film Dvě zbraně. Jak jsou to všechno jako skillful jako
1: věci, ale
2: který
1: trošku nějaký...
2: jako cool. Jako nezapamatujete si je, ale dobře se na ně dívá. To on prostě umí. On má dar pro nějaký jako, vnést tam jako fyzický aspekt. Když tady je hodně CGI v tomhletom filmu, který ty pozadí jsou jako zjevně hodně naklíčovaný, tak ty samotné akční scény působí vlastně bolestivě a ta interakce ty Charlize Theron s Taronem Egertem, který teda od chvíli začal hulit crack, tak herecky jako stoupnul, jo.
1: Takový jako dobráček, sympaťák z Kingsmanu a tak dále. Vypadá to, že pro tu odpornou roli se narodil, užívá si ji s neuvěřitelným gustem, a když mu do jeho nahých tarzanských čísel začíná hrát celá neznámá islandská kapela Trabant, to si prostě nás nevymýšlíme. Píše se to přesně takhle dneska, mě můj syn informoval, že když jsme na to minulý pátek koukali premiéře Netflixu, tak měli 3000 na Spotify, kolik mají, 21 000. Tak to je, myslím, solidní. Jako jejich píseň Nasty Boy, hodně se to tam hodí.
2: To on je takový Nasty Boy. Mně se moc líbí, co za sebou udělal, on vlastně zjistil, že být hezký není budoucnost, tak se stal hnusným.
1: Dobrá zpráva pro nás, samozřejmě. Šárko.
0: V pořádku, že vy mi vždycky vyberete nějakou takovouhle akčňáru, na kterou já bych nikdy nekoukala, no, tak kdybych nemusela. Já jsem si na tomhle filmu asi nejvíc užila právě Charlize Theron, který prostě tenhle ten typ role, tahle ta kombinace těch poloh strašně sedne. Je to akční role, fyzicky náročná.
1: Ona nepoužívá moc stanty navíc, teda pozor.
0: Právě přesně ty kaskaderské věci a ty bojové věci, to je něco, co je pro tu její film filmografii docela typický. Zároveň ale ta postava nikdy jako nerezignuje na nějaký dojem té vnitřní křehkosti nebo nějaký melancholie. Víme, že to je, nebo dovedeme si představit, že když se dostane do té australské divočiny, tak prostě pořád sebou vláčí nějaký to nespracovaný trauma právě ze smrti toho svého partnera. A v kontrastu k ní vlastně velmi dobře hraje právě ten Egerton, který je takový jako hezky kempově přepálený, vyšinutý, v něčem trošku jako šaškovský, ale rozhodně ne o to méně děsivej. Jo,
2: ono
0: jako.
2: Je to v něčem variace na můj velmi oblíbený film Deliverance, pokud jste neviděli tuhle tu zásadní věc s asi nejlepší scénou, v dějinách hororu s Benjem, Dueling Benjos, tak si rozhodně doplňte. A zatímco v Deliverance zůstávají ty dva kempy, teda ty rednecks, který honí tu vodáckou výpravu těch chlápků z města jako oddělený, tak tady je to naopak o tom hledání blízkosti. Je to zase provázaný naším oblíbeným tématem maminka nepřítel. A on si vlastně ten Taron tak trošku tu maminku jako hledá, že jo, v té divočině.
1: No, mami issues jako full blown,
2: mami issues tvrdý, ale vlastně hezký, jak ten film vyřeší to, že se z toho stává v podstatě taková, jako nechci říkat jako buddy romance, to určitě ne, ale že to vlastně hledá blízkost mezi tou kořistí a kdo je vlastně kořist, kdo je lovec, kdo je kořist. A jak si mě to tímhle získávalo pořád víc a víc, protože jsem si uvědomil, že sleduju jako dva lidský osudy, které se provážou jako v dost ostrý konstelaci, jo. A funguje to jako pěkně i jako nějaký psychologický drama.
1: A myslím, že vypíchl bych i kameru vlastně toho Lawrence Shera, vlastně ten dělal, myslím, Jokera nebo co, ale taky to New South Wales, on z toho dělá místo, který vypadá jako reklama na nějaký postapo, na reklama na konec světa. Vlastně je to dobře udělaný, on říkal, že teda pár CGI tam je, ale vlastně jsem koukal, že spoustu těch věcí dělali opravdu v té real krajině. Je super, že nešli do toho Yosemitu, který je jinak impozantní, ale ta australská krajina má to jiný ráz. Má to takový jako hrubej, ostrej, edgy jako vibe, který tomu hrozně dodává.
2: Zároveň to tomu Taronovi dává ten krásný australský akcent, který skrotil nádherně.
1: To fantasticky.
2: V své britskosti, takže ta postava tím dostává ještě takovou tu, jako, tu bramborovost.
1: Jo, vím, že nějaký trivia z natáčení, že Charlie Stern se během produkce převodila zranění lokte, ale jako bylo jí to vlastně jedno, vyžadovalo to operaci, ale prostě má jako další šrám akční, ale jela v podstatě dál a taky dost logistický peklo, taky ty lokace v tom Blue Mountain, museli tam někam doplavat s technikou nad hlavama, takže docela si, víš, že ten Kormákur jako si na tom chce nechat záležet.
2: Já si vzpomínám, jsem s ním dělal rozhovor právě potom, předtím, než se chystal do Hollywoodu a mluvil o tom, jak se strašně těší, až bude týrat ty herce.
1: A to se děje.
2: Protože on je zvyklý vlastně, on je zvyklý jako nenechat je takzvaně uniknout z toho prostředí do nějakého bezpečí, jako studií, on je opravdu vláčí těma peřema a podobně, a tak trošku je topí a užívá si to.
0: No, jako bylo to vidět, že ta kamera si párkrát lokla v tom filmu. Ano. Jako, jo,
2: kamera i herci.
1: A my s ní. Prosím vás, nebo hlavně Vítku, pro tebe mám takovou špatnou zprávu. Máme 18:57:40. Já si myslím, že ty dvě minuty bychom měli ještě nějakým způsobem využít. My jsme si nepřipravili žádný jako nějakým způsobem bonus, ale tuším, že jsi se zmínil, že koukáš na zásadní seriál, kterým žije Česká republika a Šárka neméně, a jmenuje se Královny Brna. Nechceš králům a královnám Olomouce něco krátce říct? Máš na to zhruba minutu a půl, a měla by být jako výživná. Já ti když tak utnu.
2: Já jsem jenom to chtěl jako disclaimerovat, že já jsem se na to nekoukal, jsem u toho vařil. Jo?
1: Prostě, kaši, předpokládám. Ovesná kaše, to je klasický alibi v 7 ráno.
2: Pustila si to moje Anička, který bylo řečeno, že si to jako musí pustit, že se jí to bude líbit. Nebyl jsem si úplně jistý.
1: Má hodně lidí kolem sebe, Anička.
2: Když jsem jí pozoroval, já jsem z tohohle formátu jako rozpačitý, protože já jsem pár těch reality show viděl, ale tohle upřímně nevím ani, jestli to jako označit za reality show, protože je to o lidech, který v té realitě nejsou moc zajímavý a ten formát je nutí trochu hrát některé ty scény. Jo? A ty dámy, které si říkají Královny Brna, ve skutečnosti jsou to spíš jako královny plastických chirurgií.
1: Čekal tebe tam, jo, jako dominantní.
2: Já jsem si právě říkal,
1: jsi pro mě jediná královna Brna.
2: Jestli Šárko, takhle to u vás chodí, jestli Královny Brna vypadají takhle, tak jako pámbu po svět.
0: No
2: město,
0: tak hlavně jo. U nás se parkuje na náměstí Svobody před tou velkou černou věcí s černým.
2: To mě vždycky, ty dámy si jako stoupnou vedle toho drahého sportovního auta a mluví z
0: náměstí Svobody před tou velkou černou věcí s černým.
2: To mě vždycky, ty dámy si jako stoupnou vedle toho drahého sportovního auta a mluví zřejmě nějaký monology, který jim někdo připraví. Je to trochu

0: drobnou nadváhu nebo problémy v životě a rádi o tom mluví, aby jako ukázala, že existují i reálné problémy v tom světě, jenom teda ty krasavice.
1: A dost. Já se na to podívám, ale zejte.
0: Podívej se krásný první díl v Dubaji, to se ti bude moc líbit, Aleši.
1: Chtěl jsem tam odjet, bohužel, realita byla proti. Ledviny byly proti mně, samozřejmě.
0: Ledviny a Irán.
1: Ledviny bez viny, pochopitelně. Králové a královny Olomouce, děkujeme, že jste přišli. Tohle byl Víčmars, Aleš Stuchlý, Šarkách Bitterkvá, to jsem měl začít. Čelisti, díky moc.
0: Děkujeme.
1: Uf, poslední vteřiny, ty hlavo.
0: Našeho života.
1: Vítek, Šárka, Aleš, naše střeva a druhý mozek. Díky moc.
0: Děkujeme, Olomouc.
1: Za rok. Vyhlavy. Afo. Ještě máš čelisti.
2: Filmový kritický predátor.
3: Přihlás se k odběru podcastu a poslouchej Čelisti kdykoliv a kdekoliv. I offline. Více na wave.cz/podcasty. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
6: Já vlastně svý vzory hledám mezi ženskýma. Jo, jako moje žena je můj obrovský vzor, největší vzor ever. Dřív jsem se jako rodič hrozně bál klimatický změny a jako nějakého kataklizmatu a prostě jako hrůz ve světě. A dneska se mnohem víc bojím toho, jaký hrůzy těm dětem způsobím já. Myslím si, že externí validace je jeden z mých největších hříchů, že pořád jako hledám externí validaci. Nevím proč a nevím, jestli to je jako nějaký symptom dnešní doby, kdy se jako všechna ta jako tvoje, jo, ta sebehodnota se dá kvantifikovat počtem lajků nebo followerů nebo tak. Ta podstata je v tom, jestli si kultivuješ to hnusné slovo ego, jestli ho umíš ochránit, jestli umíš chránit sebe sama.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
7: Dalším hostem Boys je Jonáš Zbořil, básník, teď taky už prozaik a samozřejmě novinář, velmi spjatý s domácí, ale vlastně kulturní světovou scénou. Ahoj, díky, že jsi našel čas.
6: Ahoj, díky za pozvání.
7: Návrat ztraceného syna Rádia Wave.
6: Ano. čekám, až tady přineseš tu kachnu se zelím a s knedlíkem nebo něco takového, víš, jako...
7: Je to trošku nostalgie, když tady no, vlezeš do baráku.
6: Samozřejmě. Je to hezký pocit, hodně intenzivní, a, ale je pátek, tak dneska přes tu kukání, přes to sklo není v tom kanclu nikdo, koho bych znal, takže, ale je to hezký a dík ještě jednou, že jsi mě sem vzal.
7: No, dlouhodobí posluchači, posluchačky Rádia Wave si tě určitě pamatují, jak třeba ze Startéru, tak z Liberatury. Poměrně výrazně se zapsal do dění té stanice, už tady nějaký ten pátek nejsi. Jak na to vzpomínáš?
6: Jako na formativní období. Pro mě bylo hrozně zásadní, že kolem Waveu v té době, kdy jsem tam byl, nebo tady byl, tak celá ta redakce jako držela hodně při sobě, všichni jsme byli velký kamarádi, myslím, a vlastně spoustu z těch lidí jsem znal ještě před tím, než jsme dělali na Waveu, takže to byl takový zvláštní pocit, že s těma lidma jsem jako vyrůstal, bavili jsme se spolu o hudbě hrozně dlouho a pak jsme najednou skončili v té jedné redakci a bylo to skvělý, člověk byl mladý a každou chvíli mohl na nějaký koncert, nějaký zásadní kapely, kterou si sám přivez. A bylo to bezvadný. A taky mi to umožnilo třeba, nevím, mluvit se spisovatelema a spisovatelkama, který jsem obdivoval, najednou je člověk měl tady ve studiu a mohl se jich ptát na to, jak to vlastně dělá, jak to funguje. Od Marka Šindelky až po Milana Děžínského nebo Janu Šrámkovou a To bylo taky naprosto skvělý.
7: No, dal jsem ti takovou jako návodnou otázku, protože co jsi mohl říct, jako, bylo to strašný a jsem rád, že jsem pryč.

0: Nespomínám na to vůbec rád, to by jako znělo blbě.
1: Bylo by to divný, bylo by to divný. Ale bylo období, kdy jsem se tady cítil už, kdy už jako na mě padla velká melancholie, a to když jsem se vrátil po rodičovský do kanceláře a už tady vlastně nikdo nebyl z těch, nebo hodně, bylo tady hodně málo lidí z té doby, kdy jsme měli to období jako nejšťastnější, nebo když jsem to měl to období nejšťastnější, najednou tady z těch lidí nikdo nebyl, všichni už odešli do jiných redakcí a já jsem si říkal, že jsem už starý, že jsem na Wave už starý, že už tady nemám co dělat a že bych se měl zdekovat, no, tak jsem se zdekoval.
0: Nicméně to, že jsi působil na rádiu Wave, asi přesně pasuje do té mozaiky toho, že kultura je něco, co tebe extrémně nabíjí a čemu se věnuješ dlouhodobě. Měl jsi to tak už jako malý, že jsi chtěl, nevím, psát, takže jsi zkoušel nějaký básničky už jako dítě, sotva jsi uměl psát, tak si takhle přemýšlel, nebo si zkreslil, nebo si chtěl hrát na hudební nástroj. Jako cítili z tebe rodiče, že by kultura mělo být to, kudy ty potom jako kariérně půjdeš?
1: No, já si myslím, že pro mě jsou asi dvě různé věci, kultura a umění, ve smyslu, že mě vždycky zajímalo hodně umění a chtěl jsem ho asi dělat a pak jsem zjistil, že o něm spíš píšu, než že ho dělám. Měl jsem nějaký první blogy, který jsem dával dohromady s kamarádama, ten jeden se jmenoval, myslím, Peach Pit, a vím, že jsem tehdy hodně frčel Flickr, taková webová platforma, myslím si, že to, ale tehdy to bylo prostě cool, dneska už to je úplně jedno, dneska je taký rajče, ne? A já jsem si vždycky našel nějakýho fotografa nebo fotografku, který mě bavili, a zeptal jsem si, jestli by mi nedali rozhovor, a pak jsem si tu fotku od nich jako půjčil na ten svůj blog, tam jsem ji vystavil, to byl ještě nebyl ani Tumblr prostě. A já jsem si to tam jako vystavil a dal jsem tam rozhovor s tím fotografem a vlastně dneska na to vzpomínám jako, že jako na nějaký první moment, kdy jsem možná jako řešil nějakou kulturní žurnalistiku v úplných jako legračních amatérských podobách. No a pak jsem dělal to umění, který mě, nebo snažil jsem se dělat umění, snažil jsem se psát básně a tak a povídky, jo, tak první jsem napsal někdy v 10 letech, asi nevím, no, možná ještě trochu dřív.
0: O čem byla?
1: Byl to Vykrádačka Karlíka a Továrny na čokoládu, který jsem ve skutečnosti nikdy nečet, ale tak každý dítě podle mě napadne příběh podobný tomu mýmu, že je prostě nějaký kluk, který jede tramvaj, dojede na Konečnou a tam je Továrna na čokoládu, ejhle, jako tak něco takového. No a pak jsem psal teda ty básničky, pak jsem tím zkoušel dělat dojem na holky samozřejmě a nikdy to nevyšlo.
0: Takže ty místo takového toho, dejme tomu klasického modelu, že holky, kluci balili na to, že hrajou fotbal, nebo na to, že jsou drsný,
1: no,
0: na to, že mají svaly,
1: neměl, no.
0: Tak ty jsi byl spíš ten jako citlivej, co dokázal ty svoje pocity k té dané dívce jako dostat na papír.
1: Jo, určitě. Nikdy jsem nebyl ten borec, co byl dobrý ve sportu a vždycky jsem byl příliš emotivní. Takže to někudy muselo ven a tak to šlo těma básněma, no, tím psaním.
0: No, ono by se potom nabízelo, že budeš studovat třeba i něco jiného než pajdák. Tak jo. Jak ses dostal k tomu, že nakonec teda si určitou část svého života spojil se studiem něčeho, co možná mohlo vést k tomu, že bys byl třeba pan učitel?
1: No, já jsem zkoušel DAMU, protože jsem myslel, že chci být herec a vlastně celý život jsem řešil dramaťák, protože ten dramaťák mě vlastně paradoxně učil hodně o psaní a o literatuře, že tam si vlastně furt řešil, tam si pořád interpretoval texty, a zároveň si musel interpretovat i své emoce. To byla velmi komplexní a zajímavá škola a zároveň si vlastně se na tom dramaťáku učil nejenom jako hrabat se ve svých emocích a hrabat se v textech, ale ještě si to vlastně musel ukazovat ostatním a musel si z toho dělat něco produktivního, jo? Což bylo skvělý a možná proto jsem chtěl být herec, protože jsem měl pocit, že teda ty emoce, které mě pořád trápily a které byly pořád vyšší než já, takže mám nějakou platformu, kde se jima můžu zabývat a ještě s nima pracovat produktivně. A tak DAMU bylo jakoby ta škola, na kterou jsem chtěl, a pak jsem asi hodně chtěl na scénaristiku nebo na FAMU, ale toho už jsem se bál. Z toho jsem měl pocit, že na to nemám šanci. Ale Peďák pro mě nebyl jako vedlejší kolej.
0: To je ten rozdíl, že se říká peďák nebo
1: ano,
0: pajdák.
1: Já jsem byl úplně zaskočený, když říkáš pajdák, ale tak
0: já
1: ano.
0: Jsem z Ostravy a moje maminka právě jako vždycky tomu tak říkala pajdák,
1: jo, jo,
0: a v rodině
1: pajdák.
0: Se tomu říká pajdák. Neslyšíš to poprvé, ne? Jako znáš
1: ne,
0: ten termín.
1: Ne, znám to, znám to, znám to. Ale říkám, já jsem tým peďák.
0: Okay.
1: Já jsem tým peďák, ale peďák pro mě rozhodně nebyl nějaká vedlejší volba. Já jsem se dostal na bohemistiku a na peďák a z těch přijímacích testů už jsem měl jasno, že chci na ten peďák, protože byla třeba otázka na interpretaci nějaký básně. Bylo to nepodepsaná báseň a ty jsi měl poznat, jestli to je Kainar nebo Seifert. Nebo jestli to je někdo prostě. A já si myslím, že jsem si to vyinterpretoval tak, že to musí být Kainar, ale ve skutečnosti to byl pozdní Seifert. Ale oni mi to uznali, protože si mysleli, že ta interpretace je dobrá, že to mám dobře odůvodnění. A mně to bylo tak sympatický, tak mi to jako imponovalo a přišlo mi to vlastně tak důležitý, že chtějí, že mají ty otevřené otázky a chtějí ty jako otevřené odpovědi, chtějí to přemýšlení, na rozdíl od toho, od té bohemistiky v jejich přijímačkách byly strašně jako uzavřené odpovědi a bylo to takový hrozně přesný a mě to nějak jako odpuzovalo. Tak jsem šel na ten peďák, ještě navíc tam byla angličtina, no a myslím, že jsem se rozhodl správně.
0: Ty jsi tady teďka říkal, že ses hodně jako hrabal v emocích, už teda asi, když říkáš v tomhle období před nějakým rozhodováním studia vysoké školy, takže dejme tomu teenage období, máš teda pocit, že jsi ve srovnání se svými vrstevníky byl trošku víc jako emotivnější a třeba i skrz tu literaturu, že tě ty texty prostě oslovovaly mnohem víc a pro, nevím, kamarády to byla povinná četba, kterou si museli odškrtnout, aby mohli odevzdat svoji nějakou ročníkovou práci někdy na střední škole a ty už tehdy stočetl s tím, že tě to prostě trefovalo někam dovnitř.
1: Jo, asi jo. Myslím si, že jsem vždycky byl trochu divnej. Minimálně v těch školách asi jo. Pamatuju si, že jsem jednou někdy na základce dostal milostný dopis, který byl jako asi mě to jako potěšilo, ale v tom dopise bylo myslím něco ve smyslu, jako ta tvoje věčně špinavá aktovka a to jako fakt to bylo milostný dopis, ono to tak teďka nezní, ale bylo to nějaké jako vyznání lásky, ale bylo v něm prostě, že jsem takový špindíra a zmatkář a tak a chaotik a myslím si, že to je do dneška stejný, jako jsem rád, že není vidět v tom podcastu, jak špinavý mám tenisky, jo, ale není to, zase bych nechtěl říct, že jsem nějaký
0: šmudla.
1: Šmudla, ale určitě jsem byl. Určitě jsem byl hroznej šmudla a jako do toho mě prostě bavila ta literatura, no. Byl jsem asi divnej. A na tom Gimplu jsem nosil ty hippizácký steřelý trika a měl jsem ty dlouhý vlasy a četl jsem Ginsberga, no. Tak pak se to asi nějak posouvalo taky.
0: Neměl jsi Adia?
1: Ne, to ne, to ne, no. To ne.
0: Nicméně říkáš, byl jsem divnej a to si myslím, že je úplně naprosto typická odpověď všech lidí, kteří v tomhle věku nějakým způsobem byli citlivější nebo i emotivnější a třeba právě i se z nich potom stali lidi, kteří ať teda už o kultuře píšou nebo se na ní nějakým způsobem umělecky podílí. Seděl tady nedávno Honza Bicán, který přesně říkal taky, jo, byl jsem vlastně v té třídě ten divnej, jo, a mně to přijde strašně jako hrozný slovo, jako říkat, že jsi vlastně byl divnej. Úplně si to vzal za svý, že prostě v pohodě řekneš, byl jsem divnej, ale ty jsi divnej nebyl, že jo? Ty jsi byl prostě jenom proti nějakému mainstreamu toho klasického fungování té třídy, kde je nějaký třídní šašek, kde je nějaká jako třídní smetánka, kluci, holky, teď tam jsou nějaký trošku mezi nima rozbroje. Je to jako v pohodě normálně říkat, že jsi byl divnej, když jsi prostě jenom nezapadal do nějaký jako tehdejší představy toho, jak vypadá ten prototyp toho teenagera.
1: Chápu tě, nepřijde mi to, mě to asi nevadí. Já si myslím, že spousta lidí to se dokázalo ocenit, že jsem v vozovkách divnej, protože myslím si, že už na Gimplu ode mě, jako, když to některý lidi bavilo, jako že bavili knížky, tak za mnou taky chodili pro tipy. Jako nebylo to tak, že by se mě lidi smáli, myslím. Dneska je to hrozně těžký posoudit, jako musel byste poslechnout někdo z našeho Gimplu a říct, jako smáli, no. Ale nevadí mi to. Přijde mi, Přijde
0: je to jako
1: asi
0: lichotka
1: důležitý,
0: trošku to slovo vlastně?
1: Jo, jasně, jako takhle. Já si doteďka mi přijde, že vlastně v některých věcech nepasuju tam, kam bych chtěl. Jako nikdy jsem asi nebyl úplně úspěšný. Takový ten prototyp úspěšného chlapa, co vydělává spoustu peněz. A někdy, jako když vidím tyhle ty úspěšný chlapy, co vydělávají spoustu peněz, tak se vlastně říkám, tyjo, jako co jsem udělal špatně, kde se to začalo jako lámat, jako jestli to bylo u té první povídky, nebo v těch 8 letech, nebo kde se to prostě jako pokazilo, tahle trajektorie. A zároveň si říkám, jo, nebo jsou třeba věci, myslím si, že jako korigovat svý emoce a tak jako je dobrý umět. Myslím si, že by to nemělo, jo, zasahovat všude možně a takže jsou určitý aspekty té divnosti, který podle mě je dobrý řešit a dávat na ně bacha a přemýšlet nad tím, jako kdy sám sebe dostaneš do nepohodlné situace a snažit se to prostě opravit. A pak jsou momenty, kdy se máš se naučit jako být spokojený s tím, že vybočuješ a že to, co neděláš stejně jako ostatní, je to dobrý na tobě. Je to ta, jak mě naučil můj kolega v práci, ten rozdílový obsah, když to řekneš hodně marketingově, ale je to super, jako musíš se umět přijmout v té divnosti.
0: Když jsi říkal teda, že občas vidíš nějaký úspěšný chlapy a říkáš si, kde se teda stala ta chyba, měl jsi tady v tomhletom období nějaký ty jako puberty, postpuberty, nějaký jako životní plán a očekávání, jaký jednou budeš, až ti bude třeba 30, 40?
1: Já musím taky trochu dávat bacha na to, abych na sebe neprozradil všechno. To
0: bude jako marná snaha, na to dojde.
1: Já myslím, že už na tom Gimplu jsem říkal, hele, já budu asi dělat něco s literaturou, možná o ní budu psát články a pravděpodobně si jako najdu partnerku, která bude schopnější než já, což se přesně stalo samozřejmě. Takže asi jsem tenhle ten hodně lajdácký plán měl. Asi jsem jako snil o tom, že třeba budu psát knížky. A myslím si, že jsem tušil, že jako to, po čem toužím, nebude nikdy úplně výdělečný a že jsem to stejně asi chtěl, no. Měl jsem spolužáka, který seděl vedle mě v lavici a přesně si říkal, jako každý ten literát, který ho probíráme, je buď feťák nebo alkoholik, všechno je to hrozná lůza, to si myslel ten můj kamarád, který dělal dvě věci v životě. Dělal prostě perfektně běhal, dělal atletiku, běhání a studoval a chtěl být zubař. Věděl to od začátku a dneska je to prostě perfektní zubař a je strašně úspěšný, určitě spokojený. A mě se vždycky smál, že jako se nemůže rozhodnout, co budu dělat a že mě zajímá jako jenom ta poezie a tak. No a tak jako asi jsme spokojení oba.
0: No, tvoje básnění, kterým si teda se nějakým způsobem asi uvedl na tu jako velkou literární scénu, tak bylo poměrně záhy, možná mě opravíš, jako doceněný nejen tím asi, že jsi třeba ty sám řekl, tohle je docela dobrý, co jsem napsal, ale že tam přišla i nominace na cenu Jiřího Hortena, že tam přišla nominace na Magnesi Litera. Prožíval jsi to tehdy jako, to je super, anebo ty ceny jsou tak, jak to spousta umělců říká, hele, zní to hrozně hezky, hudebník řekne, jo, tady jsem dostal tehdy Anděla, ale o tom to není a nějakým způsobem jako zadosti učinění k té mojí práci to neprožívám.
1: To víš, že to prožívám, nebo že jsem to prožíval, protože nevím, jako asi jsem hledal nějaké potvrzení toho, že to, co dělám, je dobrý, nebo že to má smysl, ale spíš to bylo pak, že jsem všichni kámoši se mi smáli, že jsem to, tu nominaci neproměnil a přišlo mi to úplně skvělý a vtipný. Ale to potvrzení toho, že jako nejseš hovado, nebo že to je podle mě důležitý furt. Myslím si, že externí validace je jeden z mých největších hříchů, že pořád jako hledám externí validaci. Nevím proč a nevím, jestli to je jako nějaký symptom dnešní doby, kdy se jako všechna ta jako tvoje, jo, ta sebehodnota se dá kvantifikovat počtem lajků nebo followerů nebo tak, ale hodně jsem na to najel. Jako to je něco, co bych chtěl zlepšit na sobě.
0: No já to mám taky a moje třeba přítelkyně mi říká, že to souvisí s tím, že se to projevuje v tom jako i našem třeba vztahu, že já přesně vyndám myčku a teď čekám, jako, že třeba řekne, a občas se to stane, teď přijde domů a řekne, je, ty jsi vyndal myčku a já z toho mám hroznou radost, víš, jako, že to není jako, a přitom je to úplná blbost, je to automatická věc, já jsem byl dřív doma, myčka se ráno pustila, prostě kdo přišel dřív, tak ji vyndá logicky jako v pohodě, jenže já potřebuju trošku jako tu pochvalu. No a její teorie je, že je to nedostatkem pochvaly jako v tom dětském období, že tebe málo chválili, tak proto ty teďka furt potřebuješ tohle, protože já to taky samozřejmě trošku dělám a různě si jako pod tím, co dělám, občas jako pročtu komentáře, kde někdo napsal jako jo, to byl moc povedený rozhovor, to jsem si užil a tak dále. A ke mně se to jako dostane, mám z toho jako radost. A stejně asi jako ty, mi to přijde hrozný, nebo jako, ne, že bych se na to styděl, ale trošku mě to štve, protože bych se zatím chtěl stát jako sám, zatím si samozřejmě jako stojím, ale je to velmi příjemný a taky na tom dokážu chvilku ujíždět a nechat se tím jako opíjet, že tam je 7 komentářů, který prostě to je fantastická práce a tak dále. Takže jako jak ty s tím pracuješ?
1: Mně přijde
0: jako
1: horší ta druhá strana, no. To, že když nedostaneš potvrzení o tom, že za něco stojíš, takže přijde ten šílený propad. Nebo šílený. No, jako není to žádný jako problém, ale cítím, že se to děje, že když že se sám jako velmi rychle propadám do toho stavu, jako že jsem zbytečný. No, to nemáš? To mi vlastně jako děsí.
0: Já si myslím, že se mnou se to nějakým způsobem vleče, že už v době, kdy jsme si zakládali, že jo, Facebooky, což byl nějaký rok 2009 a tak nějak jsem v tom teenage věku vstupoval do toho jako online prostoru a teď jsem tam napsal nějaký status, že jo, přesně si pamatuju nějaký úplný kraviny, co jsem jako psal, to ani nemůžu ani říkat tady a teď tam bylo třeba málo lajků, že jo. A já jsem si říkal jako sakra, proč ten můj spolužák ze třídy tam napsal úplnou krávovinu a má jich tam tolik a já jsem napsal přece něco mnohem jako zajímavějšího, lepšího a jako není to tam. A štvalo mě to a zároveň jsem vedle sebe viděl lidi, kterým to bylo úplně jedno vždycky. Vůbec to neřešili prostě absolutně, jako bylo jim to fuk. Chtěli napsat status, tak ho napsal a vůbec neřešil tyhle ty věci. Já jsem to řešil a už jako tehdy, tak se tě ptám, jestli třeba přesně, když jsi zakládal Facebook, nebo potom třeba spíš Instagram, kde tam si myslím, že ještě víc ty lajky jako byly nějakým způsobem důležitý pro tu externí validaci a pak, když třeba Instagram zakázal, umožnil tu variantu skrýt ty lajky, tak spousta lidí do toho právě šla, možná i z toho důvodu, že nechtěla, aby tam bylo vidět ten jako menší počet lajků, protože proč bys schovával extrémně úspěšnou fotku, která má 10 000 lajků.
1: Hele, tohle pro mě ten Instagram už je jenom jako lupa, která zvětšuje nějaký jiný jako věci, které děláš venku, jo? Jakože podaří se ti natočit dobrý podcast, nebo napíšeš dobrý článek, vydáš dobrou knížku, a tak to postneš a ono se to tam jako ukáže. A já vím, že je, jako Instagram je dobrý, myslím si, že je to dobrý nástroj na takový to jako fake it till you make it, že vlastně, a učím se to i tak používat, že prostě když dlouho říkáš, že se ti něco povedlo na Instagramu, tak lidi fakt věří, že se ti to povedlo. A nebo když něco dlouho ukazuješ na Instagramu, tak lidi pak věří, že to vlastně je větší, že to je větší, než to je. Což když to umíš dobře využít, tak je to super. Ale když to vidíš potom od druhých lidí, tak tě to může jako trefit. Ale podle mě ta podstata je někde jinde. Ta podstata je v tom, jestli si kultivuješ to hnusné slovo ego, jestli ho máš, jestli ho umíš ochránit, jestli jsi se naučil v dětství chránit sebe sama prostě. Jo? A jako mě rodiče, já jsem vyrůstal hlavně s mámou, tak máma mě jako chválila. Vždycky mě chválila. Já jsem byl to hodný dítě. Já jsem z těch dvou sourozenců byl ten hodnej. Táta je podle mě asi můj největší fanoušek. Jo? A zároveň teda nebyl jako vždycky úplně přítomný, ale když už teda jako se jednou za čas objevil, tak jako byl jako hodně, hodně supportiv. Ale čím jsem starší, tím víc vím, že vlastně jsem se nikdy nenaučil jako sám sebe dost ochránit, že jsem se nenaučil své emoce dost jako regulovat a jako přicházet k ním víc s odstupem. Všechny emoce, dřív jsem si myslel, že jsem jenom vzteklej, a teď jsem postupem času zjišťuju, že vlastně neumím regulovat spoustu svých emocí. A že jako nemám, že jako spoustu svého niterného já jako neumím jako krejt. Takže podle mě ten Instagram je jenom jako část jako mnohem většího problému, a to je jako jak regulovat sám sebe. A krejt sám sebe.
0: Chodil jsi někdy na terapie, že jsi třeba...
1: Furt, ježišmarja, co. A 2010 jsem začal po nějakém jako rozchodu, který mě... To jsme ještě ani nebyli rozešli, a už jsem cítil, že to nefunguje, ten vztah. Byl jsem teda hodně zamilovaný a už to tehdy nefungovalo a jako od té doby jsem nikdy nepřestal, podle mě. Teď mám takovou fázi, že jako potřebuji najít někoho novýho, ale nikdy jsem nepřestal.
0: A úplně od začátku, když jsi na ně začal chodit, tak jsi neměl problém to ve svém okruhu jako říkat? Ne,
1: vůbec ne.
0: Úplně
1: vůbec
0: v pohodě ne. Si hned prostě řekl, kluci, mě sorry, já jdu ve šatek na terapii, přijdu později.
1: Já se rozčiluju, když někdo... Takhle, přijde mi, naopak, jsem překvapený, když někdo říká, že na terapiích nikdy nebyl, ne, že bych jako ty lidi soudil, to vůbec ne, ale teď jsem to slyšel třeba od Young Leana. A myslím, že i Blade. Oba měli teď koncerty v Praze, ano. A myslím, že oba řekli, že to Young Lean určitě v takovém tom velkém podcastu pro New York Times, a pro, jak ono se jmenuje, Popcast, myslím, tak říkal, že jako na terapiích teda nebyl, že teďka jenom zkoušel nějakou tu terapii tmou. A Blade, myslím, taky někde říkal, že jako nechodí, že jako nikdy nebyl na terapii. Tak asi v té Skandinávii to je, já nevím, jo, nechci to generalizovat. Ale jako mám dost problém s lidma, kteří říkají, že by do toho nikdy nešli, že to je blbost, nebo tak říkám, fuck off. To už je tak strašně starý názor, tak jako hrozně zastaralý. Jako...
0: Je, ale bohužel tady jako pořád částečně je. My jsme se o tom hodně bavili, když tady takhle naproti mě seděl Lukáš Krčil, který založil Hedepy. A bavili jsme se právě specificky teda o mužích a o jejich přístupu k terapii. Statisticky se to zlepšuje, čím dál tím víc mužů už nemá problém na tu terapii jít a nějakým způsobem se otevřít, ale pořád je tady velká část, která s tím nějaký problém má, nechce to minimálně ventilovat, když už třeba svolí k tomu, že na tu terapii zajde, tak to moc jako nechce říkat ve svém okolí, víš,
1: jo, to,
0: jako, že,
1: to chápu.
0: Že je tam, no jo, ale proč, jako přesně jak tak tady jako, se shodneme na tom, že to je strašně zastaralý názor, naše generace nebo třicátníci asi už dneska to úplně v pohodě dokážou pustit ven, ale ti starší muži, který vyrůstali v době, kdy třeba terapie ještě jako nebyla ten nástroj, protože tady nebyly ty terapeuti, terapeutky a nebyl tady ten prostor pro tohle povolání, tak se k tomu třeba na starý kolena blbě dostávají.
1: No to je jasný. Já rozumím tomu, proč není příjemný říct, že chodíš na terapii. Jako, já se taky necítím úplně nejlíp na světě, že to tady teď říkám, protože to může implikovat, že mám nějaký strašný problémy. Že? Každý, kdo to řekne, tak tím vlastně dává tomu druhému jako možnost přemýšlet nad tím, co se tomu člověku asi děje v hlavě, kde byl asi... jak traumatizovaný, co asi dělá, je to psychopat a tedy blablabla. Ale a rozumím i tomu, a nevidím důvod, proč by mi to někdo měl říkat a sdílet, jako, že chodí na terapie, když to jsou starší chlapy, chápu to. Mně přijde, jako naopak mi přijde důležitý něco, co jsem kdysi slyšel a tak se mi to jako pravděpodobně pravidelně objevuje v hlavě, v paměti, že kdysi mi jeden instruktor na jednom táboře řekl, musíš mít nějaký tajemství. Musíš vědět, co si v tom životě vlastně chceš uchovat jenom pro sebe a nechceš to říkat každému. A to je dobrý. To je dobrá myšlenka. Že? To patří docela k té seberegulaci a k tomu, jako, jak krejt sám sebe. A myslím si zároveň, že je tady jako druhý problém, mnohem větší problém dneska, a to je, že ty terapeutovny jsou přeplněný. A že ty terapeuti nemůžou. A proto teď sám scháním terapeuta, protože hledám teďka ženskou, protože jsem skoro vždycky měl muže jako terapeuty a teď hledám ženu a no a teď konečně po hrozně dlouhý době mi jedna terapeutka odepsala a jsem jí ještě neměl čas odepsat zpátky a říkala,
0: hele,
1: nemám,
0: ne,
1: Nemám čas, bohužel, jako bylo to velmi zdvořilý, hezký mail, prostě nemám čas, no a takhle je to už po několikátý, že ty terapeuti jsou prostě vytížený, to mi přijde šílený. A myslím si, že už za covidu se to řešilo u těch dětí, že se zjistilo, že ty ordinace nebo ty terapeutovny jsou prostě narvaný, až nikdo nemá čas. To je průšvih.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě.
0: V tomhle pořadu se bavíme i o těch otcovských figurách, které jsou součástí toho mužského života. Ty jsi tady zmiňoval, že tvoje dětství bylo nějakým způsobem spjatý spíš jako s mámou, táta tam byl míň. Když to teďka vztáhneš k sobě a k tvý roli otce, protože máš dceru Jindřišku.
1: Dvě děti mám.
0: A máš, no. Máš už dvě děti, promiň.
1: Pojď.
0: Tak v tu chvíli vycházíš v té svojí otcovské roli, že jsi tam nějaký modely z té doby, kdy jsi ty byl dítě a ty jsi koukal na tátu, takže to nějakým způsobem třeba máš jako tendenci srovnávat nebo porovnávat se, učit se z nějakých chyb a být jako lepší.
1: Já si myslím, že jsem na sebe někdy docela ostrej a pak si to neuvědomím, že jsem na sebe ostrej veřejně a pak to vypadá, že jsem úplnej mamlas. Asi nebudu tak strašnej jako táta, doufám. Ale zároveň samozřejmě mnohem víc řeším svoje chyby, jo? A mnohem víc si uvědomuji ty chyby, než ty věci, které dělám dobře. Já nevím, co dělám dobře. Úplně si nejsem jistý. Ale rozhodně jsem rád, že tam jsem, protože druhý dceři bude 5 příští rok a já vlastně každým dnem počítám. Já vím, že to je málo, ta laťka je položená opravdu nízko a to říkám se vší láskou ke svému otci. Ale prostě můj táta odešel z té domácnosti, když mi bylo 5. A já když vidím tu svoji mladší dceru teďka v těch 4, tak říkám, jak malá je, jak hrozně malá je. A nemám nějak výjimečnou pozici, prostě tak tehdy byla ta rozhodovost víc než 50%, jestli se nepletu, takže miliony českých dospělých jako vyrůstali bez táty. Není to divný. Trochu jsem se do toho zamutal.
0: Jestli se srovnáváš, jestli jo. Právě se snažíš, kdyby jsi měl pozitivní jako otcovský vzor s tátou, který už, s tebou chodil každý den na fotbal a tak dále, tak bys třeba to neřešil, ale právě, že máš tu zkušenost a víš, jaký to bylo, když na nějaký čas v tom docela důležitém období v životě tam jako tolik nebyl, tak právě už jenom kvůli tomu tam chceš být teďka dvakrát tolik.
1: No jasně, přesně tak to je, ano. Chci tam být dvakrát tolik a každý den si počítám, kdy už dosáhnu té laťky, kterou ten můj táta nedal a udělám to líp. A říkám, laťka je položená nízko, je to možná malej achievement, ale pro mě je naprosto zásadní, protože si z toho dětství, jestli z toho dětství něco pamatuju, tak momenty, kdy jako máma s tátou po rozvodu s náma šli oba ven a já jsem jako bulel nadšením prostě. Já jsem fakt jako, říkal si, to jsou tak, jako oni jsou fakt jako kamarádi, A jsou spolu a já si myslím, to byl prostě luxus. Do dneška to vnímám jako hrozný luxus, že ty dva rodiče jsou spolu a jsou spolu tady. Takže já jsem hrozně pyšnej, když jsme všichni spolu. Jsem fakt strašně pyšnej a přijde mi to prostě absolutní jako bomba. No a pak všechno, jako a pak, ale pak jsou jako věci, ve kterých jsem jako ze sebe zklamaný. Třeba když vidím. A zároveň to jakoby pohání dál, jo. Vidím, mám hodně vzorů ve svých kamarádech. Mám jako 2-3 kamarády, kteří si myslím, že jsou skvělí otcové, že jsou skvělí, že skvěle pracují, že zvládli úplně úžasné věci ve své kariéře a zároveň, že prostě pak přijdou domů a jsou stejně dobrý jako ta jejich manželka, jo. Jako ty jejich manželky. Myslím si to o třeba 3 z nich. A to je fascinující. Jako když umíš perfektně vařit, nezapomínáš nakupovat, umíš uklízet, děláš ty věci rychle, ještě jako jedeš jako na mydlený blesk v té kuchyni, tak je to dobrý. Moje žena mě to hodně učí, jo, jako, no tenhle ten náš kamarád, jako Mojda, nebo Michal, tak jsou perfektní, podívej se, jak jsou rychlí, jak prostě vidějí, tamhle upadlo dítěti, to rychle to seberou, tady prostě je potřeba rychle vyluxovat a tak, a já dělají to vlastně fakt jako ad hoc, jo, umějí improvizovat, jsou prostě strašně rychlí, multitasking.
0: Zmínil jsi, že dneska je táta tvůj obrovský fanoušek, tak tam potom došlo k nějakému jako v dospělosti třeba, nevím, smíření, vysvětlení, pochopil jsi nějak potom třeba zpětně někdy některé věci, nebo tam navždycky bude tahle ta jako trhlina, která se
1: hele,
0: už jako...
1: nebyla, ta trhlina tam, ona tam ta trhlina jako by nebyla. My jsme se vždycky měli rádi a vždycky se budeme mít rádi. A táta vždycky byl můj fanoušek. A já jsem zase fanoušek svýho táty, akorát, no, spíš je to tak, že jsem najednou jako zjistil, že já jsem víc táta toho táty, než on je můj táta, jo, že on je supportiv, ale já myslím, že jako se v tom, v těch praktických věcech života, a to jsem sám řekl, že jsem šmudla, tak se v těch praktických aspektech života vyznám víc než on, jo. Ale nevznikla tam nikdy vlastně trhlina. Myslím si, že nikdy nedošlo k žádnému jako zlomovému bodu, kdyby on mě hrozně zranil, a zlomovému bodu, kdy jsme se jako hrozně usmířili.
0: Snažil prostě... se třeba někdy pak jako v dospělosti, nebo když už jsi byl teenager a začal si ten chápat ten život jako víc, že se lidi scházejí, rozcházejí a tak dále, že třeba si jednou si řekl, že si pochopil to tehdejší rozhodnutí?
1: No, já nevím. Jako... Nevím, myslím si, že se to mění pořád, jo? Že jo, někdy jsem to asi pochopil, někdy jsem pochopil, proč je důležitý spolu bejt, to je asi teď jsem v té fázi, kdy vidím, proč je důležitý spolu bejt, že prostě ty děti, že si prostě, já nevím, co to znamená pro mý děti, ale vím, co to znamenalo pro mě jako dítě. No možná i vidím už na těch dětech, jako jak vnímají, když se prostě třeba, když nám to v tom vztahu nějak jeden den hapruje, nebo když se prostě pohádáme, nebo tak, a vidím, jak to ty děti, jako jaký vliv to na ně má. Jako. No a přemýšlím, no tak můj otec jako hlavně žije v Anglii už asi 20 let, takže se s ním vidím třeba jednou za rok. A byla tam i dlouhá pauza. Tak ty tři dny z toho roku, kdy za ním přijedu a vidím ho, tak jsou velmi intenzivní, zvláštní, těžký a tak, ale jako říkám, vždycky mě podporoval a vždycky byl dobrý, to zase jako musím svýmu tátovi nechat, že jako nebyl ten stereotypní táta, takový ten, no nesmí pivo a držu mu. Nebo tak, jo, nebo můj táta vždycky byl laskavej. Vždycky byl hodně empatický a vždycky byl chytrej. Vždycky čet knihy a hodně se mnou o nich mluvil a emočně jako mě jako hodně byl tam. A to si myslím, že myslím si, že v tomhle byl jako hypermoderní táta. To bylo super.
0: Moderní táta, nebo nějakým způsobem to takhle někdo může pochopit, je i třeba to rozhodnutí, které přišlo, když se vám narodila první dcera, tak že ty jsi s ní strávil hodně času v tom jako nejútlejším věku v rámci jako rodičovský. Jak jsi z toho období užil? Protože tam si třeba asi, předpokládám, neměl moc srovnání od ostatních kluků, kámošů, že by taky udělali tenhle ten krok, nebo se pletu?
1: Ne, neměl. Já si myslím, že jsem kromě svého nejlepšího kamaráda a svého bráchy, tak jsem neznal někoho, kdo by měl děti už. Myslím, že jsem byl nejmladší z těch svých kamarádů s dětma, nebo jeden z nejmladších. Teď už tam všechny děti mají, ale ještě mám pár kamarádů, který ještě nemají děti. No a moc jsem neměl žádný příklady, no tak všechno jsem se to učil od svý ženy. Pro mě jako jeden z největších vzorů, jako já vlastně svý vzory hledám mezi ženskýma. Jo, jako moje žena je můj obrovský vzor, největší vzor ever. To rozhodnutí vzniklo jednoduše, protože prostě moje žena je úspěšnější a bohatší než já, tak šla prostě do práce a bylo to prostě vlastně finančně motivované rozhodnutí, tak jako to bývá statisticky skoro u každého. A užil jsem si to. Když jsem odcházel potom zpátky, jsem byl na rodičáku 2,5 roku, tak jsem vlastně byl hrozně smutný. Bylo to jak... tomu nejde najít dobrý přirovnání, ale bylo to jak poslední zvonění ve škole. Jako bylo to hrozně zvláštní se s tou dcerou loučit najednou. Jako ona tam pořád je, ale bylo to smutný. A taky to bylo těžký, strašně těžký.
0: Potkával jsi třeba na těch hřištích, kam jsi chodil s kočárkem, taky nějaký tatínky, nebo se tehdy fakt připadal, že jsi naprosto ojedinělý případ, že je to samá maminka a
1: no, jako nikde... byl jsem docela ojedinělý případ. To bylo...
0: Zase jsi byl divnej, jak v té škole.
1: No, bylo to naše dcera se narodila 2017 a já jsem jako, když jí bylo asi 8 měsíců nebo rok, já už teď nevím, manželka mě zabije, tak jsem jako odcházel na ten rodičák. A potkával jsem tam samozřejmě hlavně ženský, no. A samozřejmě jsem to měl mnohem jednodušší než všichni ostatní, protože prostě jako měl jsem ty kamarády novináře a ty kamarádi novináři či novinářky říkali, hele, můžeš přijít tady do reportáže o chlapech, co jsou na rodičáku? A říkám, jo, jasný, jako pomůžu. A ta moje žena stejně jakoby dělala fakt těžkou práci, dodnes dělá fakt těžkou práci a ještě měla ten bodywork. A v té době já jsem měl samozřejmě pocit, jakože a co je? Jako, tak já jsem přece na tom rodičáku, tak jako se snad nemáme o čem bavit, ne? No ale měli jsme se o čem bavit, protože jedna věc je, že děláš tu každodenní tu práci, tu každodenní agendu, ale jako nemusíš moc přemýšlet. A ta tvoje manželka stejně jako šíleně pracuje a stejně pořád řeší, jestli je vypráno, jestli je uklizeno, jestli to dítě nevyrostlo z těch tepláků a tak a máš vlastně furt ti ta hlava jede, ty se toho mateřství nezbavíš. Jo? Je to pořád nespravedlivý a myslím si, že chlapi na rodičáku se nemají zbošťovat. Na druhou stranu, když jsem zjistil, že můj rodičák není jakoby get out of jail free card, tak jsem byl hodně zklamaný. Byl jsem jako zarmocený. Říkal jsem si, že mě moje žena jako nedocenila. Ale už dobrý.
0: No, blížíme se na úplný závěr rozhovoru, nicméně ještě úplně poslední věc a velmi aktuální, protože jsme zmínili nějakým způsobem tvoji teda básnickou práci nebo básnické střevo, jestli to tak můžu říct. Často používá tady tohleto kliše, nebo jak to nazvat. Nicméně ty jsi taky už prozaik a nedávno mohli i posluchači, posluchačky Rádia Wave slyšet Floru jakožto audioknihu Rádia Wave. Zároveň, když jsem se bavil s Klárou Novákovou o téhle knížce, tak mi říkala, hele, my jsme to tam dali taky proto, protože jak je to jeho první proza, tak je to teda fakt dobrý. A ještě navíc, je tam jasně ukázaný, že stále tam Jonáš přiznává to, že jako je básníkem a mísí se tam tyhle ty jakoby dva literární světy. Mm-hmm. K tomu navíc velmi obsáhlý je tam prvek teda toho rodičovství, tak se tě chci zeptat, do jaké míry tahle ta knížka jako skutečně vychází z tebe.
1: No, já si to svoje psaní držím jako něco, kde chci být absolutně upřímnej, nebo jako kde si můžu dovolit být teda úplně divnej. Jo, kde nemusím hrát hry na to, že jsem praktický a že jako rozumím tomu, co dělám. Hmm. Tak. A tam nemusím nic, tam nemusím dodržovat žádný pravidla. A vlastně ani nechci. Proto jsem si asi dovolil, proto jsem se nedokázal zbavit toho básníka, protože mě nezajímají příběhy ani jako dobře vyvinutý postavy, skoro žádný jako literární kritéria prózy mě nezajímají. Mě zajímá úplně jiný věci, které asi nejdou pojmenovat. Tak to je první věc. Takže proto ta próza, jako není to román, je to próza. No a je to taková hybridní věc a myslím si, že budu vždycky psát takhle divně, že prostě nade mnou všichni budou lámat hůl a říkat, to nemá postavy, zápletku, nic. A, no ale blbý. A co se týče toho rodičovství, pro mě tam je asi zajímavý, že tam se jako Adam a Sára, ty dvě postavy, starají o takovou jako divnou bytost, která nic nepřipomíná, nebo která prostě částečně z kabelů a nějakých elektronických věcí a odpadků a částečně z rostlin a tak. a je hlavně úplně cizí. A mně přišlo důležitý, nebo jestli mě něco na rodičovství fakt přijde zajímavý, tak to, že vlastně tobě furt někdo říká jako hele, ta je po tobě, ta dcera je úplně celý ty, nebo to je úplně celá jako Marcelka, tak. Ale přitom hlavně jako ze všeho nejvíc to dítě jako není ani ty, ani tvoje žena, ale někdo úplně jiný a někdo úplně cizí. A ty se ho vlastně furt učíš poznávat. A musíš na to furt myslet, že ten člověk jakoby je jako hrozná záhada. Takže proto mi přišlo dobrý mít v té Flóře teda tu bytost, která jako nic nepřipomíná, kterou se učíš furt poznávat. Tak to je asi další věc. A pak jako pro mě bylo jako důležitý ještě vědět, že dřív jsem se jako rodič hrozně bál klimatický změny a jako nějakého kataklizmatu a prostě jako šíleností, který jako hrůz ve světě. A dneska se mnohem víc bojím toho, jaký hrůzy těm dětem způsobím já. Tak doufám, že žádný. Ale přijde mi, že vlastně...
0: To jsi řekl hrozně hezky, to je...
1: No ne, tak já jenom doufám.
0: Ne, že... ale já tomu naprosto rozumím, ale to je opravdu dar hostů tohodle pořadu, že vždycky z nich na konci přesně jako by tušili, že to už je ta poslední odpověď na tu poslední otázku, tak z nich vyleze jako v tomhle případě dost možná třeba i titulek k tomuhle rozhovoru.
1: Jo, jdi to tam klidně, jestli chceš.
0: Pokud vás zajímá Flóra od Jonáše, tak si to najděte určitě na webu Wave a zároveň to může být i moc pěkný dárek k Vánocům.
1: Ano, doporučuji.
0: Tak si je moc užij a zároveň ti moc děkuju, že jsi dorazil do pořadu Boys. Hostem byl Jonáš Zbořil, spisovatel, novinář. Sledujte jeho práci.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Čau. Boys.
2: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Rádio Wave.

0: oblastech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze
1: mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Vlna. Radio
1: Vlna. Děláme vlny.
2: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: z Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou, každou středu od 19 hodin na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Rádio Wave. Děláme vlny.